0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi dělají při opalování chyby, ceny v Česku rostly a rozjíždí se příprava hokejových extraligových týmů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Češi dělají při opalování stále stejné chyby. Jsou na slunci moc dlouho a nenatřou se opalovacím krémem. Přednosta kliniky popálení na plastické chirurgie fakultní nemocnice Brno Libor Streit v ČT řekl, kam až popálení nemohou dojít a co dělat v případě spálení co nejdřív.
2: Hospitalizujeme hluboké popálení. Takže těch je méně naštěstí, ale měli jsme právě letos hospitalizovaného pacienta popáleného od slunce, který měl už 2B popáleniny, to znamená, už tam byly puchýře, ale naštěstí nebylo potřeba vlastně operovat. To hlavní opatření, aby se ulevilo, tak je současně i první pomoc, to znamená, je to chlazení. Ideálně by měl člověk ochladit se chladnou vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů, neměl by to být led, který může způsobit stažení cév a prohloubení popáleniny.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába k tomu říká.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Neftechim v Tobolsku na západní Sibiři. Největší závod na výrobu skapalněného ropného plynu v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Tento podnik, jenž zastupuje zhruba 2/5 celkové ruské produkce LPG, je zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí, je zraněných je přes tisícovku. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy po druhé Mladou Boleslav. Na ledě Bruslařů vyhráli 6-0. První utkání odhrál Třinec, ten zdolal prvoligový Frýdek Místek 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ceny bytů jsou stále rekordní. Brusel vyplatil Česku přes 20 miliard a Nedvěd analyzoval neúspěch v Americe. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 11%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, bezmála 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko o peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Čerpání z prostředků je vázáno na plnění cílů a závazků, které Česká republika formulovala na svém národním plánu obnovy. Jedná se například o investice či reformy. Nástroj vznikl na podporu unijních ekonomik po pandemii covidu. Kvůli další fázi je přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou, informovala Správa železnice. V tiskové zprávě mluvčí Nela Frejbová doplňuje.
2: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívejší zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna, nově začne už zítra. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Přestavba Smíchovského nádraží začala loni v únoru a měla by být hotová do konce roku 2028. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazucha byl nyní na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen také v České republice. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru FAČRu vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního týmu na mistrovství světa. Důvodu neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Šéf fotbalové asociace David Trunda pokračuje.
3: Tam byly nějaké objektivní fakta, kvalifikovali jsme se v podstatě jako jeden z posledních týmů na mistrovství světa, neměli jsme moc možnost volby si vybrat bázi a ty cestovní délky a vzdálenosti a časové pásma, tak vlastně přivodili to, že jsme možná mohli řešit některé věci jinak, tak aby ta mentální zátěž pro hráče i díky tomu zvolenému systému tréninkovému, který tam byl, tak byla jiná, takže to jsme probrali do detailu, čili mohli jsme se trošku postavit nějak směrem k mentální unavenosti hráčů a řešit to jinak na místě.
1: Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek, jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s asociací práce na doplnění realizačního týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi dělají při opalování chyby, ceny v Česku rostly a rozjíždí se příprava hokejových extraligových týmů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Češi dělají při opalování stále stejné chyby, jsou na slunci moc dlouho a nenatřou se opalovacím krémem. Přednosta kliniky popálení na plastické chirurgie fakultní nemocnice Brno Libor Streit v ČT řekl, kam až popálení nemohou dojít a co dělat v případě spálení co nejdřív.
2: Hospitalizujeme hluboké popálení, takže těch je méně naštěstí, ale měli jsme právě letos hospitalizovaného pacienta popáleného od slunce, který měl už 2B popáleniny, to znamená, už tam byly puchýře, ale naštěstí nebylo potřeba vlastně operovat. To hlavní opatření, aby se ulevilo, tak je současně i první pomoc, to znamená, je to chlazení. Ideálně by měl člověk ochladit se chladnou vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů, neměl by to být led, který může způsobit stažení cév a prohloubení popáleniny.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába k tomu říká.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jen stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Neftechim v Tobolsku na západní Sibiři. Největší závod na výrobu skapalněného ropného plynu v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Tento podnik, jenž zastupuje zhruba 2/5 celkové ruské produkce LPG, je zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí, je zraněných je přes 1000. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy po druhé Mladou Boleslav. Na ledě Bruslařů vyhráli 6-0. První utkání odhrál Třinec, ten zdolal prvoligový Frýdek Místek 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ceny bytů jsou stále rekordní. Brusel vyplatil Česku přes 20 miliard a Nedvěd analyzoval neúspěch v Americe. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 11%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, bezmála 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko o peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Čerpání z prostředků je vázáno na plnění cílů a závazků, které Česká republika formulovala na svém národním plánu obnovy. Jedná se například o investice či reformy. Nástroj vznikl na podporu unijních ekonomik po pandemii covidu. Kvůli další fázi je přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Informovala zpráva železnice v tiskové zprávě. Mluvčí Nela Frejbová doplňuje.
2: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívější zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna, nově začne už zítra. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Přestavba Smíchovského nádraží začala loni v únoru a měla by být hotová do konce roku 2028. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazochu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazucha byl nyní na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen také v České republice. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru FAČRu vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního týmu na mistrovství světa. Důvodu neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Šéf fotbalové asociace David Trunda pokračuje.
3: Tam byly nějaké objektivní fakta, kvalifikovali jsme se v podstatě jako jeden z posledních týmů na mistrovství světa, neměli jsme moc možnost volby si vybrat bázi a ty cestovní délky a vzdálenosti a časové pásma, tak vlastně přivodili to, že jsme možná mohli řešit některé věci jinak, tak aby ta mentální zátěž pro hráče i díky tomu zvolenému systému tréninkovému, který tam byl, tak byla jiná, takže to jsme probrali do detailu, čili mohli jsme se trošku postavit nějak směrem k mentální unavenosti hráčů a řešit to jinak na místě.
1: Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek, jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s asociací práce na doplnění realizačního týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Moc vás zdravíme, hezké ráno.
2: Krásné ráno, jsou tu zprávy, Katka Vavřínová.
3: Krásné ráno, dnes večer budeme moct pozorovat zatmění slunce. Mexický kartel chtěl nakupovat zbraně v Česku a aktuálně se nikde nezdržíte. Přímo nebeská podívaná nás čeká už za pár hodin. Po 7 hodině večer měsíc překryje slunce a i v České republice nás tak čeká částečné zatmění slunce. Jak dlouho potrvá a co vlastně uvidíme, to Frekvenci 1 řekl astronom Pavel Suchan.
4: Ten ukaz bude vidět po celé České republice. Budou se mírně lišit časy, ale opravdu mírně, ale hlavně slunce si najde každý a má být jasno. A začíná v 19 hodin a 19 minut. A ta maximální fáze bude asi 10 minut po 20. hodině a pak v závislosti na různé pozici v České republice bude slunce postupně zapadat. To znamená, že my neuvidíme tu poslední část, kdy měsíční kotouč bude opouštět slunce.
3: Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 už byly vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se oženil. 41-letý útočník saudského celku Al-Nassr si vzal dlouholetou partnerku Georginu Rodriguezovou. Pár o tom informoval na Instagramu.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: Vstáváme do jasného a chladného rána. Nejvyšší teploty jsou aktuálně na 13 stupních, nejnižší na 10. Jasno bude i během dne. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě bude trochu chladněji. Tam denní maxima budou mezi 22 až 25 stupni.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: Provoz je aktuálně bez komplikací.
5: Aktuálně jsou všechny dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Ze zpráv je to vše. Startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
1: No, jsme tu, přejeme hezké ráno. Zrovna jak mluvila Katka teď o tom počasí, tak ano. Jsem si vzpomněl, jak jsme tady včera celé ráno řešili, že dneska je nejchladnější den z celého týdne. No nepřišlo mi to včera teda. Jako když země lilo, jak z koně.
2: Počkej dneska. A rád budeš vzpomínat na včerejšek.
1: No tak na to jsem zvědav. Přátelé, pokud se kouknete dnes do kalendáře, myslím, že je to úplně jasný.
6: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
1: Všimli jste si, že Kláry ubývají?
2: Já mám kamarádku, velkou kamarádku Kláru. Ale mám dalšího vráchu o 4 roky a my jsme fakt jako kamarádky hrozně, hrozně dlouhou dobu. A přišla jsem domů a brácha říká, byla tady krá.
1: No ono se to blbě někdy, se to stane. Krála, normálně.
2: To jsem říkala jako malá.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 12 minut, málem bych zapomněl na horoskopy a hlava horoskopová.
1: To ale nezapínej, nezapínej
0: hlavu. Prosím tě, nic neřeš.
1: Hlavu nezapínej. Dneska hvězdy mají strašnou sílu.
0: To je pravda, jednak má být nějaký...
1: Zatmění, to si proberem.
0: Zatmění a ještě mají padat hvězdy.
1: Perseidy. Uh-huh. No, dneska budeme mít doma docela dost lidí.
0: No při mý smůle, zrovna to, ty hvězdy, ze kterých já budu mít přečtený dobrý horoskop, tak zrovna spadnou.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné středeční ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopu. Dnes je den slonů. Svátek slaví Klára a Jasna. Blahopřejeme. Novoluní velvu a nové příležitosti vás posunou vpřed k vašim citům. Nebojte se změn, budou pro vás prospěšné. Co čeká vy? Máte svůj den, tak ho nepromarněte. Váš elán je obdivuhodný, připravenost vám zaručí úspěch. Pane, dnešek je povzbuzující pro ty, kteří žijí single. Do života vás probudí nová vášeň. Váhy, i vám se podaří něco, co rozproudí krev ve vašich žilách. Schůzka s tajným ctitelem je na spadnutí. Štíři, stále nemáte vyhráno a můžete prožívat určitý neklid. Dejte si pozor na břitký jazyk a raději slova polikejte. Střelci, milostný zážitek, láska na první pohled je na blízku. Jen prosím, nemějte příliš otevřenou peněženku. Mohlo by vás to přijít draho. Kozorozi, odhoďte stud, vyplatí se vám neúnavně vytrvat. Jděte za svým cílem a nenechte se nikým a ničím odradit. Vodnáři, dnes sice můžete udělat něco pro svou lásku i kariéru, ale musíte odhadnout správný okamžik. V opačném případě věci spíš pokazíte. Ryby, jste až příliš zahledění na vlastní zájmy a něco podstatného vám tak může uniknout. Rozhlížejte se kolem sebe. Berani, dnešek vyžaduje promyšlené rozhodnutí. Jazyček vach je velmi citlivý a nesmlouvavý. Vystříhejte se všech extrémů. Býci, dnešek se podobá včerejšku jako vejce vejci a zláká vás k rozmařilostem. Zamyslete se nad tím, jak a čím můžete potěšit partnera. Blíženci, rušný den vás sice trochu unaví, ale také uspokojí a přinese i zajímavé informace. Mohli byste zkusit něco nového. Radci, zřejmě ne všechny věci dnes budete vidět stejně jako váš partner, ale na vaše slova dojde. Milí přátelé, chcete-li dnes vycházet za dobře se svým okolím, jednejte v souladu s etickým kodexem. Pamatujte, že všechno, co přijde, má sloužit k prospěchu vás a vašich blízkých. To, co odchází, vám uvolňuje místo pro něco lepšího a hezčího. Nestrácejte víru a naději, přeji klidné novoluní, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Podívej, padá hvězda, něco si přej. Chtěla bych se vdávat. Jo, tak to bylo jenom letadlo.
1: Je, dobře jí tak.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefit.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
7: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: ty sebe na kole na otočku.
1: Ale stihl jsem to, nechal jsem auto nahoře v Rakousku a stihl jsem se na otočku dojet až k moři.
0: Jakou máš rychlost na kole, když jedeš?
1: No tady to šlo docela, no.
0: Bylo to z kopce.
1: Ne, bylo to lehce z kopce, tam se jede super po té Alpe Adria. No a jel jsem do Grada, což je taky malý městečko u moře, který překvapivě jako má moře všude kolem dokola, ale nikde se k němu nedostaneš, protože jsou všude soukromý pláže,
0: jo,
1: ploty,
0: jasně.
1: Je to k hotelům většinou, nebo musí zaplatit nějaký vstup. A je tam jediný místo, kde je, nekecám, 50 metrů, kde je ta pláž zadarmo. Já jsem přijel do toho města, trefil jsem nějakou ulici, jel jsem tou ulici, trefil jsem zrovna tuhle pláž.
0: Nekecej.
1: Tak jsem si říkal, co všichni mají, teď je to tady v pohodě zadarmo.
0: Dítě štěstěny, no.
1: No, ale jinak, jako jsem si říkal, tohle je vlastně docela nepříjemný, když se tam jedeš vykoupat a pak jako jezdíš po tom městě a nejsi schopná se k tomu, ani nohy si nenamočíš.
0: Jo, tohle je strašný, tohle je třeba i Albánie. Tam jsou všude, ale všude placený pláže. A dokonce je placený i vstup na pláž, která je jinak zadarmo, ani tam nejsou lehátka, nic, ale prostě sedí tam maník. A
1: aspoň nějaký obkladač.
0: A prostě říká, jakože 2 euro. Oni říkají takhle, jakože to ani víš, jako, ani to jako nemnožej. Prostě 2 euro. Zapamatoval si, že euro a že tu. Že chce 2. No nic, pojďme na počasí. Teď ráno místy teploty docela nízko. Ta noc, musím říct, že vlastně byla chladná. Potkala jsem se tady vedle s kolegyní u kávovaru a opravdu jsme se na tom shodli. Jinak odpolední maxima dneska na severu 21, na jižní Moravě 28, nádherně a jasno k tomu.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
1: Přesně o 6:30 začínají krátké zprávy. Katka Vavřínová.
5: Pěkné ráno. Strany hnutí a adepti pro říjnové obecní a senátní volby se od registračních úřadů nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby či odstranit nedostatky na kandidátních listinách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiřikovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Italská letecká společnost ITA Airways zavedla novou službu pro milovníky psů. Nově mohou na vybraných letech cestovat v kabině i větší domácí mazlíčci. Na každém letu mohou takto cestovat maximálně 2 větší psy. Jeden o hmotnosti 10 až 15 kilogramů a druhý o váze 15 až 30 kilo.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Provoz je stále klidný.
7: Aktuálně jsou všechny dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: 6:30, hezké ráno.
0: Krásné ráno, tak dnešní noc vypadá to, že bude opravdu stát za to. Mělo by být nádherně jasno, takže ideální prostor pro pozorování. Nejdřív uvidíme částečně zatmělé slunce a potom padající hvězdy, takže...
1: V kolik to asi tak bude?
0: V kolik to asi tak bude?
1: By to nebylo jak mistrovství světa v hokeji ve 3 v noci?
0: To bude. Hvězdy budou jak mistrovství světa, ale slunce ne. Slunce zapadá, že jo? Takže slunce prostě se zatmí při západu.
1: Nebude ve 3 v noci.
0: To znamená 19:19 přibližně. By to jako mělo vrcholit.
1: No, takže to vychází, když půjdete večer kolem 7 do hospody.
0: No, tak budete mít pak
1: slunce
0: zatmění.
1: A pak, až se budeš vracet...
0: Tak uvidíte houby.
1: Tak. Houby nerostou, to si jaký proberem.
4: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: bude 6:45, hluboce se kladníme, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Otázka na tebe, jsi připravena na rozhébání mozkových závitů?
1: No, jako na rozhébání jo, ale na ty mozkový závity teda nevím, no, povědej.
0: Tak, hned si tak prověřím, jo?
1: No.
0: Tři nejčastější česká příjmení.
1: Novák?
0: Ano.
1: Procházka. Novák, Procházka, Smetana.
0: Smetana byste typla, jo. No, hele, Novák, Procházka necháme zatím.
1: Ještě možná Blažek.
0: Jo, a můžeš přemýšlet ještě...
1: Ne, spíš Blažek. Jo? Novák, Procházka, Blažek.
0: Dobře, ty vole, Lubka, zkuste taky popřemýšlet, co by asi tak mohly být tři nejčastější česká příjmení a za chvilku.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: středeční ráno na frekvenci 1. Jaká jsou tři nejrozšířenější příjmení v Česku? Tak, na Novákovi na tom se asi shodneme, ale co pak, že jo?
1: Tady tak... píše nám Crazy z Grešla.
0: No.
1: Ahoj, Novák, Svoboda... Jako já a Novotný.
0: Jo, Svoboda, Novotný, tyjo, tak Novotný si myslím, že to nebude, ale jako proč by nebyl, že jo? Počkej, tady taky ještě v rychlosti koukám. Tady mám taky Procházku. Jo, ale píše nám Soňa Procházková. Takže...
1: Ta bych chtěla. Jako.
0: Ta bych chtěla. Takže Novák je jasný. Novák. No, a pak je to teda...
1: První místo.
0: Novák.
1: Novák. Uh-huh. Druhý místo. Svoboda. Uh-huh. A třetí místo Novotný.
0: Jako fakt?
1: Hmm, takže Crazy z Grešla.
0: Jako...
1: Má pravdu. Novák, Svoboda, Novotný.
0: Novák, Svoboda, Novotný. No vidíš, no, tak jako do toho Novotného bych to neřekla. Do Svobody asi, jo, že jo?
1: Koukal jsem potom na třeba na nejkratší, to jsou různý údi a tak.
0: Tak počkej.
1: No.
0: V Plzni máme známý a chlap se jmenuje Ich.
1: Ich. Obe, německý předci, to je jasný.
2: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirace.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
5: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
8: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
9: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
10: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
9: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
11: Voda už prostě nestačí.
12: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Za chvíli bude 7, po 7 hodině pokračujeme dál. Máme tady témat na rozdávání.
1: Přesně tak, máme tady měsíc, máme tady hvězdy. Ne, měsíc tu nemáme.
0: Měsíc
1: máme
0: tu
1: tady
0: nemáme.
1: Slunce, ale mít ho nebudem večer na chvíli. Pak tu máme hvězdy, pak jsme tady rozdělili ty příjmení. No je toho strašně, strašně moc.
0: A hlavně peníze. A 20 000 korun. A plus minus teda.
1: Plus minus autobus. Dobře.
0: A hrajeme vlastně o ně živě i dneska přímo v kempu. To taky ještě probereme.
1: Uvidíme, no, jestli to nepadne, ale je tam fakt 20, jak říkáš.
0: Přesně 20 tisíc. No a pokud se k nám nemůžete dovolat, tak si pro ně můžete přijet osobně na Vranov. Vím, je to trošku z ruky, ale zase, jestli bydlíte na jihu Moravy.
1: Se znojma třeba,
0: tak seš pohodě.
1: To máš jednodušší, než se dovolat.
2: Když do školy. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
15: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 7 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Hezké ráno přejeme.
1: Krásné ráno, jsou tu zprávy a Katka Vavřínová.
16: Pěkné ráno, dnes večer budeme moct sledovat částečné zatmění slunce. Soud v Praze rozhodne ve sporu o nájemné za pozemky s ruskými budovami a provoz zpomaluje na Pražském okruhu směrem k D1. Už dnes večer po 19. hodině přijde dlouho očekávaný vesmírný úkaz. Na našem území jde o částečné zatmění slunce. Plno bude na hvězdárnách i planetáriích, na loukách a na vyšších místech za našimi městy. Co se bude na večerní obloze opět po čase dít, nám přibližuje astronom Pavel Suchan.
17: Ty se mezi slunce a zemi postaví třetí těleso a to bude měsíc. U nás nebude vidět úplné zatmění slunce, to bude vidět v Grónsku, na Islandu a především ve Španělsku. U nás bude takzvané částečné zatmění slunce, to znamená, že se nezakryje celé slunce, nebude vidět ta korona, ta vnější vrstva atmosféry slunce, ale bude se jednat o velmi významné částečné zatmění, protože bude zakryto skoro 90% průměru slunečního kotouče.
16: Městský soud v Praze dnes vynese rozsudek ve sporu o nájemné za pražské pozemky s ruskými budovami mezi státem a firmou Simply Service Rent. Obvodní soud pro Prahu 5 v únoru nepravomocně rozhodlo, že firma má státu zaplatit zhruba 6 milionů korun z úroky. Diplomatický servis, který stát zastupuje v odvolání, žádá vyšší částku. Placené nelegální streamy v Česku přibývají a nabízejí celé balíčky televizních kanálů, včetně prémiového sportu, aniž by k jejich šíření měly smlouvy s vysílateli. Uvádí to Asociace komerčních televizí. S problémem si neví rady ani v Bruselu. Evropská komise ve svém hodnocení uvedla, že navzdory některým pozitivním dopadům se celkovou úroveň pirátství živých akcí výrazně snížit nepodařilo. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hrávali od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského.
18: Frekvence 1. Počasí.
16: Ráno je slunečné a chladné, nejnižší teploty jsou aktuálně na 10. Během dne bude jasná obloha, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území budou denní maxima mezi 22 až 25 stupni.
18: Frekvence 1. Doprava.
16: Zdržení hlásí z Pražského okruhu.
19: S pomalejším provozem počítejte na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 a v opačném směru se tvoří také kolona od 15. kilometru. Zdržení je do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
16: A krátce po 7. hodině mají slovo na frekvenci 1 Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
0: A jsme tu, hezké ráno.
1: Krásné ráno, tak jsme tady rozdělili tu délku příjmení. Já myslím, že teda my máme všichni Smolíka Pacholíka, jo? Vavřínová, Ponížilová, já jsem teda Bacha, jo? Mm-hmm. Ponížilová, Koutová, teda když už jsme u toho.
0: To je úplně blbý.
1: Michálek, my se do krátkých příjmení úplně nevlezem.
0: Naopak, já když jako mám někam napsat do těch kolonek třeba celý jméno, tak mi to jde už blbě. No. Ale to vlastně máme všichni. Miroslav, Michálek, Kateřina, Vavřínová, ty
1: seš úplně... Lubomíra, Ponížilová, Koutová, já s tam nevejdu. No. Já už vezu mimo formulář.
0: Nejdelší české příjmení, myslím, Červenokostelecký, jestli si to pamatuju dobře. Ale ta nejkratší. Máte kolem sebe někoho, kdo má opravdu krátký příjmení?
1: Já jo. Pana C.
0: C, jo?
1: A jmenuje se C? Ano, C, jako C-E.
0: Ty jsi mi to vyfoukla, to byl totiž z Liberce jeden známej.
1: No tak to máte C-E. Společnýho, ne?
0: C-čko, jsem říkal.
1: To bude podle mě váš společný
0: ale
1: známý,
0: já si, no to si nejsem jistý, ale já mám pocit, že on měl dvě, jo.
1: C-E, no to je jak ten ich. Jako, jde o to, jestli počítáš jako písmeno.
0: Nebo výslovnost.
1: A nebo jako, no ono... No, jestli počítáš C a H jako jo. Prostě dva znaky, ono jako je to jedno písmeno, že jo, ono je to H, takže jako ich má pořád jenom jakoby dvě písmena, ale jako znaky jsou to tři. No.
0: Jak se jmenujete v ich formě? No dejte nám klidně vědět, nejkratší příjmení ve vašem okolí.
1: 736-300-444 a nebo taky Instagramy Moderátor na cestách nebo Lubka Ponížilová.
18: Míra Michálek
20: a Lubka Ponížilová.

0: 3 minuty čtvrt na 8. Řešili jsme tady nejkratší příjmení u nás, jestli máte někoho ve svém okolí.
1: Tak máme tady hromadu SMSek.
0: Strašně moc.
1: Můj manžel se jmenuje Man.
0: Muž? Německy?
1: Ale Mann.
0: Já, aha.
1: A kolega ve sboru Man, ale jenom s jedním.
0: S jedním.
1: Takže to je docela Mann a Man.
0: Bohunka nám píše, že měla souseda, který měl super krátký jméno. Jan Čep.
1: To je dobrý.
0: Honza Čep. Jan Čep.
1: Tak, zdravím Lubko a Míro. K dnešnímu tématu spolužáci ze základky byli Petr Aim a Josef Bém. Dnes skoro po 50 letech o nich nic nevím. Hanka. Uh-huh. Vidíš, třeba se ozvou.
0: Tady píše někdo, že má Beka. Aha. Nebo kamaráda.
1: Tak,
0: Beka.
1: Nejkratší příjmení
0: uznáme. Nosí Bekovku určitě.
1: Jo, jo. No. Nejkratší příjmení uznámého je Píc.
0: Je, tam to bylo ale o chlup teda.
1: Píc.
0: Tam jako diakritika mohla zařádit pěkně teda. Jana z Dubů tam to posílá. Aha. Koukám Zelinsk. Pan Uj, hele.
1: Pan Uj a vidíš, to... a v Chomutově je taky pan C. Jak jste tady říkali s Katkou, že tam byl někde, ale taky CEE.
0: To je strašně zvláštní příjmení, no.
1: No.
0: No nic, klidně pište, jestli máte ještě někoho s krátkým ve svém okolí.
1: Frekvence 1.
0: Hlavně třeba ženy, jak se jmenují, by mě zajímalo.
1: No tak...
0: Jako CEOva.
1: CEOva asi, no.
0: To je taky zajímavý.
1: CEOva.
0: Kujová.

0: 20 tisíc korun, to jsou peníze, které se teď objevily v posledním slově a mohou být vaše.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Je tady nedokončená věta herečky Petry Hřebíčkové a také telefonní číslo 257-400-999.
0: Tak uvidíme, kdo tam, kdo by chtěl zbohatnout. Haló, tady Míra s Lubkou. Dobrý den.
4: No, dobrý den.
0: Tak kdo?
3: Koho tam máme?
0: Kdo?
4: No, tady je Alena z Nového Města nad Metuji.
0: Moc vás
3: zdravíme, Alenko. A vy máte zítra svátek.

0: zpět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
1: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Páteční ráno na frekvenci 1 za 2 minuty, 7:30. Jaké počasí nás dneska čeká? Zásadní otázka na Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno, to dnes přináší parádní teploty a parádní teploty zůstanou po většinu dne. Zatímco v ranních minimech ojediněle teploty klesají i k 10 stupňům Celsia, tak v odpoledních maximech se budou pohybovat na severu našeho území na 21, na jihu našeho území na 28 stupních Celsia. Jinými slovy, zůstávat budou pod tropickou hranicí. A před námi je nádherný sluneční den, kdy bude jasno, maximálně skoro jasno. Ve večerních hodinách budou skvělé podmínky pro to sledovat částečné zatmění slunce.
1: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
3: Krátké zprávy minutu před 7:30 má Katka Vavřínová.
4: Dobré ráno, policie minulý týden zahájila trestní stíhání bývalého duchovního hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy. Viní ho ze zločinu znásilnění, týrání, vydírání a nebezpečného vyhrožování. Informoval o tom dnes web Seznam zprávy. Soud muže poslal do vazby. Juriga proti rozhodnutí podal stížnost. Pod širým nebem v pražských Letenských sadech začne dnes Mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 19. hodině sledovat částečné zatmění slunce. Program je bez zvláštního zahajovacího představení. A sucho trápí i lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Nejmladší chráněná krajinná oblast soutok vysychá, píší Novinky.cz.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na D8.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na D8 na Německo na 64. kilometru. Je to u sjezdu na Řehlovice, dávejte si pozor, kolona se tady netvoří. A se zdržením počítejte v obou směrech na Pražském okruhu u exitu Ořech, počítejte se zdržením okolo 15 minut. A 15-minutové zdržení naberete také v úseku dopravního omezení na příjezdu do Prahy po D7 u exitu Ruzině. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Dávejte na sebe za volantem pozor, my se tady věnujeme celkem zajímavému tématu. To jsou nejkratší příjmení u nás.
0: Bacha, jo, tak ty jsi říkal, že ještě, že tam není čárka a háček a přišla zpráva, jo. No. Dobré ráno, Lubko, já jsem z Trutnova a můj soused v paneláku se jmenuje Jan Píč. Mm-hmm. Je to doopravdy s čárkou i háčkem.
3: Jakože hodně pije.
0: Určitě.
3: Je to tak, ne?
0: Já si myslím, no, že tak to je.
3: No.
0: No, další zpráva. Příjmení krátké Ulč. Mm-hmm. Celé jméno Jiří Ulč. Hanka.
3: Tak... Známý krotitel jménem Jo.
0: Jo, to jsou vlastně, to je cirkus.
3: No, jo?
0: Jo, přesně. Mám dědu, jmenuje se Prč.
3: Ne.
0: Ale všichni mu říkají Prča, protože je s ním pořád sranda. Zpráva
3: Prče,
0: od
3: dobrý.
0: Aji. To je super,
3: Prče,
0: no.
3: Prč je super, no. Tak ještě, ať to uzavřem nějak. Martina nám píše, že se setkala s nejkratším příjmením Oto.
0: Oto.
3: Taky nějaký dojčák asi předtím.
0: Asi jo, no.
3: No nic, tak už to nechme. Moc děkujem za spolupráci. Zdravím všechny s krátkým příjmením i s tím dlouhým.
0: A přesně, zdravíme vás všechny. Mějte se krásně a mějte se rádi.
3: A nashledanou.
5: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: šrumec, teda musím říct, ono není se čemu divit, protože nás čeká další radiokem, takže tady pobíhají někteří šťastlivci, někteří zoufalci. No.
1: A právě proto je tady s námi Tomáš. Tomáši, ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno vám přeji také. Dnes se opravdu těším, protože jedeme na místo, které já považuji za jedno vůbec nejkrásnějších. Jedeme na Moravu, kemp Vranovská pláž, další radiokemp Frekvence 1. No a celé to tam vypukne o 14 hodin živým moderováním, vlastně ukázkou toho, jak se dělá rádio. Jana Knížková, Vojta Efler.
1: Přesně tak, naši kolegové.
2: Ty jsou tam v hlavní roli. Samozřejmě nebudou chybět ani aktuální zprávy, ale celý den pro všechny, kteří za námi přijedou. Spousty soutěží osvěžujících drinků. Máme tam velmi zajímavé hry o peněžní poukázky a teda musím říct, že o něčím dál tím větší zájem. To je taky jako skvělá věc.
1: Jako je pravda, že kvůli tomu ti ruce skoro lidi trhají.
2: Je to tak, je to tak. Prostě rádi si hrajou, rádi soutěží a ještě když je to podpořeno samozřejmě něčím takovýmhle. No a nebude chybět ani zapalování ohně, opejkání buřtů, no a v 19 hodin se to celé završí asi, bych řekl, tím úplným highlightem celého toho dne a to je živým vystoupením k Syndla X, který přijede.
1: No tak koukám na hodinky, nejvyšší čas, je to docela daleko, měj se krásně
2: no
1: a šťastnou
2: cestou. No já pádím, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj.
3: Frekvence.

0: přeji.
1: No, aby dopadla dobře, jak zpívá Tomáš Klus.
0: Aby dopadla dobře, no.
1: A jinam.
0: Ne, ale dneska to bude v noci fakt úžasný, protože dneska je nov. To znamená, že bude úplně tmavá obloha. Uh-huh. Mimochodem, takhle tmavou oblohu zažijeme znovu až v roce 2045. Takže měsíc bude v novu a my můžeme pozorovat meteority. Meteory. 30 až 50 meteorů za hodinu. Nejlepší doba pro pozorování mezi druhou a čtvrtou. Ideál strávit noc pod širákem, ve spacáku, někde za městem.
1: Prosím tě, takhle, jo?
0: Takhle, no.
1: Aby něco bylo vidět.
0: Aby něco bylo vidět, no, protože ten světelný smog je... Počkej, já se musím pochlubit, jo. Naše paní starostka se dostala na stránky k Pavlovi Suchanovi, protože ona normálně řeší veřejné osvětlení u nás v obci a řeší ho tak, aby právě nezpůsobovalo ten světelný smog. Takže jí strašně pochválili právě odborníci, že je taková jako obec v Česku, kde se tohle to řeší.
1: Obecně. No tak koukejte, vyhlížejte.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí.
10: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
11: Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.

0: Za chvíli 8, po 8 hodině opět to nejlepší. Z muziky taky peníze, 20,5 tisíce korun.
1: Teďka jenom normálně pamatuješ Pet Shop Páky? Jako takový ty postavičky s velkýma očima a velkýma hlavičkama?
0: To se takhle jmenovalo?
1: No,
0: pečopáci. A to tak bylo kdy, když byla ty malá nebo děti malý?
1: Ne, když byly děti malý, jo. Když byla podle mě malá ta mladší, takže podle mě to může být třeba nějakých, já nevím, 13 let zpátky, že byly tihle z těch jakoby pečopáci. A to
0: 13 let zpátky, to jsem dělal,
1: tady.
0: Co? To bylo období na růžku.
2: Datárt pořádá Tum hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké středeční ráno přejeme.
1: Jsou tu zprávy a Katka Vavřínová.
3: Pěkné ráno. Dnes večer uvidíme částečné zatmění slunce. Na řadě míst v Česku nad ránem mrzlo a bouralo se na D1 směrem na Prahu. Přímo nebeská podívaná nás čeká už za pár hodin. Po 7 hodině večer měsíc překryje slunce a i v České republice nás tak čeká částečné zatmění slunce. Jak dlouho potrvá a co vlastně uvidíme, to Frekvenci 1 řekl astronom Pavel Suchan.
4: Ten ukaz bude vidět po celé České republice. Budou se mírně lišit časy, ale opravdu mírně, ale hlavně slunce si najde každý a má být jasno. A začíná v 19 hodin a 19 minut. A ta maximální fáze bude asi 10 minut po 20. hodině a pak v závislosti na různé pozici v České republice bude slunce postupně zapadat. To znamená, že my neuvidíme tu poslední část, kdy měsíční kotouč bude opouštět slunce.
3: Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Informoval o tom dnes na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu. Italská letecká společnost ITA Airways zavedla novou službu pro milovníky psů. Nově mohou na vybraných letech cestovat v kabině i větší plemena. Na každém letu mohou takto cestovat maximálně dva větší psy, jeden o hmotnosti 10 až 15 kg a druhý o váze 15 až 30 kg. Jakub Menšík si semifinále tenisového turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Na obhájce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl 3-6, 1-6. Američan se dopustil pouhých 3 nevynucených chyb. Zatím na turnaji nestratil ani set.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno a i dnes si od tropu odpočineme. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříme 22 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Jak to aktuálně vypadá na dálnicích, tak to ví Martina.
5: Výjezd dálnice D49 od Hulína je uzavřen na 9. kilometru z důvodu dopravní nehody. Pro opuštění dálnice použijte sjezd předtím na 4. kilometru exitem Holešov západ. Dopravní nehoda autobusu s kamionem se řeší na D1 na Prahu na 24. kilometru. Kvůli tomu se utvořila kolona na více než hodinu, do které najedete na kilometru 28. A požár vozidla se řeší na D1 na Prahu na kilometru 194. Projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A po zprávách pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
0: Jsme tu, hezké ráno, titule, který neudělá radost, myslím, že téměř nikomu
1: no,
0: v naší republice.
1: Mně ne.
0: Naprostá tragédie, houby nerostou a letos už ani neporostou. Je to jedna z nejhorších sezon, říká mykolog.
1: Je to jedna z nejhorších sezon. Jak byl kemp minulý týden? Já jsem si, protože máme čtvrtek volno, že jo, tak jsem si zajela k našim na chalupu do Brd a doufala jsem, fakt, ale. Hele, Míro, kdyby tam byly aspoň jako nejedlí, víš, nebo jako klidně i jedovatý, ale řekl by sis, no aspoň rostou, ale tam nebyla ani muchomůrka.
0: Tady máš muchomůrku Mílou.
1: Ale to je boží song, teda musím říct.
0: A on je

0: Ano, tak minulý týden jsme se tady pokusili o výtvor, že? Jdem to natrénovat kytaru nejdřív, jo? Tak jo, za chvilku si to dáme naživo.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Barbie Human, jsme lidé, pravda. Teď na mě člověče skočilo.
1: Pravda? A ty dneska ses dobře vyspal,
0: jo, jo. Počet obyvatel světa dosáhl 8,3 miliardy.
1: Ty voko.
0: 8,3 miliardy nás je na planetě. A odhaduje se, že v roce 2060 bude na Zemi žít 10 miliard lidí.
1: To je strašný.
0: To nás neunese ta planeta už.
1: No.
0: Vezme, že každý jako... si pořídí auto.
1: Já přemýšlím, že... Já teďka hledám, jo? Chvilku nejsem v 80. Letech. Totiž já mám takový pocit, že jsme se učili...
0: Sedm něco, ne? To
1: bylo. Ty jo. Ne. Pět miliard byla překročena v 87.
0: Ne.
1: Jo.
0: Takže nás je skoro jednou tolik takhle za takových...
1: Než když jsi chodil na základku. To je totiž...
0: Ano, nemůže to být tím, jestli to nepočítalo dřív. Dřív mělo každý 9 dětí. Ale nedává logiku.
1: No v Čechách. No. Ale ono jako každých 9 dětí má 9 dětí. A těch 9 dětí má 9 dětí.
0: Jo, takhle. Jo, chápu, že to roste jako...
1: No, geometrickou řadou, no.
0: Jo. Tak jsem to přesně chtěl říct, jen jsem takový nápad dobrý neměl říct to geometrickou řadou, no, ale přesně tak jsem, to se mi honilo v hlavě zhruba.
2: Frekvence.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, pojďme na to. 20,5 tisíce korun a k tomu telefon.
3: Telefonní číslo 2574999. Otázkou, kdo chce peníze, kdo chce doplnit větu herečky Petry Hřebíčkové. Tak,
2: jo.
3: Napnutá
2: tak,
3: jsem no. Jako kšandy.
2: Tak, kdo pak tam, hezké ráno?
4: Hezké ráno, tady Jarda Tábor.
2: Jardo, moc vás zdravíme do Tábora, tak připraven, věřím, že ano, Petra Hřebíčková nám tu nechala tuhle větu.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Tak, co myslíte?
4: Plavky.
3: Plavky, pojďme prověřit plavky.
2: Zkusme to 20 500 ve hře.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Ne. Ani plavečky to nejsou.
3: Ani plavky to nejsou, no.
2: Tak
3: bohužel, nedá se nic dělat.
2: Mějte se, mějte se. Zdravíme. Naslyšenou. Pětistovka zase.
3: Přihozená.
2: To znamená 21 dneska dopoledne u Robina.
3: No, a v kempu, když to nepadne, samozřejmě u Robina 21,5.
2: A hrajete živě přímo v kempu, tak nezapomeňte se za námi zastavit.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v kempu.
7: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
8: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
9: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
8: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Tak Kristovky dneska.
1: Je to tak, no. Takže bychom si nějakou zahráli?
0: Tak si zahrajeme Vičku. A měl jsi mě vůbec rád. Máme. Pořád.
1: Pořád.
0: Moc.
1: Jeden z nejznámějších songů této oslavenkyně.
0: Všechno nej.

0: Hezké ráno, za chvíli bude půl deváté. Pojďme se podívat v rychlosti za počasím, dneska většinou jasno. Od tropu si lehce odpočineme, teploty od 25 do 29 stupňů. Na severu a severovýchodě můžeme očekávat trošku chladněji, tam bude kolem 22 až 25 stupňů. My si dáme krátké zprávy a za chvilku.
1: Ahoj kamarádi!
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
0: Za 2 minuty bude půl deváté, krátké zprávy má Katka Vavřínová.
5: Dobré ráno, hasiči od úterního večera zasahují u požáru skládky odpadů v Chrástu na Příbramsku, vyhlásili 2 ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásah se obešel bez zranění, požár zatím není pod kontrolou, řekla dnes kolem 7 hodiny mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Noční ukrajinské útoky na ruský Krásnodarský kraj zabili 2 lidi, včetně dítěte, uvádí ruské úřady. Trosky dronů zasáhly 4 průmyslové podniky. Čerpací stanice v americkém státě New York nabídla zákazníkům 20% slevu, pokud předvedou svou nejlepší taneční kreaci. Video improvizovaných vystoupení klientů benzínka umístila na sociální sítě s dovětkem, že nesklamali. Sleva se vztahovala na pohonné hmoty a zboží, kromě alkoholu, tabákových výrobků a hazardních her.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Komplikace stále hlásí z D49 i D1.
7: Výjezd z dálnice D49 od Hulína je uzavřen na 9. kilometru z důvodu dopravní nehody. Pro opuštění dálnice použijte sjezd předtím na kilometru 4 exitem Holešov západ. Dopravní nehoda autobusu s kamionem se vyšetřuje na D1 na Prahu na 24. kilometru. Kvůli tomu se utvořila kolona s velkým zdržením, do které najedete na kilometru 30. Poslední volný sjezd je exitem Ostředek na kilometru 34. A nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: To lidi všechno neudělají pro prachy nebo pro slavu, viď? Jakože ti zatancují na benzínce, aby měli o korunu levnější benzín.
8: Ty jo, ale jako za plnou nádrž bych klidně bučkem hodila.
0: No, fakt, já asi teda ne.
8: Ne, ale kdyby ti řekli, já nevím, zatancujte tady prostě něco, tak tam něco poskočíš a odjíždíš s plnou.
0: Tak je jak nalo tenčí zpívat. Písniček od tanci je strašně moc. Krištof mají 2 dokonce.
8: Ta je super, tato. Aspoň si zatančí.
0: Adam byl s náma teď na radiokempu.
8: Jo, a byl i s Márou na koncertě.
0: Mám pocit,
8: no,
0: že oznamoval nějakou tu arenu nebo něco, že?
8: Něco.
0: No nic, tak vás zdravíme, hezky si zatančete, jo?
6: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, dobrý den, hezké ráno, speciální den nás dneska čeká.
1: Dneska výjimečný, opravdu, dneska večer 19.19, nejlepší čas pro pozorování zatmění slunce na jihozápadě Čech, jestli vás to zajímá, kde v České republice. Jde o úplně první zatmění slunce pozorované i z Evropy od roku 1999. Já si to v 99. pamatuju, musím říct.
0: Aha.
1: My jsme tenkrát jeli někam na jih Čech a já si pamatuju takovej strašně silný okamžik, že vlastně začínalo to zatmění a krávy uléhaly k spánku.
0: Aha, jakože přes den bylo zatmění.
1: Oni si mysleli, že
2: to uteklo dneska, viď?
1: Ano, oni si fakt jako mysleli, že už je přesně, že je ve, takže to je...
2: Nikdo vás neporujil.
0: Jsou zvyklí, že?
1: No, a takže to si pamatuju já. Takže přátelé, dneska, 19.19, jinak kdybyste chtěli vidět podobný zázrak, tak se musíte dožít až roku 2075, protože... Přesně takhle velké bude potom pozorované ze střední Evropy. Takže
0: je to výrazný celkem.
1: Je dneska. To výrazný, no. Přes 80, myslím si, že v Čechách by to mělo být 87, na Moravě 83%, jakože by se mělo zatáhnout. No.
0: Tmavé brýle na to.
1: Jo, anebo...
0: A sklíčko ze svářecký kukly.
1: To už si možná nepamatujete, no. Někteří, ale koukalo se na to přes ten vnitřek diskety.
0: Fakt? Tak to je teda i na mě jako přes vnitřek diskety.
1: No. A někdo potom na to koukal přes CDčka, mám taky pocit, že to jakoby taky jde, ale jako fakt na to, mám pocit, že jsou ještě nějaký filtry na mobilu taky, přes který na to můžeš koukat.
0: Jo, tak to by bylo nejjednodušší asi.
1: To je asi, v současné době asi nejjednodušší.
0: Hezké ráno.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. A v něm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami. Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.

0: za chvíli 9 po 9 hodině na Frekvenci 1. Samozřejmě Miloš Pokorný, těšte se.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: A raz, dva.
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
6: Jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
7: Dobré ráno. V policejní vazbě skončil bývalý duchovní Juriga. Mexický kartel chtěl zbraně z Česka a zdržíte se na D1 a na Pražském okruhu. Policie minulý týden zahájila trestní stíhání bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy. Viní ho ze zločinu znásilnění, týrání, vydírání a nebezpečného vyhrožování, napsal web Seznam zprávy. Soud muže poslal do vazby. Juriga proti rozhodnutí podal stížnost, uvedl server. Pardubický hasič znovu porazil konkurenci z celé planety. Nad Chajvanu obhájil svůj loňský triumf.
8: Zdejší profesionální hasič Marek Výšek znovu ovládl prestižní soutěž Taiwan Ultimate Firefighter Race. Mezinárodní konkurenci obhájil loňské vítězství v individuálním závodě a triumfoval také ve štafetě. Získal navíc ocenění za nejrychlejší druhý úsek stahem figuríny. Náročná soutěž kombinuje disciplíny TFA a Firefighter Combat Challenge a prověřuje sílu, rychlost i fyzickou odolnost. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
7: Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 už byly vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Světová dvojka Jelena Rybakinová a 4 Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Bencic nemohla hrát kvůli problému s kyčlí. Rybakinová z Kazachstánu otočila zápas ze ztráty 0-1 na sety a 2-4 proti Japonce Naomi Osakaové.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Středa bude slunečná, denní maxima 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území bude chladněji, tam naměříme 22 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Provoz brzký na D1 a Pražském okruhu.
9: Nesouvislá kolona se utvořila na D1 na Prahu mezi 36. a 15. kilometrem kvůli dopravní nehodě, která už je odstraněná, a dopravní nehodě, která ještě stále blokuje levý jízdní pruh na kilometru 16. Celkově počítejte s více než půlhodinovým zdržením. Nárazově se přibrzdíte také na D1 před Brnem od Prahy mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. I tady naberete půlhodinové zdržení. 20 minut naberete před nehodou na Pražském okruhu směrem k D1 na kilometru 22. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Přehled zpráv je u konce, teď už má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
0: Kateřino, já děkuji. Popřejeme s Kateřinou společně Klára všechno nejlepší k svátku, že dneska svátek, a pokud by nějaká Klára jela dneska na Vranov, tak to je skvělý, protože dneska je tam Frekvence 1. No a hostem je Xindl X, kterému budu volat během této hodiny. Doufám, že se dovoláme, ale máme to předomluvený, tak snad to všechno klapne. A pak se podíváme ještě na další věci, ale kemp je dneska zcela zásadní, kdo jste nebyli, zkuste to, bude to úplně báječný. Hezké ráno z Frekvence 1.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Dobrá zpráva je, že Xindolix bude zanedlouho připraven na telefonu, ale do té doby se podíváme, co se dělo. No tak, Spartě to nevyšlo v Lyonu, což je velká škoda nejen kvůli tomu balíku peněz, o kterém jsme se bavili včera, a i o těch potenciálních dalších penězích, které by Sparta mohla vydělat. Nicméně bude hrát Evropskou ligu, což je taky liga a ne úplně špatná, takže i tam je možnost vydělat nějakou zlatku, i když už to není v takovém objemu, jako už název napovídá, Liga mistrů, je liga prostě mistrů. No, nicméně 3-0 asi fanoušci nečekali, nebo spíš 0-3. No a tím pádem se ten sen o této nejprestižnější a nejdražší fotbalové soutěže světa rozplynul. No, nedá se nic dělat, nedopadlo to, to je sport a ne pokaždý to dopadne podle předpokladů. Uvidíme, jestli se budou dít ve Spartě nějaké změny, ale o tom se mluví vždycky, když Sparta prohraje důležitý zápas a ono to potom vždycky nějak dopadne, jeho v podstatě dobře. Tak, tolik jenom, že to je prostě, tak to je ze sportem. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Já jsem si říkal, že by to mohlo vyjít, protože prostě bylo to hezky rozjetý, ale je to fotbalový život. Tak nedá se nic dělat. No v každém případě, přátelé, dneska Vranov, Kem Frekvence 1. Já doufám, že ti z vás, co to mají nějak relativně blízko, nebo co si říkáte, že byste mohli si udělat výlet, máte ještě nějaký den dovolený, anebo možná i jako vyrazit lehce po práci. Stojí to za to. Opět opakuju, máme tam samozřejmě naše oblíbené opékání buštů. Do toho program Frekvence 1, který začíná ve 14 hodin tím, že naši moderátoři budou vysílat na místě, a samozřejmě do toho další aktivity, věci a večer koncert již zmíněného Xindla X, takže zvažte, vyražte, je to tuším, no, jeden z těch posledních, ještě máme 14 dní a pak už to bude končit, takže ještě potom máte dvě volby, na ten poslední se moc těším, že tam pojede hodně lidí z rády a řekli jsme si, že tam uzavřeme tuhle tu krásnou kempovou sezonu. Tak zveme vás, bude to fajn a je to zadara.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu...
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Televizní stanice postupně zveřejňují programová schémata, tedy na co se budeme moci dívat od podzimu 2026. Je to taková tradice, vždycky o prázdninách jsou tiskové konference a všichni se tam jako prsí tím, co nového bude. No a teď se dívám, co Česká televize, mám tady Kateřinu, tak se jí zeptám, jestli z toho něco by jako zaujalo. Jo. Tak třetí řada docenta s Ivanem Trojanem, Ondrou Vedchým, Terezou Rambou, ano?
1: Ani ne, těch detektivek už je tolik, že se v tom člověk nevyzná.
0: Tohle teda patří mezi určitě ty lepší kousky, to bez zesporu, to jako bez diskuze. I chlapci samozřejmě díky svým výkonům jako nalákají Tereza Ramba taky dobře, takže to jsem tě nenalákal. Podzim Stardance.
1: A to bych si v tom magazínu i zakroužkovala.
0: Pozor, kroužkování v magazínu, ano, to si pamatuju vždycky doma. Potrhni to tam. Je to tam. A pak je tady novinka od Jana Hřebejka podle předlohy Martiny Formanové, podle knihy Na tělo. Tady bude taková, jakoby dneska můžeme to říct, série, která je očekávaná, protože Martina Formanová je velice, jako řekněme, žádanou autorku, co se týče knih. A tohle to vlastně je podle, já vím, že ten příběh kolem toho byl dlouhý, protože mělo se točit pak zase tohle a nakonec měl být film, nakonec se z toho tady série pro Českou televizi, je to devítidílné dílo, jsem si to dal, devítidílné dílo, měla si ještě jednou, devítidílné dílo, jsi fantastický, a to je taky jedna z novinek České televize. Tak co třeba tohle?
1: Zkusíš. Taky budu kroužkovat.
0: Dobře, takže přátelé, kroužkujeme, je to v naprostém pořádku, to je za malou chvíli malé zprávy na Frekvenci 1.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz. Ty mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
1: Dobré dopoledne. Ústavní soud odmítl stížnost proti uvalení vazby, kterou podal jeden z obviněných v kauze březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Vazba má podle ústavního soudu pádné a srozumitelně vysvětlené důvody. Hasiči od úterního večera zasahují u požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásah se obešel bez zranění. Požár zatím není pod kontrolou. Řekla dnes kolem 7 hodiny mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Vůbec nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách. Tam bylo minus 2,8 stupně Celsia.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to vypadá na dálnicích, nám řekne Martina. Kolona po dopravní nehodě by se mohla začít pomalu rozjíždět na D1 na Prahu. Nehoda se vyšetřovala na 16. kilometru. Nyní nabouraná auta provozu nebrání. Okolo se projíždí se zvýšenou pozorností. Provoz kvůli tomu brzdí na kilometru 27. Nárazově se přibrzdíte také na D1 před Brnem od Prahy mezi Kivalkou a sjezdem na Břeclav. I tady naberete půlhodinové zdržení. A 20 minut naberete před nehodou na Pražském okruhu směrem k D1 na kilometru 22. A to je důvodem 10-minutové kolony na příjezdu do Prahy po D5. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Zhruba za 7 minut voláme Xindla X, který je dnešním hudebním hostem na kempu Frekvence 1. Doufám, že to všechno klapne, dlouho jsme se neslyšeli, těším se na něho. Hezké ráno.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, so

0: No já jsem slíbil, že hudebním hostem na dnešním kempu Frekvence 1 na Vranovské přehradě je Xindl X a já bych ho měl mít teď na telefonu. Ondro, hezké ráno. Halo. Tak ty tam byl, já se zblázním. Zkusíme to ještě jednou. 3, 2, 1, je tam Xindl X? Tak to snad není možný. Od technika. No tak to zkusíme. Haló.
1: Ahoj.
0: Já tě zdravím, už jsem se lék, že po těch přípravách a domluvách tam nebudeš. Tak ti přeju hezký ráno.
1: Hezký ráno, je to dobré.
0: Prosím tě, řekni mi, na co se dneska můžou posluchači a návštěvníci kempu, posluchači teda Frekvence 1 a vlastně všichni, kteří dorazí na Vranov, na co se můžou večer těšit?
1: Prosím tě, no tak můžou se těšit na mě, můžou se těšit na našeho kytaristu Mailu a můžou se těšit na moje písničky, které určitě budou znát a určitě se s náma všichni zaspívají. Samozřejmě zařadíme nějaké novinky, jako Dovolenou, kterou teďka znáte z Éteru Frekvence 1.
0: Přesně tak, to jsem se chtěl zeptat, jestli proběhne i novinka, ano.
1: A prosím tě, my jsme teďka ve vysílání, nebo se jenom ptáš takhle dopředu?
0: Ne, my jsme ve vysílání.
1: Já jenom teď ho Ondřej mám pouštět ven, jestli je toho oficiálního, nebo toho neoficiálního.
0: Hele, nechám to zcela na tobě. V každém případě začíná se tedy, jestli se nepletu, v 19 hodin, je to tak?
1: No, tak to já nevím, ale jestli to říkáš, tak je to určitě pravda. Víš co, my to máme tak, že mě tam doveze náš zvukař a řekne, tady si stoupni a tady hraj, takže ty časy to už nechávám na něm, ale ať už to začne v 19 nebo v nějakým úplně na český.
0: Hele, standardně,
1: to bude hezký standardně, určitě se to všichni užijem.
0: Určitě, standardně na kempech Frekvence 1 se začíná v 19 hodin, takže když to bude tak, bude to fajn, a jak ty říkáš, když ne a bude to o chviličku, tak se nic neděje. Prostě taková specialita na kempech Frekvence 1, tam se pečou busty, takže doufám, že nevodoláš, protože jsme ti tam nechali jednoho pro tebe a jednoho pro zvukaře schovat, abyste si mohli dát, že to patří ke kempům a lidi to mají hrozně rádi, že si tam prostě můžou vůbec s interprety a s moderátory a všemi, kteří připravují kemp Frekvence 1, že se tam můžou opět večer bušta. No a když jsme u toho...
1: To je samozřejmě krásný, protože já vždycky jsem byl taková táboráková kapela, že jo, čili ten táborák tomu vlastně jako patří. Opravdu jako na místě, no.
0: Jasně. Ještě mi řekni jednu věc. Jak vypadá tvoje letošní léto? Protože se pomalu chýlí, jako je to hrozný, jako, ale nechci kazit školákům ještě prázdniny. Ale jsme víceméně v posledních 14 dnech prázdnin. Tak jak to máš letos? Asi hodně jezdíš, hodně vystupuješ.
1: Ale léto je naplněný na obě strany, jednak máme hodně koncertů a jednak se snažím, když ty koncerty nejsou, trávit jako hodně času s rodinou a brát je všude možně po světě, takže už jsme stihli projet Kanáry, Itálii a Rakousko, takže ne celý, vždycky nějaký kousky. A takže je to, zatím to bylo takový intenzivní léto, ale jak říkáš, no pro nás už to léto vlastně skončilo, protože teďka dětem už začínají různý jako příměstský kempy, takže jasně. Už to je vlastně podobný, teďka už je to podobný model, jako bývá ve školním, nám v podstatě začal školní rok tady tenhle týden.
0: Hele, já si pamatuju, když jsem byl dítě, tak vždycky jsem si to uvědomil, když začali, a tenkrát těch reklam za stolik nebylo, ale vždycky, máte nakoupené všechny školní potřeby a říkám, a je to v háji, je po prázdninách, prostě už když se jde nakupovat obaly a nesmysly a prostě už to tak je, no.
1: Takže já jsem ještě žádnou reklamu neviděl, takže já ještě můžu mít léto. A hlavně já, jako víš, mě léto končí, když oslavím narozeniny, ty slavím až jako příští týden na našem koncertě v Rýdráčích. Takže to asi až prohlásím za ten nějaký závěr léta.
0: Dobře. Hele, tak já přeju, ať se dnešní večer maximálně vydaří a budu se na tebe těšit příště a myslím si, že všichni posluchači si to užijou, včetně tvé novinky, kterou hraje Frekvence 1. Díky a zdravíme všechny, kdo dneska půjdou na Vranov. Měj se hezky, díky, ahoj.
1: Díky se hezky a já se běžím balit. Tak jo, taky, ahoj.

Takže přátelé, já se loučím, přišel Robin, střídáme a já se na vás budu těšit zítra ve čtvrtek 13.8. mezi 9. a 10. na frekvenci 1 a ať všem, kdo jdou a jedou na Vranov, ať se jim tam líbí, to hezky dopadne. Mějte se fajn, z frekvenci 1.

0: dovolená u moře s Blue Star.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Hezké dopoledne také ode mě a také od Kačky Vavřínové.
5: Pěkné dopoledne. Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o další stížnosti Řikovského kvůli vazbě. Benzínka v Americe slibovala slevu za nejlepší tanec a provoz brzdí na D1 v obou směrech. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiřikovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
6: Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvo spravedlnosti od dřív odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na vyprání špinavých peněz. Aktéři vinu popírají. Městský soud v Brně letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: Hradec Králové nabízí první veřejný grill point s rezervací. Navazuje tak na oblíbená grilovací místa.
7: V Šimkových sadech začíná tento týden fungovat první veřejný elektrický grill point s online rezervačním systémem. Zájemci si tak mohou termín zamluvit přes internet za poplatek 100 korun za hodinu. Součástí nového zázemí jsou také dva jídelní sety. Grill point navazuje na dosavadní veřejná grilovací místa v parku a bude v provozu celoročně. Celkové náklady na vybudování novinky se vyšplhaly přes 800 tisíc korun. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
5: Čerpací stanice v americkém státě New York nabídla zákazníkům 20% slevu, pokud předvedou svou nejlepší taneční kreaci. Video improvizovaných vystoupení klientů benzínka umístila na sociální sítě s dovětkem, že nesklamali. Sleva se vztahovala na pohonné hmoty a kromě alkoholu a tabákových výrobků a hazardních her na veškeré jiné zboží. Informoval o tom zpravodajský web CBC News. Jan Čejka bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat ve finále na trati 200 metrů znak. V úterním semifinále 25-letý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, o něco chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříme 22 až 25 stupňů. Na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 17 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Provoz houstne na D1.
8: Po pojíždě dnes souvislé koloně mohou řidiči jedoucí po D1 na Prahu mezi 26. a 8. kilometrem. Na vině jsou historicky dvě dopravní nehody, které už provozu nebrání. Třetí nehoda je aktuální a vyšetřuje se na kilometru 8 a blokuje levý jízdní pruh. Nárazově se přibrzdíte také na D1 před Brnem od Prahy mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Zdržení je větší pro kamiony. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Po zprávách vás od mikrofonu Frekvence 1 zdraví Robin Sobek.
4: Ano, jsem zase zpátky, je to tak, hezké dopoledne. Vrátil jsem se normálně poslušně do práce. Kdo by to byl čekal?
5: To je dobře.
4: I když jsem se vrátil včera pozdě domů, a to z toho důvodu, že představ si, náš bývalý kolega Tomáš Matonoha mě normálně zavolal z ničeho nic.
5: No.
4: A pozval mě do divadla na letní scénu pod Žižkovskou věž. Aha. Je tam moc hezká letní scéna. Doporučuji, pokud tam nikdo nebyl, zajděte si tam. Nemusíte na to stejné představení, na jakékoliv jiné. Ale on tam hraje teďkom v jednom představení Ivánku Kamaráde, Můžeš mluvit. To já vám hned řeknu, o čem to je. Tak tam hraje rozhodčího. A ono vlastně námětem tehleté inscenace se stala ta korupční aféra Ivana Horníka, který v letech 2003 a 2004, já si to teda pamatuju, pro fotbalový klub Viktorku Žižkov kupoval výsledky fotbalových zápasů. Takže z těch odposlechů se to celé samozřejmě skládá, to představení. Hraje to Čtvrtíček a Lábus, že jo? To namlouvají, do toho Tomáš tam běhá jako rozhodčí. No, Přátelé, s dětskama tam nechoďte určitě, to je sama číča sem, číča tam a bunda sem a bunda tam. Mm. Ale no tak co, no, tak se prostě bavili ty kopačky, no, když si jako... Ale určitě doporučuju, takže Tomášovi, pokud poslouchá frekvenci, tak mu děkuju. No a my si dáme to nejlepší z muziky a za chvilku taky pozvánku, protože je středa 12. srpna na náš, co?
5: Radiokemp na Vranově tentokrát.
4: Takže se těšíme, hezké dopoledne.
5: Pěknou středu.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Boyzone otevřeli středeční dopoledne minutu po čtvrt na 11 na frekvenci 1.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
0: A my ve dvě odpoledne otevřeme co dveře, přímo vrata do kempu Vranovská pláž. Ano, čeká nás další Radio Kemp a to právě dnes ve středu 12. srpna už od 14.00. Kdyby někdo nevěděl, kde je Vranovská pláž, o čemž silně pochybuji, tak mohu připomenout, že ji najdete u Vranovské přehrady, nedaleko Vranova nad Dý, v jednom z nejoblíbenějších rekreačních areálů na Jižní Moravě. Takže vyražte se za námi podívat, přijeďte pěkně omrknout, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia, s tím, že od 2 odpoledne se na vás bude těšit naše odpolední duo Jana Knížková, Vojta Effler. No a večer od 19. Xindel X, který ještě nepatří do starého železa.
2: Nepatřím do starého železa. Jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický...
0: Syndel X, který vůbec neví, která by...

0: Xindl bude hrát mezi 19. a 20. s tím, že předtím na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, táborák, špekáčky, kelímky štěstí, volná zábava a taky večer závěrečné afterparty. Jinak všechny zastávky našich radiokempů najdete na webu frekvence1.cz, tak se můžete podívat, ale důležitá zastávka je ta dnešní a to v kempu Vranovská pláž, čili pokud opravdu můžete, nemáte to úplně z ruky, budete se pohybovat třeba někde na jižní Moravě, tak se zastavte ve 2 odpoledne, je to zadarmo a jak říkám, ten program je víc jak bohatý s tím, že mezi 19. a 20. máte ještě zdarma koncert Xindla X.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: U Flandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

mezi příliš a dost stojí vysoký most.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynosou.

0: To nejlepší z muziky Bedej a taky Daniel Potter na frekvenci 1 minutu po půl 11. dopoledne. Pište, kdo dneska slaví narozeniny na 736 300 444. Co mu chcete vzkázat, jak se jmenuje, podepište se a všechno nám to pošlete, anebo namluvte zprávu přes aplikaci Frekvence 1. Za chviličku budeme přát k narozeninám.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Je to tak, teď se aktuálně podíváme na to, jak to vypadá na cestách.
2: Dopravní nehoda na 8. kilometru dálnice D1 na Prahu způsobila kolonu na 15 minut od 15. kilometru. Na pražském okruhu směrem na Modlatice se vyšetřují dvě dopravní nehody za sebou na 23. a 22. kilometru. I tady je kolona na 15 minut. Na pražském okruhu budete popojíždět také v opačném směru ve směru na Ruzyni 20 minut od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Frekvence.

0: nejlepší z muziky, Rhythm is a Dancer a Snap. Tak a já už tady vytáčím první telefonní číslo a vlastně taky poslední pro dnešek Standovi, protože Standa dneska mimo jiné slaví narozeniny a halo, halo, je tam Standa? Stanislav?
1: No, no, no.
0: No, Stando, a tušíte, kdo vám volá, nebo vůbec netušíte?
1: Ne, netuším vůbec.
0: Netušíte, tak to si poslechněte. Já vám přečtu zprávu, která mi přišla. Ahoj, Frekvence 1, můj dobrý kamarád slaví narozeniny, jmenuje se Stanislav Postupka a chtěl bych mu popřát hlavně zdraví a úspěchu ve sbírce, přeje Tomáš! Stando! Stando, teď už tušíš, ne? Teď už víš.
1: Jo, jasný. Jo, teďka určitě, no.
0: Jsi v rádiu, Stando, poslouchá tě půl republiky. Je to tvoje...
1: To je hodně.
0: No a teď mi vysvětli takhle, Postupka, to je jako opravdu tvé příjmení, anebo prostě hraješ karty rád, nebo jak to je?
1: Ne, to je příjmení, no, ale asi to z toho vzniklo kdysi asi, no.
0: Že jo, že ty jsi ty kámoše obíral o prachy?
1: Ne, tak to asi zase ne, tolik, ne? Ale to abych to... Ne, to možná nějaký předek, ale já určitě ne.
0: Ty určitě ne. No, mě to tak nějak jako přišlo jako Postupka, že se ti dařilo v těch kartách. No, co znamená teda, Stando, ještě mi vysvětli, přeji ti hodně úspěchu ve sbírce. Jaké sbírce? Čeho? Jako...
1: No, tak to je jako takových věcí různých, starožitných.
0: Jo, pozor, ty sbíráš věci, ty sbíráš prostě nějaký bordel.
1: Dalo by se říct, někdo tomu říká, vetež odpad, no.
0: Vetež, jasně. Hele, ale aby to nebylo jak, ve kterém filmu to bylo, Slavnosti sněženek, ne? Tuhle botu jsem vyměnil za svou ženu. Hezká, co?
1: Tak já jsem si ženu našel, jako na tomu neměnil naštěstí.
0: No, tak než jej vyměníš za boty potom.
1: Tak to, no mě by stačila vlastně jedna teoreticky, co? Protože mám protézu, tak mě by stačily ty levy, co tam měl ten handlík vlastně, no, to by mě stačilo.
0: To je strašný, já jsem teď neviděl, jestli jedna bota nebo jedna žena, ale to je strašný. Stando.
1: Teďka ta bota zrovna, no.
0: Zrovna ta bota, no to jsme se dostali teda, no ježiš Maria, tam kam jsem ani netušil. No nic, každopádně, já ti přeju všechno nejlepší za celý tým Frekvence 1, je s tebou sranda, tak já věřím, že bude sranda i třeba na nějaké narozeninové oslavě, pokud nějakou chystáš nebo plánuješ třeba s tím Tomášem nebo s rodinou, nevím jak to máš, ale asi něco bude, ne?
1: No nic moc, u nás nikdo nepije, kamoši nepijou, takže to jsou takové oslavy většinou.
0: Aha, no tak ti vyměň, najdi si nové kámoše.
1: Že bych na starých kolena začal chlastat, jo, to už asi nemá cenu, to Stando. By mě už asi položilo.
0: A jako správný gentleman, když si řekl na staré kolena, ještě mě zajímá, kolik vlastně máš let, kolik slavíš?
1: 56.
0: Ježíš, to jsi mladě, z 56, to je pohoda. No ty krásu. Já se tady bavím s puberťákem. Stando, hele nic, užij si oslavu. A zase,
1: jo, děkuju
0: a zase, třeba za rok, jo? Ahoj.
1: Jasný, děkuju, naschle.
0: No, co se týká známých osobností, dneska slaví třeba britský boxer Tyson Fury, ročník 1988, a nebo pozor, dneska ve středu 12. srpna slaví i zpěvačka Eva Farná.

0: dneska Kristova léta. 33 let, přejeme všechno nejlepší.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: To nejlepší z muziky, normálně mě tady Kačenko ukradly moje jméno, Robin. No,
1: já koukám.
0: Nemám vůbec nic společného s touto skladbou. A pojďme si dát dnešní oslavenkyni, protože dneska slaví Eva Farná. Typni si, kolik má tahletá holčička, kterou sledujeme už třeba od plácnu 16, nevím, to se mi podle mě zaznamenal.
1: Já nevím, tak 33?
0: Jak to víš, fakt má.
1: Fakt,
0: no,
1: tak jsem to trefila.
0: No, má přesně 33 let, to je co? Váhavu. Lenka Rusilová, Čechomoři, taky na frekvenci 1 a za chvilku zprávy.
2: Většina lidí.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
5: Plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
6: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Jsme připraveni, stejně tak i Kateřina Vavřínová.
1: Hezké dopoledne. Soudce porušil práva aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského při prodloužení vazby. Celosvětová nabídka ropy klesne o 4 miliony barelů denně a stále se zdržíte na D1 před Brnem. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Podle něj nebylo Jiříkovskému umožněno reagovat na vyjádření žalobců. Dnešní nález ústavního soudu neznamená, že se Jiříkovský dostane na svobodu. Zůstalo v platnosti starší vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil, že Spojené státy požádali o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. 2 s vydáním souhlasili, 2 jsou v Česku ve vazbě. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Evropskou elektrizační soustavu čeká dnes neobvyklá zátěž. Úplné zatmění slunce výrazně omezí výrobu fotovoltaických elektráren v době, kdy kontinent kvůli vedrům a nízkým hladinám řek přichází o část výkonu jaderných, uhelných i vodních zdrojů.
7: Provozovatelé sítí se připravují na rychlý výpadek téměř 10 gigawatů výkonu. To pro srovnání odpovídá 10 temelínským blokům. Pro energetiky není problémem jen samotný pokles výroby, ale hlavně jeho rychlost. Jak se měsíc začne přesouvat přes sluneční kotouč, výkon fotovoltaických elektráren prudce klesne a po skončení zatmění se stejně rychle obnoví. Provozovatelé sítí proto musí připravit jiné elektrárny tak, aby dokázali výpadek okamžitě nahradit a následně svůj výkon zase utlumit, zmiňují novinky.cz. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Celosvětová nabídka ropy letos klesne o 4,3 milionů barelů denně. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes předpověděla Mezinárodní agentura pro energii. Ještě v červencové zprávě předpokládala pokles o víc než 3 miliony barelů denně. Obnovené boje na Blízkém východě, které pokračují od července, tak pravděpodobně ještě více prohloubí deficit na světovém trhu s ropou. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. V rozplavbách byla nejrychlejší ze 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Obloha bude dnes většinou slunečná, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, o něco chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříme 22 až 25 stupňů, na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 17.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
1: A po 11. hodině míříme na silnice.
8: Nesouvislá kolona je stále na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. Obousměrně se přibrzdíte na Pražském okruhu u exitu Ořech na 10 minut a výjezd dálnice D49 od Hulína je stále uzavřen na 9. kilometru z důvodu dopravní nehody. Pro opuštění dálnice použijte sjezd předtím na 4. kilometru exitem Holešov Západ. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. dálnic Martina.
1: A po zprávách posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Ano, jsem tady já i moje lednice. Víš o tom, že... Počkej, se směješ, ale víš o tom, že existuje lednice pro lidi, kteří se nekamarádi s vedrem? To je co? No to je biznis. Ne, vlezeš do lednice. Normálně jedna japonská firma udělala ledničku pro lidi, když byly ty vedra.
1: Aha, já znám jenom tu lednici, ze který se už nevrátíš. Že tam jako skončíme jednou všichni.
0: Ne, to ne. To není žádné jako
1: ani
0: zamrazení.
1: Ani inspirace?
0: To nebyla? Nevím, kde to vzali ti Japonci. Jako mohli se... To nevím. Já nevidím do toho zákulisí, ale mají lednici, která má třeba vzduch o teplotě 5 stupňů. Mm. Ten jede ze zadu, na hlavu, na krk a tak dále. A schladí tě zhruba třeba na 10 minut. Tahle ta paráda vyjde na 19 500 korun. To si můžeš pořídit. Když budou vedra zase, můžeš tu lednici mít.
1: Aha, a nebo no, když...
0: Vybírat vstupné a my budeme chodit.
1: A nebo když chceš výmluvu na to, že seš nemocnej, no, že nechceš jít do práce, když tak si skočíš tady, se zavřeš tady do lednice.
0: To mě nenapadlo, no. To je zase další know-how. Hmm? S tím přijdou Japonci příští rok třeba.
1: Přesně.
0: Nevím. Řekneme si něco víc za chviličku. Offspring, Shakira, nebo taky The Calling do té doby. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: to kapela, na které jsem se mimo jiné také odkojil, tak třeba i vy máte vzpomínky na tuhletu kapelu. Máme 11:15 dopoledne, já jsem sliboval, že se podíváme podíváme se za Japonci, ne? Existuje taková lednička pro lidi, přátelé, kteří se nekamarádi s vedrem, už jsme to tady s Kačkou rozebírali po zprávách, můžete to brát jako takovou malou inspiraci. Proč jsem zmínil ty Japonce? Protože za to může japonská firma Trusco Nakayama představila vlastně zařízení v těchto vedrech, které jsme taky zažívali. Personal Cooling Box se to jmenuje, jo? Personal Cooling Box, takže to už se můžete přeložit, že jo? Je to prostě box pro lidi, je to taková přenosná lednička na lidi, dá se říct, pro horkoletní dny. Co se týká těch parametrů vlastně toho zařízení, no tak ta lednice fouká studený vzduch o teplotě 5 stupňů, fouká to ze všech stran, je to úplně jedno, ze zadu, na krk, na hlavu, se zhora, se spodu a tak dále. Rychlost toho chlazení, no tak člověka vlastně ochladí zhruba za takových 10 minut. Má to svou bezpečnostní pojistku. Po 20 minutách se automaticky vypne proti podchlazení. Jo, takže je to vychytané v tomhletom směru. No, provedení, výška asi přes 2 metry. Uvnitř máte sedačku, zvenku kolečka a je to vlastně vhodné, ta lednice jak dovnitř, tak taky ven. Je to úplně jedno, jo? Je jedno, že venku bude 40 stupňů zase. No, a vy si tu lednici můžete pořídit, teď to vypadá, že dělám tady takový teleshopping, jo? Jak se jmenoval ten borec? Horst Wurst nebo tak nějak, ale ne, nedělám, mě to jenom zaujalo. Standardní verze vyjde na přibližně 19 500 korun, no. Já bych řekl takové lapáky na hlupáky, prostě zase to někdo podchytil, ty vedra, no a vymyslel tenhle ten box, tuhle tu lednici pro lidi, ale světe div se, jde to na odbyt, no, co by ne. No tak třeba vás to bude inspirovat taky v nějakém tom nápadu, třeba něco vymyslíte, anebo naopak si ji třeba pořídíte, těžko říct. To nejlepší z muziky je před námi, my si dáme dnešní oslavenkyni, mimo jiné Evu Farnou, ale v půl taky poslední slovo, takže se připravte, číslo 257-400-999, za chviličku budeme hrát o balík peněz, držíme palce.
1: A raz, dva, tři, čtyři, celá.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: A 21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen...

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrát budeme i po posledním slově. Mám tady před sebou třeba kapelu Cranberries, Čechomory jsem sliboval, Zdenku Dusilovou, taky Luis Capaldi. To všechno už za malou chvíli, ale ještě předtím budeme hrát o 21 tisíc korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Je to neuvěřitelné, za jak krátkou dobu jsme stihli společnými silami nazbírat do banku posledního slova zase 21 tisíc. Před nedávnem ještě tam byla pětistovka a teď je tam opravdu víc jak 20 tisíc korun. Tak volejte 257-400-999, dáme si to spolu a uvidíme, jak to všechno dopadne. Jsem víc jak zvědavý, kdo je tam. Hezké dopoledne.
3: No dobrý den, tady Alena.
0: No dobrý den, Aleno, ale kam? Kam?
3: No je město nad Metvy.
0: Dobře, tak tam třeba pošleme 21 tisíc. Co vy na to?
3: No bylo by to fajn.
0: Jo, jste připravena na hru?
3: Ano.
0: Tak jdeme rovnou na věc, pouštím větu. Herečky Petry Hřebíčkové, která zní takto.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Co to mohlo být?
3: Tak zkusím klobouk.
0: Klobouček, dobře, pojďme zkusit, co udělá slovo klobouk.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Ne, ale no, z Nového Města nad Metují, ne.
3: Dobře, tak to je škoda.
0: No je to škoda, no, ono to vypadá, že se bude pokračovat v půl páté naživo na Radiokempu Frekvence na mimochodem, ale no, vy to máte z ruky asi na Vranov, co?
3: No to mám, to mám.
0: To je škoda, tak mrkněte ještě na web frekvence1.cz, kdyby náhodou do konce srpna, že byste se zastavila někam a třeba tam si můžete zasoutěžit ještě poslední slovo naživo. Tak to si to vyzkoušet.
3: Dobře.
0: Jo, mějte se krásně, díky za hru. Naschledanou. Tak my přehodíme ten dnešní radiokemp na, nebo u Vranovské pláže, nebo chcete-li v kempu Vranovská pláž, to stojí za to, protože se bude hrát o 21 500 korun. A pokud tam dorazíte, no tak si zahrajete konkrétně s Janou a taky Vojtou, budeme držet palce, třeba to tam padne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Každopádně my máme 3 minuty po 12:30 a dáme si aktuální dopravu.
5: Požár vozidla se řeší ve středním a pravém jízdním pruhu na 10. kilometru dálnice D1 na Brno. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. Obousměrně se přibrzdíte na Pražském okruhu u exitu Ořech na 10 minut. Nárazově se přibrzdíte také na D1 před Brnem od Prahy mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Zdržení je větší pro kamiony a práce na silnici způsobily 10minutové zdržení na dálnici D7 u exitu Ruzině v obou směrech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No, sice nám poslední slovo nepadlo, nevyšlo to, ale na druhou stranu klobouk se dneska vzal na hlavu náš kolega Tomáš Fíla, aby na Radiokempu nedostal úpal, tak se s ním spojíme už za chvíli.

0: nejlepší z muziky, tohle jsou Cranberries na frekvenci 1, máme 3:15 na 12 na telefonu kolegu Tomáše Fílu a ten nás pozve na Radiokemp.
1: Radiokempy frekvence 1.
0: Protože taky dneska to bude stát za to. Kde konkrétně, na co se těšit, tak to už řekne Tomáš. Hezké poledne, vítej Tome.
2: Krásné poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům. Pokud máte namířeno na Jižní Moravu, tak je to ten nejideálnější směr, tedy alespoň dnes, protože my už jsme všichni připraveni v kempu Vranovská pláž. Je to kousíček od Přehrady, takže musím říct, že to prostředí je tady naprosto úchvatný a skvělý. Vody je v Přehradě, i když málo, tak pořád ale dost na to, aby jsme se tady mohli parádně schladit a vykoupat. Obloha je modrá, slunce svítí, pódium stojí, studio jak by smet. No a my tady od 14 hodin začneme vlastně živě vysílat a přiblížíme všem našim posluchačům, jak se vlastně takové rádio dělá. Jak všechny ty věci, které oni běžně znají ze svých rádií, ať už v práci nebo v autě, tak jak se to všechno tvoří. No a do toho samozřejmě během celého dne spousty soutěží pro malé i velké. Budeme si hrát, budeme blbnout, budeme tančit, ale v neposlední řadě samozřejmě do kempu patří i oheň, busty, pekáčky, chleba, hořtice, no prostě takový to klasický letní posezení, který musí být. No a od 19. hodiny tady vystoupí Xindl X a právě na jeho koncert bych sem chtěl všechny pozvat. I třeba ty, kteří tady v kempu nejsou, ale bydlí v okolí nebo mají to na Vranovskou pláž do kempingu Vranovská pláž kousek, tak přijďte od 19. hodin. Koncert Xindla X, bude to fakt stát za to. No a samozřejmě všechno, jako i koncert, ale i celý den, jsou úplně zadarmo, takže tohle se vyplatí.
0: Tome, co k tomu dodat? Byl jsem tam, zažil jsem to, prostředí nádherné, jídlo, pivo, kmání, koupačka v Přehradě, parádní, program zadarmo, takže doražte, tečka.
2: Jako fakt to stojí za to, těšíme se na vás, ve 2 hodiny startujeme, takže zatím ahoj.
0: Zatím ahoj.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
6: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Coldplay a po zprávách třeba i Sunrise Avenue. Bye, bye, Hollywood Hills. A nebo si dáme toho Xindla, který za dvě hodiny, co za dvě? Za dvě hodiny startuje Radio Camp, ale za dalších pět hodin od toho startu, pokud počítám správně, to znamená o 19, bude na tom Radio Campu našem hrát. Do starýho železa, jsem spíš dřevo. Takže všichni jsme Vranovská pláž mezi 19. a 20. Xindl X a dáme se ho i po zprávách.
1: No, tak kam o víkend?
2: 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A my si je dáme právě teď minutu po 12. Zprávy má Kateřina Vavřínová.
3: Hezké poledne, dnes nás čeká částečné zatmění slunce. Tropy zvyšují nároky na kvalitu vody v bazénech a provoz houstne na D1 a na Pražském okruhu. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. V noci na čtvrtek pak bude také možné pozorovat meteory z meteorického roje Persej. Ředitelství silnic a dálnic začne v pátek s opravou dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Práce na téměř 4-kilometrovém úseku vyjdou na 118 milionů korun bez DPH. Hotovo bude podle silničářů 5. října. Vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost koupališť zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. Plavecké areály totiž potřebují víc chemických přípravků, někde ale ani to nestačí a voda je zakalená.
4: To je teď třeba případ koupaliště v Penčicích u Přerova. Areál tak dočasně zavřeli, než vodu zase upraví do potřebné kvality. Používaná podzemní surová voda na koupaliště totiž značně minerální a při styku s bazénovou chemií reaguje a dochází k zakalení vody, řekla mluvčí přerovské radnice. I přes větší náklady jsou ale na koupalištích s letošní extra silnou sezónou spokojeni, a to nejen v Olomouckém kraji. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Za účasti 3 World Tourových stájí a řady zvučných jmen odstartuje ve čtvrtek v Praze 18. ročník cyklistické Czech Tour. Největší domácí etapový závod nabídne během 4 dnů nejtěžší trasu v historii s celkovým převýšením takřka 10 000 metrů a délkou 650 kilometrů. Vítěz bude znám v sobotu po dojezdu na Půstevny.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, o něco chladněji bude na severu a severovýchodě. Tam budou denní maxima mezi 22 až 25 stupni a na horách naměříme maxima kolem 17.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Provoz brzdí na D1 i Pražském okruhu.
6: Požár vozidla se řeší ve středním a pravém jízdním pruhu na 10. kilometru dálnice D1 na Brno. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. Obousměrně se přibrzdíte na Pražském okruhu u exitu Ořech na 10 minut. Nárazově se přibrzdíte také na D1 před Brnem od Prahy mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Zdržení je větší pro kamiony a práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na dálnici D7 u exitu Ruzině v obou směrech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Krátce popolední pokračuje dopolední drive Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
0: A taky polední, hezké
3: teď
0: poledne.
3: Teď už polední, promiň,
0: dobrou
3: je to tak.
0: Chuť k obědu, přátelé, ať už máte na talíři cokoliv. Co budeme servírovat my na Frekvenci 1, no, tak v tomto týdnu se hrají odvety třetího předkola evropských fotbalových pohárů, to určitě víte, ty se týkaly a nebo týkají trojice českých fotbalových týmů Sparty, Jablonce a taky Hradce Králové. Podrobnosti budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou ve 15:45 odpoledne. Půl nás pobaví náš kolega Péťa Jablonský. To je frajer, co?
3: To je.
0: Ale opravdu je. Tak uvidíme.
3: Ano, i tohle od něj můžete slyšet.
7: No, podívej, to s pana redaktorem.
0: No, to jsou asi dva jediné hlasy, které bych tam mohl poslat, ale stejně to není vychytané, když jsem to předváděl Petrovi, tak říkám ne. Ještě tam něco malinko.
3: Dopilovat.
0: Takže je to složitá profese, klobouk dolů před ním a hlavně ještě ten vtip, který do toho umí Petr dát, no však si ho nalaďte každou neděli v jeho lifeu mezi 13. a 14. a u mne třeba v půl jedné, to si dá dáme to nej. Takovou malou ochutnávku a ochutnávku si dáme třeba i z filmového odborníka, dvě ukázky z československých snímků už za chvíli k obědu. Tomu říkám teda meníčko středeční.
3: Tak si nechte chutnat.
0: Přesně.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní jsem odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Jdeme na něj. Je tady středeční odpolední filmový odborník. Máme minutu po čtvrt na jednu odpoledne. Volejte právě teď 257-400-999. Dáme si k obědu, tak jak jsme tady slibovali hned po zprávách, malý předkrm v podobě dvou nádherných českých, nebo chcete-li československých ukázek. Nechte se překvapit. Kam se dneska konkrétně podíváme? Tak, já se tady ale hlavně podívám, kdo z vás volá na naši linku. Kde je tam? Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, Ister, tady až Louny.
2: Tak, tady až Louny, tady až. Jsi připraven hned na první ukázku?
3: Ano.
2: Dobře, to je slovo. Do pranice, já ti pouštím tuhletu.
4: Páni, neříkal jsem to. No, neříkal jsem, že tady větším ryby. No teda, to je hotovej umělec. To chytá na práskandu. Maminko, pojď se podívat. To je koncert. Jako Kubelík.
2: No, tady až já podle hlasu slyším, že ty jsi trošku mladší ročník, že jo?
3: Ano, ano. Tak. Je to tak.
2: Hmm. Kolik ti je?
3: 15.
2: 15, ježišmarja. Tohle je rok 1979. Ten nejlepší rok, který může být, protože... To jsem se narodil mimo jiné, jo? Ale to není důležité tady aši. Důležité je, že my jsme od sebe asi tím pádem plus minus 30 let a já tě nechci podceňovat, ale tušíš alespoň trošku, co je tohle za československé drama, alespoň trošku.
3: Vůbec nemám žádné tušení.
2: Vůbec nemáš, já jsem si to myslel. To je škoda, Vladimír Menšík v hlavní roli, samozřejmě Rudolf Hrušinský se zahrál v tomhletom skvělém filmu, Radoslav Brzo bohatý a tak dále. Skvělé herce jsme tady, Jáši, kdysi dávno měli, vlastně vynikající, asi ty nejlepší. A tenhle ten film se jmenuje Zlatí úhoři. Říká ti to něco?
3: Ne, já jsem to neviděl nikde.
2: No. Nikdy si to neviděl. Pojďme si zkusit napravit trošku skóre. Tohle by se mohlo týkat... Konkrétně tvého věku, poslouchej.
5: Prosím tě, myslíš, že už mu to bude?
6: Co?
5: Kondom, aby mu to nespadlo.
6: Prosím tě, jako velikostně. Ten je disponovaný a šáš je po mně.
5: Nebyste jedla radši, kdybyste to ještě procvičili, jak se to nasazuje. Hmm. Koupím vám na to banány.
6: Ne, víš, to kupu radši salátovky v okurky. Hmm. Že jsme navíc neměli dlouho okurkový salát, tak byste pak to udělal.
5: To je dobrý nápad.
2: Tady Jáši, teď se pohybujeme na velmi tenkém ledě. Já si tě na kondom samozřejmě ptát nebudu, jo? Ale zeptám se tě na název toho filmu. Víš, ze kterého filmu je tato ukázka?
3: Opět zase netuším.
2: Netušíš, ale to by si, to už by si mohl. To už jsme v roce 2019.
3: Mm.
2: Vůbec, jo? Zlatá Rabuška. Tereza Kostková byla v té ukázce. Vynikající Ondřej Vetchý. Byl to velmi úspěšný snímek, který dělal Martin Horský. On se nezdá, tenhle ten režisér. Já jsem ho teda znal v době opravdu osobně, kdy jako režisérem vůbec nebyl. Pak jsme se dlouho neviděli a pak najednou z ničeho nic se objevil tenhle ten film a pod ním byl podepsán právě Martin. Martin Horský udělal jednu z nejkomedií, si myslím, protože to opravdu mělo velký úspěch. Vůbec teda netušíš, pouštím ještě časomíru.
3: Nic mi to neříká.
2: Nic ti to neříká, sakra. Tak mi aspoň řekni, kdy jste naposledy měli salátovky, okurky doma. Co? Měli jste? Neměli?
3: Jo, jo, na zahradě rostou.
2: Na zahradě rostou, to je dobrá zpráva, hlavně, že rostou. A tenhle ten film se jmenuje Ženy v běhu.
3: Nic? Tak to jsem viděl, ale to jsem viděl.
2: Tady Jáši, ale no tak ty jsi to viděl. Ty si nepamatuješ tady tu scénu?
3: Ne, to jsem viděl s rodičema.
2: No tak, když se tam bavili o tom kondomu přece, ještě jak se nasazuje, tehdy tam říkal Ondřej Vetchý, koupíme ty okurky, protože pak se dají využít, ne? Ty salátovky, udělají si okurkovej salát, přece. No a ona zaučovala toho synka, že jo, jak se nasazuje ten kondom. No, já jsem říkal, že se pohybujeme tady na velmi tenkém ledě, ale to si musíte pamatovat tu scénu, nebo ne?
3: Ne, nepamatuju, bohužel.
2: Nepamatuješ. Tak třeba kdybych vybral nějakou jinou, tak by si vzpomněl. No škoda, film si viděl, škoda, že jsi nespomněl. Tak dneska teda nic moc, no ale víš co, já ti za odvahu budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: Tak rodičům, no. Teďkovi na cestách, na práci, do práce a super. Mám se taky do práce.
2: Super, tak jo, tak zdravíme rodiče, zase se někdo ozví, měj se krásně a hezké prázdniny, ahoj.
3: Taky,
7: všechno, co potřebujete na léto, najdete v... Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
8: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
9: Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic. Kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl

0: To nejlepší z muziky Frankie Ghosto Hollywood, taky Falco, Bruno Mars, Meghan Trainor, to všechno za chviličku, ale ještě předtím slibovaný Petr Jablonský a to nejlepší z jeho nedělního lifeu, tady je.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, tady David Bačina ze Stradouně od hasičů.
1: Zdravím Stradouně. Teď máte šanci si vybrat někoho, s kým budete hovořit. Tak s kým to bude?
2: No, rádi bychom si popovídali s panem Zemanem, bývalým prezidentem.
3: Ano, dobrý den, já vás srdečně zdravím do Stradouně, dobrý den.
2: No, dobrý den, pane prezidente, bývaj rád, no. Vás slyším.
3: Ano, já se taky rád slyším. No, tak ptejte se, co byste rád věděl, dobrý mužíku.
2: No, pane prezidente, vy jako zkušený politik byste nám mohl poradit. Máme problémy s vysycháním potoka, to je hlavní problém.
3: No tak podívejte se, já jsem vám ten potok nevypil. To za prvé, jo, protože já takový potoky nepiju. To by to muselo mít aspoň několik promile, a to předpokládám, že ani u vás ve Stradouně nemáte.
2: No, promile určitě ne, ale jiné hodnoty bychom tam naměřili, ale druhý problém je s vysycháním hrdla takhle při tom teplém počasí.
3: No, tak to je jednoduchý, na to mám speciální recept. Koupíte si slivovici, já otevřete to a vypijete.
2: No, teda, ale to taky pak to hrdlo vysuší.
3: No, tak musíte neustále doplňovat. Doplňujete a doplňujete. A zvláště takhle při létě se to hodí, protože mimochodem, kde jste byl letos na dovolené?
2: No, tam, kde by to hrdlo tak nevyschlo, takže na Třeboňsku, tam je vody dost.
3: Aha, no víte, kde jsem byl já?
2: No vy, viděl jsem to.
3: Já jsem byl na Vysočině a potom víte ještě kde?
2: Ne.
3: V delíriu. Mějte se.
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Dálnice D1 je obousměrně uzavřená v Ostravě na 360. kilometru po vážné dopravní nehodě motorky. Dopravní nehoda se stala v úseku prací na dálnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jirko, to nejlepší z muziky na frekvenci, jenom my máme minutu po 3:15 odpoledne, jdeme za sportem, protože v tomhletom týdnu se hrály odvety třetího předkola evropských fotbalových pohárů a ty se týkaly a nebo také týkají trojice českých fotbalových týmů. Sparty, Jablonce, Hradce Králové, ale více nám řekne kolega sporťák Aleš Svoboda, kterého máme na telefonu. Vítej Aleši, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Pojďme na to. Tak už včera odehrála odvetu třetího předkola Ligy mistrů Sparta. Ta ale v souboji s Lyonem nenavázala na ten výkon z toho prvního zápasu a Francii prohrála 0-3. Její pouť v kvalifikaci o Ligu mistrů tak končí. Tak ptám se, jestli byl Lyon o tolik lepší než v Praze, nebo Sparta naopak o tolik horší.
1: Obojí dalo se čekat, že Lyon nebude tak pasivní, jako byl v Praze před týdnem. Spartomu to současně ale hodně ulehčila. Zase se nevyhnula individuálním chybám. Brankář Surovčík chyboval před prvním gólem. Dlouhý nákop zase špatně odhadl Serencen a následně Ševický fauloval Openda za červenou kartu, což pro Spartu znamenalo následných 60 minut hry v deseti a tím Lyon ve druhé půli nepohodl.
0: Ve čtvrtek se v odvetném utkání třetího předkola konferenční ligy představí také Jablonec. Do lotyšské ligy odjíždí Hajd náskok 2-0 z prvního zápasu. Bude to stačit?
1: Já věřím, že ano. Místní tým RFS, se kterým Jablonec bude hrát, určitě podá lepší výkon než v Jablonci. Tam toho lotyšský celek dopředu moc neměl, ale doma je výrazně silnější a není zvyklý prohrávat. Pro Jablonec ale hraje to, v čem je silný. Skvělá organizace hry, kterou kouč Kozel týmu vštípil, a tak očekávám od Severočechů spolehlivý, zodpovědný výkon, který Jablonec protáhne do playoff.
0: A ještě jedna věc. Na závěr do akce jde i Hradec Králové, ten v odvětě třetího předkola Evropské ligy bude hrát ve čtvrtek v Istanbulu proti tamnímu Bešiktaši. V prvním zápase doma Hradečti prohráli 0-1, tak existuje ještě nějaká šance na postup?
1: Šance existuje vždycky, ale je fér si přiznat, že tady moc velká není. Přitom nechybělo moc a Hradec mohl jet do Turecka s lepším výsledkem, možná i s výhrou, ale dobrý domácí výkon i přes nemálo šancí v body neproměnil. V duelu v Istanbulu bude pro Hradec důležité, aby začal dobře odzadu, postivě, pečlivě, aby rychle neinkasoval. Ideálně vydržet poločas nulou a pak zkusit přidat na odvaze ve druhé půli, ale to se s nás řekne, než udělá, protože na stadionu bude určitě divoká atmosféra a Bešiktaš je extrémně silný tým, takže pro Hradec těžká výzva.
0: Tak uvidíme. Jak to dopadne, tobě díky za sportovní novinky. No a ty další si dáme spolu v pátek odpoledne. Budeme se těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Редактор

0: Je to ona, je to Jerry Halliwell, to nejlepší z muziky, taky divokej byl budou. Asi takovej pocit, jako je budoucí nožák. Nebo kapela Lucie. Za chviličku další zprávy.
1: Právě teď stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 5.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 13 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Jdeme na ně, přejeme hezké odpoledne, zprávy má Kateřina Vavřínová.
6: Krásné odpoledne, státní zástupce obžaloval 3 lidi za podvod s virtuální měnou. Chmelaři bijí na poplach, horší bude úroda i kvalita a komplikace hlásí z D1 směrem na Brno. Státní zástupce obžaloval 3 lidi za podvod s virtuální měnou. Jsou podezřelí, že stovkám lidí prostřednictvím společnosti Krefin způsobili škodu za asi 1 miliardu korun. Na webu o tom dnes informovalo vrchní státní zastupitelství, jak upozornila Česká televize. Hrozí jim 5 až 10 let vězení. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosů a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se menší úroda ale neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. I sluneční brýle nám dnes večer budou k ničemu. Pozorovat slunce můžeme jen přes speciální filtr. Jak si nezničit oči, nám poradil astronom Pavel Suchan.
7: Jsou na to speciální brýle, které jsou s takovou mylarovou folií a ty jsou úplně nejlepší. Trošku problém je v tom, že téměř všude už jsou vyprodané. Zároveň je možné použít svářecké sklo hustoty 12 až 14. Pokud ho člověk ještě nestihl koupit, tak já mám zprávy, že je ve všech těch hobby marketech vyprodané. A pak jsme teda v situaci, že budeme čadit sklo svíčkou, což se dneska nedoporučuje.
6: Poničit bychom si mohli i mobilní telefony. Podle odborníků je tak nezbytné umístit před objektiv speciální solární filtr. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Časem 52,43 obsadila v rozbězích 15. místo.
1: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes bude slunečno, od pařáků si odpočineme, naměříme 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě denní maxima budou na 25 stupních a na horách naměříme maximálně 17.
1: Frekvence 1. Doprava.
6: Komplikace hlásí D1.
8: Dálnice D1 je po vážné dopravní nehodě stále uzavřena na 360. kilometru v Ostravě. Poslední možné sjezdy pro řidiče jsou exity 361 a exit 354. A se zdržením okolo půl hodiny musí řidiči počítat na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde kolona je od 182. kilometru Kývalka až po exit 196. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A po zprávách má na frekvenci 1 slovo Robin Sobek.
0: Ty si říkala, že sluneční brýle nám dneska večer budou k ničemu a já doplním Pavla Suchana, on už to teda taky říkal, ale na mě opravdu před chviličkou vyskočil titulek vyprodáno.
6: Jo,
0: brýle na pozorování zatmění slunce zmizely z e-shopu. Takže jenom mohu opravdu potvrdit suše slova astronoma Pavla Suchana. Netušil jsem, že se dá zakouřit sklíčko, nebo netušil, jako může se to samozřejmě udělat, ale že se to dělá z toho důvodu, aby se mohla dívat vlastně přímo do toho.
6: Já jsem
0: slunce
6: se s tím taky nesetkal, to se přiznám.
0: Tak to mi přijde jako totální blbost, no. Každopádně tak nebo onak, prostě je to Tak, jak řekl Pavel Suchan, no tak...
9: Máme smůlu, no.
0: Jo, máme smůlu.
9: Musíme si počkat na fotky.
0: Nic nebude. No nic, každopádně u nás můžete čekat to nejlepší z muziky a nemusíte zakouřovat vůbec nic, ani sklíčko, ani nic jiného. Každopádně Lucie, Pink, Martin Solveig. No a my vám posíláme takový malý hudební pozdrav. Hello!
9: Krásnou středu!
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Nejlepší z muziky Lucie Amerika ve čtvrt na dvě odpoledne na Frekvenci 1. Já vás vezmu teď do pražské zoologické zahrady. Pokud nemáte plány na tuto sobotu, na tento víkend, tak tam se bude slavit Světový den slonů. To znamená, že všichni budete moct zažít komentované koupání slonů. To jsem třeba zažil osobně v Thajsku a byl to jeden z nejsilnějších a pro mě nejlepších zážitků, který jsem opravdu kdy mohl zažít. Koupání slonů. Naprosta paráda. No, sice to nebude probíhat v Thajsku v džungli, ale v pražské zoo a myslím si, že to taky bude stát za to. Jinak tam budou různá komentovaná setkání se slony nebo budete moct si vyrobit papír ze sloního trusu. To je parádička. To se mi nepodařilo ani v tom Thajsku. Zoo připraví také výtvarné dílny a herní stanoviště pro děti věnovaná životu slonů a jejich ochraně, takže můžete vrazit opravdu s celou rodinou. Ten program v údolí slonů v horní části zahrady bude začínat přesně v 10:30 dopoledne. Komentovaná setkání u sloních samic se uskuteční potom ve 12, 13 a ve 14:00 bude následovat komentované koupání slonů, jak jsem řekl, při kterém se opravdu všichni třeba dozvíte, proč je pro chobotnace to koupání důležité, nebo který z pražských slonů má vodu nejraději. No a v dolní části areálu geostezky, tam si všichni lidé budou moct od 10 do 18 vyrobit právě zmíněný ruční papír ze sloního trusu. Kdy, kde něco takového podobného budete moct zažít? Nikde. No, takže toho můžete využít. Já připomenu, že sobotní program vlastně připomene konkrétně 50. narozeniny slonice Šanty, takže bude probíhat i velká oslava. Pozornost ale bude patřit i slonicím Tamaře a Janitě, které jsou březí a obě mláďata by se podle zoo měla narodit příští rok. Tak budeme držet palce a vy pokud vyrazíte, tak si to v sobotu užijte.
1: Páčka jsou i v létě plná výhod a
2: už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Benefitu. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Královna Pop Music, tohle je Marona, na frekvenci jedna skoro dvě minuty po půl druhé odpoledne. Mě spíš zaskočila jiná věc z hudebního světa a ta je poměrně čerstvá, a to, že britský zpěvák Rod Stewart kvůli operaci srdce musel bohužel zrušit závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Dneska se právě o tom informovalo, jak říkám, tahle zpráva je poměrně ještě dost čerstvá. Mezi těmi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení taky v Las Vegas, tak mu hlavně budeme držet palce, aby byl co nejdříve zdravý. Status quo Unique 2, taky Marek Ztracený, budeme hrát to nejlepší z muziky taky po dopravě.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A tu si dáme právě teď 2,5 minuty po půl druhé odpoledne. Jak to vypadá?
2: Dálnice D1 je po vážné dopravní nehodě stále uzavřena na 360. kilometru v Ostravě. Poslední možné sjezdy pro řidiče jsou exity 361 a exit 354. A se zdržením okolo půl hodiny musí řidiči počítat na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde kolona je od 182. kilometru Kývalka až po exit 196. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Status quo, to nejlepší z muziky, máme skoro 3:15 odpoledne, to nám to uteklo, letí to opravdu jako blázen ten čas, protože už ve 14 hodin budou zprávy přímo z kempu Vranovská pláž. Ano, ve 14 to tady přepojíme přímo do kempu na náš rádiokemp Frekvence 1, který probíhá právě v kempu Vranovská pláž, který najdete u Vranovské přehrady nedaleko Vranova nad Dyjí, v jednom z nejoblíbenějších rekreačních areálů na jižní Moravě, takže pokud máte cestu třeba okolo nebo se pohybujete někde na jižní Moravě, vemte to na Vranovskou pláž, nebudete litovat. Protože už o dvou se můžete podívat, jak vzniká živé vysílání našeho rádia. O dvou se na vás bude těšit Jana Knížková, Vojta Effler a od 19 hodin taky písničkář Syndel X, který vám bude zadarmo koncertovat mezi 19. a 20. Do té doby soutěže o hodnotné ceny, táborák, špekáčky, kelímky štěstí. Pěkně si to užijte, přátelé, pokud vyrazíte. Mějte se, smějte se ode mne, je to pro dnešek úplně všechno. No a těšit se budu zase zítra dopoledne v 10.00. Ahoj.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Редактор

0: hodina se blíží a my jsme tady připraveni. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Vranovské pláže vysílají Jani Vojta a naše páže Ondra Olbo.
0: Ten nejširší. Promiň, Ondro. Natália Imbruglia bude.
1: Taky bude Alvar Soler.
0: A taky ten nejmilejší jsem zde. Sandra.
1: Takže 80 z dnešního Radiokempu, za chvilku startujeme.
2: Hlasy v tomto Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Dnešní zatmění slunce je v Česku výjimečné, často se totiž našim končinám vyhýbá. Česká obchodní inspekce kontrolovala e-shopy, chyby našla u téměř všech a se zdržením počítejte na dálnici D1 u Brna.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Tak můžu samozřejmě to počasí říct, že jo, není problém.
0: To je brzo,
5: začneme počasí netradičně. Dneska bude až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě 23. Bude jasno na horách a na severu a severovýchodě až polojasno. Tolik počasí.
0: No a pojďme na ty zprávy.
5: Tak jo. Dnes si určitě nenechte ujít pozorování zatmění slunce. Bude po dlouhé době a na dlouhou dobu výjimečně viditelné i u nás. Frekvence 1 to také potvrdil astronom Pavel Suchan.
6: Jsou na to speciální brýle, které jsou s takovou mylarovou folií a ty jsou úplně nejlepší. Trošku problém je v tom, že téměř všude už jsou vyprodané. Zároveň je možné použít svářecké sklo, hustoty 12 až 14. Pokud ho člověk ještě nestihl koupit, tak já mám zprávy, že je ve všech těch hobby marketech vyprodané. A pak jsme teda v situaci, že budeme čadit sklo svíčkou, což se dneska nedoporučuje.
5: Ano, ani klasické sluneční brýle nestačí, hrozí totiž poškození zraku. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol, konkrétně provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění svých povinností. Více řekl Frekvenci 1 mluvčí František Kotrba, který doplnil, že inspektoři rozdali celkem pokuty za téměř 5 milionů korun. 14-letí a 15-letí už nebudou moci v Německu pít alkohol ani v přítomnosti rodičů. Zákaz takzvaného pití v doprovodu dnes schválila německá vláda. Návrh ještě musí projít parlamentem. Dosud mohli mladí od 14 let s rodičem pít pivo, víno nebo sekt. Od 16 jsou tyto nápoje povolené i bez dozoru. Tvrdý alkohol je aktuálně legálně v Německu dostupný až od 18. Velmi těžký úkol čeká ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Bešiktaše, za nějž hraje křídelník Václav Černý, se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud by se jim to povedlo, zajistili by si podzimní start v pohárech. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A jdeme na silnice, zdržíte se na dálnici D1 a to před Brnem, kde kolona začíná už na 170. kilometru a táhne se až po 200. kilometr, celkem tam necháte asi 15 minut. Na 10 minut je potom kolona na 146. kilometru ve směru na Prahu a zhruba na 4 hodiny je potom kolona na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí mezi 9. a 15. kilometrem. Tak šťastnou cestu, teď už vám k tomu bude Frekvence 1 hrát živě z Vranovské pláže za mikrofonem Jani s Vojtou.
0: A to jsme my. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ondro, taky pozdrav.
5: Já jsem páže, já nemůžu mluvit.
1: Naopak páže má výsadní postavení, že?
0: Postavení. No, tak přátelé, my jsme na dalším Radiokempu, je to totiž další středa, ta prázdninová. Je to takový speciální den, my si to strašně moc užíváme. My jsme vlastně během těchto prázdnin podruhé takzvaně v éteru, v terénu.
1: Ano, a ještě dvakrát budeme po tom dnešku, teda pokud nás nevyrazí, což samozřejmě nevíme v tuhle chvíli.
0: Každopádně... No tak vyvarujeme se těch sprostých slov. A ono tam skáče jak samo.
1: Právě
5: jakomu?
1: To jsou věci, které po 17. hodině neoblíbíš. Prostě je to tak. Každopádně budeme se snažit, abyste si to s námi užili co nejvíce, ať už tady na Vranovské pláži, anebo pokud jste někde u radiopřijímačů, aby jsme na vás tu letní atmosféru z tohoto, já bych skoro řekl, středomořského letoviska na jihu Moravy, tak nějak přenesli.
0: Já bych to má popsala. Tady prostě chybí tráva. Místo trávy je vlastně téměř poušť.
5: No, já jsem chtěl právě poprosit někoho z ministerstva životního prostředí,
0: že by to trošku
5: nasvítali. Jestli by mohli přijít a vysvětlit té trávě, že žádné sucho není.
0: Ne, inspirace na Slovensku, no, máš zelená
1: barva. Já bych to
0: natřel na
1: zelenou.
0: Tak to pojďme odstartovat, těšíme se na to všechno, zůstaňte s námi, zdravíme z Vranova.
7: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: Frekvence 1.
1: Zkus mě rozesmát.
2: Tak kdo pak nás dneska zkusí jako první rozesmát na radiokempu na Vranovské pláži? Máme tady mladého odvážného muže. Jak se jmenuješ?
3: Ahoj.
4: Jakub Havránek.
3: Jakube. Jakube, velice odvážný. My totiž takhle v rámci radiokempu vracíme tuhle naši rubriku, ale fóry jsou v podání těch, kteří za námi dorazili, kteří jsou odvážní. Jakuby odvážný, tak doufejme, že to bude nějaký jako slušný fóreček.
2: Já jsem právě říkal, že doufám, že nebude, že konečně začne nějak
3: ostřejší. Tak začneme z ostra. Tak Kubo, ještě odkud jsi přijel za námi?
4: Ze Žerůvek.
3: A to je?
4: Kousek od Olomouce.
2: Kousek?
3: Od Olomouce?
2: A vy sem jezdíte na Vranovskou pláž jako na dovolenou, jo?
4: Jo.
2: A každý rok? Nebo
4: jste... Jo.
2: Jo? No tady
3: dobrý,
2: je to boží, že?
3: Takže jsi tady mamka, taťka a?
4: Brácha.
3: A my jsme teda jako přiznáme, jo, takhle mimo éter, co se odehrávalo, přemlouvali nejdřív taťku, že jo? A taťka nemá tolik odvahy.
4: Nemá.
2: Taťka s mamkou tamhle stojí a všechno si to točí.
3: Tak Kubo, nechci tě nějak znervozňovat. Poslouchá tě půlka republiky a my teď chceme slyšet ten fór.
2: Pojď do nás.
3: Jdem na to. A trošku blíž k tomu mikrofonu, ať tě slyší celá ta republika.
4: Víte, proč nechodí ryba na internet?
3: Nevíme.
4: Protože se bojí sítě.
3: To je takový klasický prostě teenagerovský fór.
2: Já ho neznám, pro mě to novinka.
3: Co děláš, když ti vypnou internet?
2: Seš protivnej.
3: Kubo, moc děkujeme za fóreček a užívej léto.
4: Děkuju.
0: Léto.
1: V rytmu frekvence.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v...
6: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
7: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
8: Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok

0: znaliste.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš.

0: Frekvence 1.
1: Zkus mě rozesmát.
2: Přátelé, v rámci našich radiokempů každou středu vracíme naši výzvu, je to taková výzva, zkus mě rozesmát, což je o tom, že jeden druhého se snaží rozesmát tak, aby se za břicho popadal. Což není lehký, že?
3: No, samozřejmě, navíc, když máte tak ostřílené harcovníky, jako jsme by dva, tak nás už jen tak něco nepadá. A nebo naopak, potom jako s postupem času s přibývajícím věkem se ten práh snižuje tak, že nás rozesměje úplně všechno. Každopádně máme tady dalšího odvážlivce a zase je to mladý chlapec. Jak se jmenuješ?
4: Ahoj.
5: Volám se Ríšo.
2: My budeme mluvit v cizím jazyce, tak doufejme, že si porozumíme.
3: Jak se řekne po vašem zkus mě rozesmát?
5: Zkus mě rozesmět.
2: Dost podobně, tak to si rozumíme. A odkud jsi?
5: Z Modry, při Pezinku.
2: Aha, a tady jste na dovolený?
5: No, viac menej, hej.
2: Tak počkej, nebo jste přijeli vyloženě na radiokemp? To asi ne, nebo jo?
5: Tak, z polovice, lebo chceli jsme sem ísť a pozerali jsme, kedy jsou tu nějaké akce.

0: akcie, tak jsme si to vybrali.
1: Takže my jsme byli vlastně prstem na mapě.
2: No to je skvělý. Skvělý, tak to děkujem. No a budem, nebo věřím, že poděkujem podruhé, protože ty máš pro nás for.
1: Tak nám ho pověz.
3: Programátor jde do obchodu a manželka mu hovorí. Kup jeden chlieb a ak budu mať vajíčka, kup 10. Programátor príde do obchodu a pýta sa. Máte vajíčka? Áno, máme. Tak si prosím 10 chlebov.
1: Můžu se tě zeptat, kolik ti je let?
3: 13.
2: No, to je prostě takový čévé útělácký.
1: Já mám 15-letýho syna, je to úplně stejný.
2: Ten by se zasmál. Moc děkujeme za for, užívej léto.
1: Vážně, jsme rádi, že jste přijeli.
2: To jo, pozdraví rodinku, děkujem.
3: Děkujem.
1: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, vysíláme dnes živě z radiokempu na Vranovské pláži. Když jsme tu byli loni, tak tu s námi byli No Name.
1: Ano, to je pravda, No Name, a bylo to naprosto fenomenální. Byl to koncert, ze kterého podle mě čerpali lidi až do konce roku.
0: Ano, a potili se ještě dva dny potom, protože loni bylo daleko větší vedro než je dneska. Dneska je velmi...
1: Tak si to pamatuješ, jo?
0: No, pamatuju. Aha. A taky si pamatuju, že loni tady Igor Tymko poprvé vlastně řekl, že na letošní rok na prosinec chystají výroční koncert v O2 aréně.
1: Ty máš paměť jako slon.
0: To není paměť, to je držák.
1: Nebo má totiž takovou tu aplikaci v telefonu.
0: Jo,
1: všechno zaznamená.
0: Ty to vždycky ráno naučím a pak to během nepoužívám.
1: My o No Name mluvíme teď záměrně, protože každou středu vám na Frekvenci 1 nabízíme jejich pořad 30 let 30 songů, kde vlastně k každému songu, který vznikl, mají takové perličky nebo detaily, jak ta písnička vlastně vznikala.
0: Já myslím, že písnička, kterou dneska Igor Tymko představí podrobněji, je vlastně písnička, která uvedla No Name do českého éteru. No. Protože na Slovensku už byly hvězdami díky hitu Ty a tvoja sestra, ale ta píseň, o které bude řeč teď, je vlastně písnička, která je představila nám jako Čechům a díky nim jsou tady populární.
1: A já jsem nad tím vždycky jako kroutila hlavou, proč někdo nazve písničku Žily. Jako Žily. A ono to je přitom Žily jako Žily.
0: Jako Žíly.
1: Takže jak to je?
0: No, no takhle, jako Žily, jako minulý čas, řekněme, množného čísla
1: od slova, od
0: ženského rodu.
1: Takže ne od žít,
0: no, ano.
1: Ale od žíla.
0: A žíla, to je zase jako opak cévy, že jo?
1: Tak hlavně, že už slovensky, tak
0: trošku
1: pojďme na
0: to. 30 hitů.
2: No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som Igor Tymko, frontend kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Žily. Táto pieseň je tzv. Náš otvírák v Českej republike. Je to pieseň z roku 2001, na základe ktorej české a moravské publikum spoznalo kapelu No Name. Samotný námet piesne vznikol po veľkom citovom sklamaní, kedy mňa podviedla frajerka a môjho brata Romana tiež podviedla frajerka. Horšie je, že bratová frajerka ho podviedla so mnou. Ups, stáva sa. Podľa reakcií poslucháčov, pesnička Žily mnohým v živote pomohla, nakoľko je to v podstate recept, ako sa vyrovnať s rozchodom. Nuž tak teda, ak sme pomohli, tak potešenie je na našej strane.

0: frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Vysněné před námi, my vás zdravíme. Asi si říkáte, co je to za zvláštní zvuk, který se line z toho rádia. My vás totiž zdravíme zvenku.
1: Ano, z jaké to plechovky vysíláme?
0: No, trošku.
1: Tak plechovka se dneska jmenuje Vranovská pláž, je tady nádherně a je tu další radiokem.
0: Tak přátelé, kdybyste tu byli, tak jste svědky výborné soutěže. Náš kolega Tomáš Fíla, který je vlastně takový animátor dnešního odpoledne, dalo by se říct, ano. Jo? Vždycky vymyslí nějakou ptákovinu a tentokrát se to týkalo mazání.
1: Ano, on totiž pozval naše přihlížející posluchačky a posluchače k soutěži, kdo se nejrychleji namaže. Šlo o krém, prosím pěkně.
0: Ano, a muselo se to vlastně vmazat všude.
1: Jo, úplně všude.
0: Úplně všude. A byli i vítězové, tak já nevím, podívejte se na sociální sítě tam podle mě. Uvidíte, jak to všechno dopadlo.
1: No a nás čeká samozřejmě skvělá hudba, protože před námi je 15. hodina a po 15. vám z Vranovské pláže zahrajeme třeba Sugar Babes.
0: Taky bude Michal Hruza. Ten ostatně jednou s námi byl. Je to tak kolik?
1: 3 týdny zpátky.
0: 3 týdny zpátky.
1: Byl na Stříbrném rybníku.
0: A vůbec to nebyla hruza.
1: No, poslouchej.
0: Bylo to dobrý.
1: A bude Bonnie Tyler.
0: A taky budou zprávy, je tu s námi Ondra.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu rádi. Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Většina lidí.
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry. 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Kvůli suchu letos bude méně chmele. Je možné, že utrpí i kvalita. Záchranářům za posledních 15 let přibylo výjezdů o 50%. A s kolonami počítejte na dálnici D1 u Brna v obou směrech. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody chmele až o 20%. Dnes to řekl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
4: Sucho, který je katastrofální v letošním roce a který je bezprecedentní, tak napovídá to, že ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období. A to je, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně hořkých látek, který určují kvalitu chmele, který podle předběžných rozborů nám ukazují, že by mohly být na historicky buď to úplně nejnižší hodnotě, nebo se blížit zatím nejtragičtější hodnotě ze sklizně 2015.
3: V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobě a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Až 5 let vězení hrozí taxikáře, který podle policie odmítl vrátit kufr s téměř 3,5 miliony korun v dolarech. Zavazadlo zapomněli v jeho autě manželé při cestě na pražské letiště. Řidič nejdřív slíbil, že kufr vrátí, později tvrdil, že o něm nic neví. Po zadržení se ale přiznal a policie řekl, kam peníze ukryl. Notebook a oblečení z kufru podle vyšetřovatelů spálil v lese u Kladna. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich byl více než milion. Na síti X to napsal zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Záchranáři si dlouhodobě stěžují na to, že službu hrazenou z veřejného zdravotnictví lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její zpoplatnění, podobně jako při návštěvě pohotovosti. Fotbalista Jablonce zítra nastoupí v Rize proti RFS v odvetě 3. předkola konferenční ligy s cílem potvrdit postup a udělat 2. ze 3 kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak můžou i porážku o jednu branku. Trenér Luboš Kozel varuje před jakýmkoliv podceněním. Se svými svěřenci si může připsat 6. soutěžní vítězství po sobě.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Teploměr dnes ukáže 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě místy na severu jen kolem 23. Bude jasno, na horách a na severu a severovýchodě může být také polojasno.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Kolona je u Brna na dálnici D1 aktuálně už od 180. kilometru. Zdržíte se v ní minimálně půl hodiny až po 200. kilometr. Pokračuje dál za Brno až po 210. kilometr. Se zdržením počítejte taky v opačném směru, a to konkrétně ve směru na Prahu na 180. kilometru. Tam necháte zhruba 5 minut a ještě stále je kolona na více než 20 minut za Prahou na D8 ve směru k Ústí mezi 8. a 15. kilometrem. Tam je to taky aktuálně zhruba na půl hodiny. Tak šťastnou cestu, pokračují Jana a Vojta.
1: Radio Kempy,
5: frekvence 1. 3:15 z Vranovské pláže z Radio Kempu přejeme hezké odpoledne. Chápu to správně, podle toho, co jsme slyšeli ve zprávách, že zdraží pivo?
3: Ne, právě že ne. Kdyby jsi to poslouchal, tak to tam bylo řečeno, že to se jako na to neprojeví.
2: Na ceně se to neprojeví.
3: Ano, tam jsem to říkal doslova, v ceně piva se menší úrada neodrazí. Vojte,
2: jak,
3: co jsi poslouchal?
2: Jak profesor.
5: Já jsem prostě jenom slyšel, že je špatná úroda chmele a logicky to znamená.
3: Vypl ti mozek.
2: No,
5: jsem se lék.
2: Tak přátelé, my vás vítáme tady v nově příchozí vší.
5: Příchozí.
2: Příchozí vší, ne?
5: Příchozí vší.
3: Všichni příchozí.
2: Příchozí vši.
5: Všechny příchozí.
2: Prostě vy všichni, kdo jste přišli a docházíte za námi, je to moc fajn, děkujeme za to a budeme tady vlastně až do, ty hraješ do kolika?
3: Do
2: 22. hodiny. Takže program, který vás bude rozhodně bavit, spousta soutěží, jak už jsme říkali před zprávama, tak jedna třeba soutěž myslí na to, abyste se nespálili, přece je skoro 30 stupňů, že?
5: Ano, ano, takže ty bílé postavičky, co tady běhají, tak to jsou nánosy krému, díky soutěži Tomáše Fíly, který ji vymyslel.
2: Ty se rozhodně nespálí. Tak nás v téhle hodině normálně za běžného vysílání vysílání čeká výzva, nebo respektive výzva, náš projekt Proplácíme účtenky, frekvence 1 vrací peníze. To je tady trošku jinak.
5: Ano, protože na Radio Kempu proplácíme účtenky, ale jen těm, kteří sem přijedou, prokážou se tím, že utratili tady třeba konkrétně dneska na Vranovské pláži nějaké peníze a vhodíte to připraveného boxu.
2: No, takže vy dneska, co jste poslali účtenku, neočekávejte žádný telefonát, neuskuteční se, no. Nemáme tady na to ty linky.
5: No, opět zítra.
2: Budeme. A zase zítra, no. Takže dneska rozhodně nevoláme.
5: No, anebo sem přijeďte, něco si tu kupte a nechci si to proplatit.
2: Utraťte tady nějaký ty peníze. No a za chviličku se zaměříme taky na zatmění slunce, protože to si myslím, že je téma číslo jedno.
5: Ano, slyšeli jsme ve zprávách před hodinou, že vlastně už nikdy neseženete takové ty speciální sklíčka, že?
3: Vyprodáno, no.
2: Ty brýle. No.
3: Sváře, to jsou ty svářecké skla.
2: No. Zrovna dneska ráno volal strejda a říká, jsem tady v obchodě, mají tady poslední dvoje, chcete je koupit? Říká, chceme je koupit.
3: A my to jste tady neuvidíme přes ty stromy.
5: Takže my máme, jo? My. Ale pokud nemáte, tak já jsem našel velmi zajímavý tip, jak si i přesto, že nemáte ochranu očí, užít zatmění slunce tak, aby vás to do očí nepálilo.
2: No tak hele, Vojta má řešení, za chvilku na to dojde.
1: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: Zdravíme z Vranova, z krásného místa. A my jsme si vlastně tenhle radiokemp vybrali v takové magické datum. Dneska je totiž 12. srpna a slyšíte to podle mě zprava, zleva. Dneska se totiž budou dít na obloze věci.
1: Ano, tak kromě toho, že má svátek moje sestra Klára, což je také magické.
0: To má moje pastorkyně.
1: Tak.
0: To už jsem ti vysvětloval.
1: Ano, to už jsme vysvětlovali, to už není potřeba. Tak dneska je také, kromě vrcholu Perseidů, které budou mimořádně viditelné, protože měsíc je v novoluní, to znamená, že nesvítí.
0: Proto jsme nespali ze včerejška na dnešek.
1: Tak k tomu všemu dneska ještě k večeru před západem slunce bude velmi raritní zatmění slunce.
0: Jo, a to si myslím, že je jako bod toho všeho, respektive jako středobod všeho toho povídání, protože spousta lidí se dotazuje, jak to sledovat, aniž byste přišli o zrak.
1: Ano, a slyšeli jsme ve zprávách, už jsme to říkali, že ve všech hypermarketech a supermarketech a hobbymarketech jsou víceméně ta jediná správná, totiž svářečská skla vyprodána.
0: No, stojí stovku pro dva.
1: No. Stovku pro dva?
0: Takže 50 za jednoho.
1: To tak 50 za to, že se podíváte, není zas tak moc.
0: Jako nepřijde mi to tak strašný.
1: To je úplně v
0: pohodě. Proto je to vyprodaný, že?
1: Ale pozor, já jsem našel velmi jednoduchou radu od popularizátora vědy Ondřeje Heigla, který říká, cituji, můžete vzít papír, udělat si do něj malou dírku, postavit se zády ke slunci a nechat ho, ať prochází skrz tuhle malou dírku. Ono se vám to krásně promítne, krásně useknuté na zem.
0: Takže zády, jo?
1: Zády. A ty vlastně uvidíš obraz toho slunce, který prochází skrz tu dírku v tom papíře.
0: Aha.
1: A vlastně si můžeš promítat zatmění slunce jako stín třeba na zeď domu.
0: Zády, jo?
1: No.
0: To je divný.
1: Takže to uvidíte, i když budete zády.
0: A můžu ležet.
1: Zády, ale.
0: Ne, tak to je řešení. A je to zadarmo.
1: Takže papír s dírou.
2: Náš výkup je teď totální.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i ta

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
1: Právě vysíláme živě z kempingu.

0: frekvenci 1, živě z Ranovské pláže, přesně v půl čtvrté. Půl čtvrté, to je takový tradiční čas, kde si povídáme trošku podrobněji o počasí.
1: Ano, Dagmar Honcová má slovo, vždycky nám řekne, jak to bude ten následující den. To si myslím, že se tomu dá i vlastně trošku věřit, že?
0: Jako minimálně z 30% určitě.
1: Ano,
0: no.
1: Přesně, když řekne kamaše, tak si vezmete aspoň jednu nohavici. Vždycky se to víte. No.
0: Nebo si je vezmete do kabelky, no.
1: No, tak se pojďme počasí věnovat. Dagmar Honcová má pro nás předpověď na zítra, což je 13. srpna.
0: Ano, a zítra by mělo být, teda podle toho, co ukazuje můj telefon, trošku tepleji, tak uvidíme, jestli nám to Dagmar potvrdí. Dnešek je prosím pěkně jeden z těch chladnějších dnů v tomto týdnu.
1: No, já mám dlouhý nohavice.
0: Jo? Ale jste poholila nohy?
1: No, nevím, se pravím.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrteční ráno v minimech přinese i v nižších nadmořských výškách teploty jen na 7 stupních Celsia. Odpolední maxima se už ale vyhoupnou opět až ke 30 stupňům, ale to pouze ojediněle a zejména v Jihomoravském kraji. V takovém Karlovarském a Libereckém kraji se budou odpolední maxima pohybovat nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia. Také ve čtvrtek nás bude provázet nádherné slunečné počasí, kdy očekáváme jasno, maximálně skoro jasno, a na většině území Česka nasvítí až 13-hodinová délka slunečního svitu. A pozor, UV index zůstává na vysokých hodnotách, takže od 11. do 16. hodiny bychom rozhodně měli používat opalovací krémy.
2: Užijte si s námi léto v rytmu frekvence 1.
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
2: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: Posloucháte Frekvenci 1, zdravíme živě z Vranovské pláže, kam jsme dneska vyrazili s radiokempem, který je zrovna teď, řekl bych, v plném baru, protože náš kolega Tomáš Fíla se dneska chopil své role, já myslím, že to je jeho nejoblíbenější.
1: Animátor.
0: Takový animátor.
1: No, on prostě... by jel do Egypta, tak se vydělá strašných peněz.
0: No, já si taky myslím, že bych chodil po pláži a řval by volejbal, tak dlouho.
1: Ne, pojďte všichni.
0: Na bedničku z bedničky, no, prostě. Tak, to vás čeká dneska odpoledne taky tady na Vranovské pláži. Nicméně nejenom o Tomášovi to je dneska, samozřejmě je to i o hudbě.
1: Ano, že? A ta je zásadní, protože dneska večer a věříme, že se míříte právě kvůli tomu, protože je to velký tahák, nebo jste tady kvůli tomu, protože je to velký tahák, vystoupí písničkář, zpěvář.
0: Scénárista,
1: ano. On je vlastně i autorem spousta songů pro jiný zpěváky.
0: Ano, třeba napsal největší hity kapele Slza.
1: No, vidíš to? Takže Slza se vlastně jako svezla na Xindlovi.
0: Nebýt Xindla X, nemáte Slzu. Každopádně Xindl X dneska živě tady na radiokempu na Vranovské pláži mezi 19. a 20. Pokud se míříte, dobře děláte, pokud nemíříte, tak si aspoň puste rádio, protože to budeme přenášet živě.
1: Přesně, mezi 19. a 20. živý koncert tady na Frekvenci 1, stejně tak jako vlastně celé to odpoledne tady, takže možná si říkáte, že z toho rádia se line úplně jiný zvuk, než jste zvyklí. Je to právě proto, že jsme tady živě, můžete se vlastně podívat, jak se rádio dělá. Máme tady pro vás spousta soutěží a zábavy a vůbec nevadí, že sluníčko pálí dozad a vody ubývá. No to trošku vadí. No.
0: Myslím, že trochu vadí. Já jsem trochu vadí. Posílal fotografii domů, no. Tady o to, a bylo mi řečeno, tam je tak velká písečná pláž, no. Ne, to loni byla tráva.
1: To je, žena podle mě vidí prostě skleničku s pola plnou, nebo s pola prázdnou.
0: Nebo jak si myslela, že jsem doma, řekl, že jedu na Vranov a místo toho jsem jel někam do Bibione.
1: Přesně, Bibione. Ne. Tak, ale pojďme ještě důležitou věc teď zmínit, protože hlavním partnerem je... Košík.cz.
0: Ano, pokud vám třeba dochází doma poctivě vyuzené špekáčky, které tady budou k dispozici mimochodem.
1: To je pravda, budeme zapalovat oheň a nebo dávat si dobrotu.
0: Vám děti snědly už všechno zmrzlinu a ovoce, nebo potřebujete dobroty na výlet, nebo jste prostě zapomněli zásoby na grilovačku, není třeba propadat panice.
1: Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší, doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete, třeba domů, na chatu. A pozor, i přímo sem na vaši dovolenou, my jsme to tady zkoušeli, ti, co jsou tady přítomně, tak ví, že normálně Košík doveze nákup i sem, třeba právě na Vranovskou pláž.
0: No a navíc Košík.cz je tu s námi, má tady svůj stánek.
1: Láska
0: a možná...
1: je tu s námi.
0: Košík je tu s námi, buďme s ním.
1: Přesně tak. Takže můžete vyzkoušet letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.
2: Vychází blesk hobby nabitý letní.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.

0: Byl tady s námi taky Michal Hruza, tady v rámci Radiokempu.
1: Ano, a teď byl s námi na Frekvenci 1 a po 16. hodině s námi budou třeba Bon Jovi.
0: Taky George Michael. Samozřejmě budou zprávy za
2: chvilku. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: V létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
13: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami Ondra Albrecht. Ondro, hezké odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Nedostatek krmiv kvůli suchu nutí chovatele prodávat dobytek. Nabídka ropy klesne letos o miliony barelů, ceny paliv neklesnou. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Nedostatek krmiv způsobený suchem nutí do chovatele v Česku prodávat dobytek. Chovatele a zemědělci se potýkají nejen s nedostatkem sena a senáže, ale také s jeho rostoucí cenou. Pro některé chovy je tak často jedinou možností snižovat stavy. Nedostatek krmiv přitom není jediným dopadem letošního sucha. Je zároveň jednou z příčin očekávaného poklesu sklizně. Statistici odhadli, že se letos sklidí o necelých 17% méně obiloviny než loni. Ve Zlíně 6. dnem pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Pracovníky demoliční firmy zaměstnávalo mimo jiné bourání strojovny výtahu, jak řekl ředitel marketingu společnosti Cream. Firma budovu s 11 podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo. Stát zůstává necelá třetina objektu na východní straně. Celosvětová nabídka ropy letos klesne o 4,3 milionu barelů denně. Predikuje to Mezinárodní agentura pro energii. Ještě v červencové zprávě předpokládala pokles o víc než 3 miliony. Řidiči se tak musí připravit v následujících měsících na stále vysoké ceny paliv. Řekl Frekvenci 1 ekonom Lukáš Kovanda a vláda podle něj bude muset reagovat.
15: Nelze vyloučit, že česká vláda bude nakonec muset obnovit své regulace cen pohonných hmot. Možná i opět přistoupí ke snížení spotřební daně z nich nebo dokonce ke snížení daně z přidané hodnoty. Tím fundamentálním důvodem je pochopitelně stále komplikovaná situace na Blízkém východě.
14: Právě obnovené boje na Blízkém východě, které pokračují od července, pravděpodobně ještě více prohloubí deficit na světovém trhu s ropou. Francouzská média ocenila obrat fotbalistů Lyonu v úterní odvetě třetího předkola Ligy mistrů proti pražské Spartě a po výhře 3-0 i postup do závěrečné fáze kvalifikace. Kvitovala, že oproti úvodnímu zápasu na Letné zvolil domácí trenér výrazně ofenzivnější sestavu. Zdůrazňují také fakt, že pro zadlužený Olympik je účast v ligové fázi milionářské soutěže klíčová.
13: Frekvence 1. Počasí.
14: Teploty dnes budou 24 až 28 stupňů Celsia, místy na severovýchodě o něco méně. V noci potom teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. V údolích může být kolem 5 stupňů a také v noci bude převážně jasno.
13: Frekvence 1. Doprava.
14: U Brna je stále kolona na dálnici D1. Při příjezdu do Prahy do ní vjedete už na 178. kilometru a vypletete se z ní až na 210. kilometru za Brnem. Aktuálně tam necháte přes půl hodiny. Na 10 minut je potom zdržení v opačném směru, a to až po 196. kilometr. Na pražském okruhu také houstne provoz a aktuálně se zdržíte přes 20 minut ve směru k D1 od 23. po 16. kilometr. V opačném směru na letiště je to na pražském okruhu komplikovanější až po 20. kilometr a tak je tam necháte zhruba 15 minut. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Jana Vojta.
13: Radio Campy, frekvence 1.
0: A tady to jede, tady to frčí. Pár minut po 16. hodině zdravíme z Radio Campu z krásné pláže na Vranově.
1: Ano.
0: Pláž je to krásná, široká, čím dál širší.
1: Ano.
0: To úplně člověk nechce.
1: Moravský Jadran čím dál užší.
0: No, my jsme si zrovna loni jsme si říkali, víte, jak když jsme někde prostě u moře, někde na Jadranu.
14: Ty Borovice, jak tady máš, víš, tak přesně přijíždíš.
0: To je pravda, no.
1: Ne, prostě jako já si myslím, že Vranovská pláž, to je vlastně taková jihomoravská Istrie, to se dalo říct.
0: No. No. Ty jdeš keble.
14: No, chápu, že když jsem přijel v Pražáce, tak taky mají pocit, že tady mluví všichni úplně jinak.
1: já bych třeba Štítary, což je obec tady nad námi, já bych ji přejmenoval na Pulu.
0: Jo, Pula je krásný místo, no. No, přátelé, my to tady rozjíždíme vlastně naplno. Teď vám v playlistu nabídneme Xindla X a bude to vlastně taková ochutnávka a upoutávka na to, co se bude odehrávat po 19. hodině.
1: Ano, protože Xindl X je, dalo by se říct, jedním z hřebů dnešního odpoledne a večera. Přijede sem za námi a mezi 19. a 20. hodinou tady bude hrát, zpívat a vy u toho můžete tančit anebo rozjímat.
0: No, jak se budete cítit, to je jasný. Je to na každýho. No, ale každopádně je taky na vás, abyste se zapojili do naší soutěže Poslední slovo.
1: Ano, poslední slovo. Dneska budeme
0: hádat. Zkus mě poslední slovo.
1: Zkus mě, hele. Zkus mě rozesmát posledním slovem.
0: Ano.
1: Jinými slovy, řekni poslední slovo a já se rozesměju tím, kolik peněz vyhraju. Pozor, je tam přes 20 tisíc.
0: Přes 20 tisíc.
1: Po
0: odvést si z kempu přes 20 tisíc, myslím, že to se nestává každý den.
1: A nebo třeba vyhrát na kempu přes 20 tisíc a všechny pozvat.
0: To se taky nestává. Co pije Ondra?
14: Cokoliv, co teče.
13: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: zásilka špekáčku.
1: Ano, to jsem chtěl říct, že je ta nejlepší zpráva dnešního odpoledne. Nebude oheň bez špekáčků.
0: No, blbý je opíkávat jenom o šťůrák, že?
1: No, anebo chleba jenom.
0: Ale chleba dobrý.
1: No, chleba je dobrý, ale bez toho špekáčku to tak nějak není. Ono, o šťůrák, když jsi řekla to slovo, tady se ozval.
0: Já vím, no.
1: O šťůrák, co to je? Jak tomu říkáte u vás?
0: Opíkák? O šťůrák?
1: Jo, píchák. No, no.
0: No,
1: u fílů se tomu říká
0: píchák. Já myslím, že vošťourák lepší než píchák. No, tak pojďme se věnovat jinému tématu. Prosím vás, jsme na Vranově. Spousta krásných míst v okolí, kam byste mohli vyrazit na výlet.
1: Ano.
0: A to opravdu, jako, myslím si, že když sem vyrazíte na dovolenou, tak žádný den nezažijete nudu.
1: Ano, můžete tu dělat spoustu věcí. Láďa Jakub nám připravil takový sumář, abyste věděli.
0: První kolo sumáře.
1: První kolo sumáře a prý nás sveze i na lodi, tak jsem zvědavý.
0: Jestli bude po čem.
2: No, nejdřív se asi v tomhle vedru vykoupeme. V moravském Jadranu, co říkáte? Někteří tak totiž Vranovské přehradě přezdívají.
3: Takže milovníci těch vodních radovánek navštíví určitě naši Vranovskou pláž. Je tam hodně sportovních aktivit všeho druhu. Adrenalin velký v lanovém parku nebo seskok z mostu z vysuté lávky na pružném laně.
2: Říká Marie Minaříková z Turistického informačního centra Vranov nad Dyjí. No nebo se potkejte s Viktorkou, Poseidonem a Valentínou. To setkání určitě bude stát za to. Jde tedy o výletní parníky. A tak nechte starosti na břehu a pojďte se osvěžit na loď. Užijte si slunce a chladivého větru ve vlasech, pokud tedy nějaké máte. No a užijte si výhledy na zámek Vranov nebo hrad Býtov přímo z vodní hladiny. Vyplouvá se několikrát za den a vystoupit můžete třeba právě u hradu Býtov. Ale představme si samotný Vranov nad Dyjí.
3: Pokud máte rádi historii a památky, tak je dobré navštívit náš Vranovský zámek, který se vypíná na 76 metrů vysoké skále a vznikl přestavbou z původního hradu. V současnosti jsou interiéry zámku, kaple a zahrady v sezóně přístupné návštěvníkům. Těší se to značné oblibě, ať už teda, ať je to nádvoří, nebo je to nová bylinková zahrada.
2: Tam se točili několik filmů a pohádek, jestli se nepletu.
3: Ano, točila se z těch nejdůležitějších Nesmrtelná teta a Andělská tvář.
2: Co dál ve Vranově vidět?
3: Ve Vranově je ještě dobré navštívit náš kostel na nebevzetí Panny Marie. Je to pozoruhodná církevní památka, je u ní rotunda svatého Ondřeje a za kostelem byla v roce 2023 vybudovaná nová křížová cesta, která stojí za zhlédnutí.
2: Říká Marie Minaříková z Turistického infocentra Vranov nad Dyjí. Takže nuda tady rozhodně nemá šanci.
4: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v...
6: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
7: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Vranovská pláž.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak, dnes hádáme poslední slovo tady v kempu Vranovská pláž, protože vysíláme živě z radiokempu a takovým interním šetřením a interní soutěží se k nám dostala mladá dáma, která má šanci teď vyhrát 21,5 tisíce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Může vidět jméno?
4: Jo, já jsem Ela Hranková.
2: Ela.
0: Ela.
2: A s dvěma Ela nebo sedím?
4: Sedím, samozřejmě.
2: Samozřejmě.
0: Že počeštělá Ela, výborně. Tak Elo, vy jste říkala, že vlastně vůbec neznáte princip té soutěže.
4: Ne.
0: My rádi uvedeme do principu té soutěže.
2: Je to úplně jednoduchý. Pustíme větu celebrity, kterou teď aktuálně tady máme. Je to Petra Hřebíčková, herečka, a ta věta je nedokončená. Potřebujeme jedno jediný slovo, ale jenom jedno jediný slovo, jo?
4: Je možné si třeba tipnout.
2: A to je právě ten princip týry.
0: No, jenom si tipnete a buď ten tip je správný, anebo ne. Když bude správný, vyhráváte 21,5 tisíce korun, což je poměrně hezká sumička, že?
4: Ano, ano.
2: Jdeme na to?
4: Ano.
2: Připravená?
0: Věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak co si přivezla?
4: Z Dánska. No, to je docela těžké.
2: Je? Jinak by to přece nebylo vůbec hra, jo?
4: Tak, rýmu?
0: Zkusíme rýmu.
2: Rýmu. Rýma, slovo, které tam buď patří, nebo nepatří.
5: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Patří.
0: To není to slovo.
2: Tak dneska večírek za 20 tisíc a více nebude, ne, bohužel.
0: Teško, my jsme na to spoléhali.
4: Já. Ale já se myslím, že by přítel určitě věděl.
2: Přítel by věděl? Jo. Tak určitě. Možná. Nepřítel by nevěděl, ukazuje, že nevěděl. Ale děkujeme za odvahu, děkujeme za pokus a užijte si radiokem.
0: Ale je tady ještě jeden princip. Díky tomu, že vy jste neuhodla, tak zítra může vyhrát někdo o 500 korun víc.
2: Váš neúspěch stál 500.
4: No?
2: To se počítá.
0: A zítra ráno s Lubkou a Smírou ve vysílání Frekvence 1 22 tisíc.
1: Poslední slovo.
6: Aneb, řekněte to za celebritu. Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
7: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: To jsou tam nějaký devadesátky, ne? Cítím to správně.
1: Prince Idol Joe a Marky Mark a Happy People, ano, to jsou devadesátky, je to předělávka velkého hitu z 80. nebo dokonce ze 70. let. A pozor, napsal to Alex Christensen, nebo produkoval to Alex Christensen, což je německý DJ a stojí za projektem U96 neboli U96. Toliko hudební okénko.
0: No, hudební okénko.
1: A ještě Frank Peterson a ten spolupracoval s Michelem Kretu na projektu Enigma.
0: Ty strašně machruješ.
1: To není paměť, to je držák. Já mám prostě, že mi to blokuje mozek.
0: Já jsem někdy četla, že když si věci nepamatuješ, že ti je jako lépe. To je podle mě můj případ. Jo?
1: Ano, ano.
0: Vlastně to je, cítím hrozně svobodná, protože já si nic nepamatuju.
1: No, já ti to závidím celý ten rok a půl, co s tebou vysílám.
0: Jako buď rád, ti říkám, buď to, jako se tím říká, že já víte. Tak přátelé, Radio Kempy v plném proudu. Nám už se to tady začíná na tom pódiu, ale na můj vkus v tuto hodinu docela brzy. Ne? Jako tady mrca sit.
1: No ale to je v naprostém pořádku, protože na pódiu už je čilý ruch. Vy, co tu nejste, tak jenom vězte, že už se nám tady tak jako dává dohromady aparát, aby Xindl X od 19. do 20. hodiny mohl provést to, kvůli čemu tady je, to znamená koncert.
0: Ano.
1: No a...
0: Stojka na hlavu asi, na hlavě asi neproběhne.
1: Ale hlavně docela dost lidí je u stánku našich partnerů a také u stánku Skrýmky štěstí. Ono není čemu se divit. Cože tam je dneska, ten žlutý challenger, ten nafukovací člun?
0: Je hlavní výhra?
1: Ano, takže prezidentská jachta v podstatě.
0: Je super, ale bez prezidenta.
1: Ale zas na druhou, možná tam taky bude nafukovací, co ty víš?
0: Ne, mě teda jako, jestli mě něco zaujalo a přijde mi to fajn, tak jak tady lidi jako ve velkém chodí s tím paddleboardy. Já jsem vždycky měla pocit, že to je věc, kterou prostě nemůžeš unést, ale ono je to evidentně lehký.
1: No, ono je to nafukovací taky vlastně.
0: A je to jako asi super věc.
1: Ale paddleboard je výborná věc. Dokonce můj kamarád pořídil dětem každému jeden paddleboard k Vánocům. A oni se tak od Vánoc do léta těšili, že ho použijou. Ne, ale pozor, oni pak byli u moře a říkal kamarád, že díky tomu byli šťastní s jeho partnerkou, protože o dětech celý den nevěděli.
0: Jasně.
1: Byli celý den na paddleboardu na vodě, takže pokud se chcete aspoň na půl dne zbavit dítěte někde u vody, pořiďte mu paddleboard.
0: Pojďme si ale povídat ještě, přátelé, taky o radiokempu, který nás čeká, takže vás tak trochu nalákáme. Tohle všechno probíhá, ale další středa je tu za týden. Tak jenom v krátkosti, abyste věděli, kdyby to nevyšlo teď, tak co vás čeká příští týden?
1: Příští týden Radio Kemp budeme vysílat z kempu a koupaliště Pod Bořany, což je vlastně úplně jiný kout České republiky. Je to kousek od Žatce, od Rakovníka, v podstatě na půl cesty mezi Prahou a Karlovými Vary.
0: Ano, je moc hezký místo, taky jsme tam už párkrát byli a sem vám přivezeme Petra Bendeho. Ale to předbíháme, to jenom, a kdybyste náhodou nemohli dorazit sem na Vranov, tak abyste věděli, že příští týden další lákadlo, další Radio Kemp. No a pojďme ještě zmínit jednu důležitou věc, protože Radio Kempy by nebyly bez našich partnerů.
1: Ano, takže až pojedete třeba na příští Radio Kemp právě do Podbořan, tak se určitě stavte na čerpací stanici OMV, protože OMV jsou s námi a je to dokonce i jejich, já se nebojím použít slova chill zóna.
0: Chill, to miluju, jako chill zóna. Můžete tady ochutnat ledové kávy Viva, taky další občerstvení, užít si soutěže Dětský koutek a je tady taky připraven program pro celou rodinu.
1: No a u pódia dneska s naším kolegou Tomášem Cílem.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Níčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psí záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.
1: Tak přátelé, pojďme se ještě vrátit k tomu, proč tady a díky komu tady můžeme být.
2: Ano, radiokempy by nemohly být bez našich partnerů. Jedním z těch partnerů je i síť čerpacích stanic OMV.
1: Ano, jejich letní zóna je tady připravená, můžete se tam zastavit, pokud tady jste, ochutnat výbornou ledovou kávu Viva a další občerstvení, užít si soutěže Dětský koutek i program pro celou rodinu.
2: No a tady u pódia už jsme toho dneska byli svědky, tady u nás na Vranovské pláži, a příští týden v Podbořanech toho budeme svědky. Můžete vyhrát kupony do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun.
1: Tak se tady za námi zastavte, buď dnes, nebo příští středu, anebo tu další středu.
2: A potom až za rok.
1: Jana Knížková a

0: všechno jede. Musíme normálně dokonce našeho kolegu Tomáše Fílu vypínat v půlce věty.
1: Máme přetlak programu, to se holt nedá nic dělat.
0: Tak, přátelé, před námi je 17. hodina. Po 17. hodině normálně jste zvyklí na Frekvenci 1, že nabízíme velké hlavy, protože je středa, protože je prázdninová středa, je to trochu jinak.
1: Ano, je radiokemp a je horké počasí, takže dneska to budou přehřáté hlavy.
0: Ano, naše přehřáté hlavy, takže velké hlavy nebudou, no ale každopádně budou zprávy za chvilku.
2: Etalet. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Dnešní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Et Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítěz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
4: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
5: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. U Třeboně havaroval autobus, v nemocnici skončili dva lidé. Dnešní zatmění slunce bude z Česka viditelné krátce po 8 hodině večerní a s kolonou počítejte na Pražském okruhu. U Třeboně dnes odpoledne havaroval autobus, který na silnici 34 mezi Třeboní a Starou Hlínou narazil do stromu. Podle ČTK se při nehodě zranili 4 lidé. Do nemocnice záchranáři převezli řidiče a jednoho nezletilého. Další dva nezletilé ošetřili na místě. U nehody zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Silnice je kvůli zásahu dočasně uzavřená. Česko dnes večer čeká částečné zatmění slunce, které začne v 19.19 a maxima dosáhne ve 20 hodin a 11 minut. Nejlepší podmínky budou na západě Čech, kde měsíc zakryje slunce až z 87%. V noci na zítřek navíc vyvrcholí meteorický roj Perseid, při kterém bude možné spatřit 50 až 80 meteorů za hodinu. Jak si nezničit oči při pozorování zatmění, řekl Frekvenci 1 astronom Pavel Suchan.
7: Jsou na to speciální brýle, které jsou s takovou mylarovou folií a ty jsou úplně nejlepší. Trošku problém je v tom, že téměř všude už jsou vyprodané. Zároveň je možné použít svářecké sklo hustoty 12 až 14. Pokud ho člověk ještě nestihl koupit, tak já mám zprávy, že je ve všech těch hobby marketech vyprodané. A pak jsme teda v situaci, že budeme čadit sklo svíčkou, což se dneska nedoporučuje.
6: Zatmění slunce nastává v okamžiku, kdy se mezi pozorovatelem na Zemi a sluncem nachází měsíc ve fázi novu a sluneční disk tak částečně nebo zcela zakryje. Nejčastějšími letními úrazy jsou zranění při cyklistice. V posledních letech přibylo těch z elektrokol. Děti se pak nejčastěji zraní na trampolíně. Dnes to uvedl primář Centra jednodenní ortopedie Ondřej Havel z plzeňské nemocnice Privamed. K vyššímu výskytu úrazů v létě podle něj vede kombinace vysokých teplot, přeceňování síly a podceňování ochranných pomůcek. Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty za téměř 500 000 000. Velkou halu budou provozovat házenkáři plzeňského talentu. Využívat ji ale budou i futsalisté nebo volejbalisté, jak doplnil primátor Roman Zarzický.
8: Předáme staveniště, zahájíme stavbu během několika málo dnů. Je to hala pro 2500 lidí, to znamená, budeme tam moci pořádat minimálně ty velké turnaje, velké poháry, a to jak české, tak prostě kapacitně by to mělo stačit na ty velké vrcholové soutěže, nejenom futsalové, ale také házenkářské, volejbalové a jiné.
6: Město už má dodavatele, hala vznikne vedle kampusu Západočeské univerzity v městské části Bory.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Zítra počítáme s tím, že teploty opět budou kolem 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě Česka zítra bude jen 24. A zítra nás čeká opět další slunečný den, protože bude převážně jasno.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: Na D1 je větší kolona, na konkrétně ve směru od Prahy na Brno. Na 187. kilometru kolona začíná, vyjedete z ní až na 210. kilometru ve směru na Vyškov, necháte v ní zhruba půl hodiny. Další kolona asi na 15 minut je pak na dálnici D11 na 25. kilometru směrem na Hradec a tam necháte 15 minut, stejně jako necháte 15 minut na Pražském okruhu směrem k D1 mezi 22. a 16. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pokračují opět letně naladění Jana s Vojtou.
4: Radio Campy. Frekvence 1.
9: To řekl moc hezky. Děkujeme, Ondro. Letně naladěný radiokemp z Vranovské pláže. Pokračuje samozřejmě dál. Ještě 2 hodiny vysílání přímo tady odtud z centra dění a od 19. hodiny koncert k Singla X.
5: Tak víte, jak se pozná léto?
9: Jak se pozná?
5: Že kolem vás lítají vosy.
9: Ano, už si nás našli, jsem chtěl říct.
5: No a víte, co je tady o Ondrovi známo? Že on má nějakou jako fobii z vos?
6: No nemám je rád, no.
5: Nemáš je rád?
6: Hmm.
9: Ale a má to nějaký důvod?
6: Prostě nevím.
5: Někdy na místě, kde se to prostě nehodilo.
6: Ne, to ne, ale víš co, třeba
5: tak se to hodilo.
6: Nevím, jak to, jaký důvod tam je, že mám rád svíčkovou, ale tu rád mám, tak stejně nevím, jaký je důvod, že nemám rád vosy, já mám rád, víš?
5: Tak jako svíčkovou máš prostě rád, ti chutná, že jo? No.
9: Protože vosofobii já mám taky, v tomhle se asi budeme notovat, ale u mě to má jaksi racionální základ.
5: Kam tě píchala?
9: No právě tam. My když jsme byli na dovolené... Byli jsme na dovolené kdysi na nádrži Skalka za Chebem.
5: Ano.
9: A byl takový pozdní srpen už a voz bylo hodně a já jsem měl takové volnější trenky jako malý chlapec a vosa našla neomylně svůj cíl.
5: Jo, nejhorší, když přesně vletí do díry. To je to samý, jako když ti vletí, třeba když ti vletí do helmy. Pozor,
9: no.
5: Vosa v helmě.
9: Vosa v helmě.
5: Je prostě...
9: Je jak šicí stroj, když
5: no, to je, to jedeš, ani nevíš.
9: Jako. No právě, no. To je dobré mít u sebe nějaký citrusový bonbon, prý, že to pomáhá jako na zastavení toho bobtnání potom.
5: Aha,
9: no.
5: Já to pořád solím.
6: Jste kilo.
5: A pomeranč dochází.
9: A volizuje.
4: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: Shield na frekvenci 1, 17 hodin 18 minut, zdravíme z Vranovské pláže z dalšího radiokempu. Já jsem ze včerejška na dnešek spala na Vysočině. Ráno bylo 9 stupňů, to bylo super.
1: No, u Prahy bylo 11.
0: Takže
1: bylo příjemně chladivo.
0: Teplota na noc klesá, to je super.
1: My jsme se nechali na noc otevřený dveře na terasu, aby se dům trošku vychladil.
0: A už to jde.
1: Noc. A ráno, když jsem stal, tak pes ležel v těch dveřích, čumák venku a nasával chlad, což bylo...
0: Že pes přesně ví, kde nejlíp, že?
1: No jasně, samozřejmě. A my kousek od misky, že?
0: Přesně, miska je v sauně, vůbec to nevadí.
1: No samozřejmě.
0: Ne, já jsem jenom chtěla zmínit jednu věc. My jsme se o tom bavili nedávno ve vysílání a to je takový to období, kde jako místo pozdravu. Nechceš okurku? Místo pozdravu. Nechceš cuketu? No. Místo pozdravu. Nechceš dýni? A už je to tady.
1: Ano, je to tady. Naše produkční totiž otevřela kufr svého auta a v něm je taška plná cuket.
0: To je ode mě.
1: To je od tebe. Takže ty už taky nezdravíš. Ty rozdáváš cukety.
0: Ne, vůbec ne. Já jsem právě byla ten úplně první článek. Přijela jsem domů a ségra říká, nechceš cuketu? A vzala mě sebou do sklepa a tam bylo cuketa. Takovýhle velikosti, takovýhle, vy co nejste.
1: Takže 20 až 70 cm.
0: Prostě obrovský cukety. Takže období cuket je tady a já myslím, že to je v pořádku, ne? Protože s cuketou se dá dělat věcí.
1: Já k tomu mám jednu...
0: Třeba jíst.
1: Ano, nebo
0: jíst.
1: Nebo dlabat a zdobit, že? Ale já k tomu mám jednu historku, která se váže k radiokempům.
0: Fakt?
1: Že jedna dívka od nás z digitálního oddělení, to jsou ty dívky, které díky nim máte možnost vidět dění na radiokempu na sociálních sítích, frekvence 1. Tak ta dívka se jmenuje Šárka.
0: A má tři dukáty.
1: A ona je velká milovnice vegetariánské, než kvůli veganské stravy.
0: Hmm.
1: A loni na jednom radiokempu
0: požádala několik cuket.
1: Ne, obdržela dvě žluté cukety. A neodvezla si je, protože jí je někdo ukradl.
0: To je smutný.
1: A já se jí chci teďko omluvit, protože my doma máme samozřejmě už také mnoho cuket a nevíme, co s nima. A já jsem si ráno říkal, to bych mohl Šárce aspoň jednu vzít, aby měla kompenzaci za ten loňský radiokemp. A já na ní zapomněl.
0: Takže období cuket je tady a nebo Šárka...
1: Já to řeknu přesněji, já jsem se na ní zapomněl.
0: Ty jsi se na ní vykašlal.
1: No.
0: Tak asi to znáte, no. Tak co z cuket nejlépe udělat?
1: Tak pojďme, recept na bramboráky z cuket.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu...
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Energie, neplýtvejte tou svojí, vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který

0: znaliste.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2002. Gratulujeme.
1: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: Fantasy na frekvenci 1, živě z Vranovské pláže z Radio Campus. Kolikátého vlastně 6. Radio Campu letošního léta?
1: No, tyjo, poslední dva jsou před námi.
0: 6. štace, 7. bude příští týden v Podbořanech, ta 8. bude na Kristýně v Hrádku nad Nisou, jenom tak, abyste si mohli poznamenat, kam třeba vyrazit na výlet během Radio Campu.
1: My se teď spojíme s naším kolegou Láďou Jakubem, který pro nás chystá různé tipy, kam byste v okolí právě Vranova mohli vyrazit, kdybyste se rozhodli sem vyjet na dovolenou.
0: Tak Láďo, je to tvoje, někam nás vezmi.
2: V krásném historickém centru navštivte známou radniční věž ve stylu gotiky s výhledem na celé město a vinice. No a nezapomeňte se stavit v rotundě svaté Kateřiny. Kdo to neví, tak to je vzácná románská památka s unikátními freskami přemyslovských panovníků a jen kousek od Znojemského hradu. No a kdo radši než architekturu přírodu, určitě rychle k řece, i když v ní není zrovna moc vody. Okolní národní park Podyjí stojí taky za to. Je to vlastně taková divoká panenská příroda, kousek od městských hradeb. No a zastavme se třeba i v Gránickém údolí. Ale to by nebyla Jižní Morava, kdyby toho tady nebylo víc, jak mi prozradila Marie Minaříková z turistického infocentra Vranov.
3: Já bych spíš tady z našeho okolí upřednostnila hrad Bítov, rozhlednu Rumburák a nádherný zámek v Uherčicích. Národní park je odsud od nás Vranova, vede to až ke Znojmu, přes Vinice Šóbez. Cestou je dobré navštívit, když se jde třeba Nový Hrádek, Uluková.
2: A ještě minimálně jedna věc stojí za zmínku, památník železné opony o dobách komunismu, u Čížova na Znojemsku, no nebo vojenské bunkry z dob předválečného Československa. Tak užívejte léto a nezapomeňte si při svých cestách naladit frekvenci 1.
4: Léto v rytmu frekvence 1.
5: No, tak kam? Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj.
6: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizu. Vizuální zázraky.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
8: O víkendu koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: proudu, ten vlastně předposlední.
1: Ano, a co se týče tohoto konkrétního radiokempu tady na Vranovské pláži, tak kromě toho, že vystoupí Single X, což jej udělá výjimečným, ten radiokemp, tak nás čeká zatmění slunce. My už jsme o tom dneska mluvili, já jsem tady dával návod na to, jak se podívat na zatmění slunce, i když nemáte protisluneční...
0: Přes dírku v papíře.
1: Ano, přes dírku v papíře a zády ke slunci, prosím pěkně. Ale jsem chtěl trošku pohovořit o tom, co to vlastně všechno znamená dneska.
0: Protože aha, to má nějaký podtext.
1: Dneska, 12. srpna, zatmění slunce, to znamená měsíc v novoluní, k tomu padají Perzejdy a k tomu končí takzvaný lví portál. Takže prosím pěkně, kdybyste si dneska večer tady nějak tak jako pospolu s námi chtěli udělat hezkou ezochvilku,
0: no,
1: kdybychom si zameditovali a vyslali svá přání k padajícím hvězdám.
0: No já myslím, že ve 22, až to tady Ondra zabalí, můžeme začít.
1: Jo, že by
0: nám, nejlepší je hromadná meditace.
1: Že by nám k tomu Ondra zahrál nějakou pěknou ezohudbu. A to by byla afterparty, které už jste na radio kempích.
0: Ty máš ještě nějaké podrobnosti?
1: Ne, já tady mám k tomu podrobnosti od astrologů, co to dneska všechno může přinést, jo. Velmi rychle. Tak pravda bude cennější než křik
0: ano.
1: ve společnosti.
0: Ano.
1: A co se týče jiných věcí, tak třeba co se týče politiky, tak masky se budou hůře udržovat. Takže pokud byste dneska chtěli nějakého politika nachytat na švestkách, tak máte
0: šanci. To neudrží.
1: No. A co se týče peněz, tak méně impulzivity rovná se více vlastní hodnoty. Jinými slovy, dneska přepočítávejte na peníze pouze sebe.
0: Dává to smysl, prostě dneska to bude magický večer.
1: Ano.
0: Ve společnosti Frekvence 1.
1: A zítra bude bolavéra.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Okay.

0: 18. hodině, vlastně 18. 19. a pak už koncert.
1: Pak už to bude živě od Xitla X tady z Vranovské pláže. Do té doby třeba Depešáci.
0: Taky bude třeba Adele.
1: A nebo Michael Smith.
0: A taky budou ještě zprávy za chvilku.
2: Hlasy v tomto spotu. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audio vizuální zázraky.
3: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezký podvečer.
4: Hezký podvečer. Českého chmele letos bude kvůli suchu méně. Utrpí také jeho kvalita. Americký prezident Trump tvrdí, že Spojené státy kontrolují Hormuzský průliv. A zdržíte se na Pražském okruhu, ale taky D1 u Brna. Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6000 tun, odhadují letos pokles úrody až na o 20%. Dnes to řekl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
5: Sucho, který je katastrofální v letošním roce a který je bezprecedentní, tak napovídá to, že ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období. A to je, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně alfa hořkých látek, který určují kvalitu chmele, který podle předběžných rozborů nám ukazují, že by mohl být na historicky buď to úplně nejnižší hodnotě, nebo se blížit zatím nejtragičtější hodnotě ze sklizně 2015.
4: V ceně se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Hasiči od úterního večera zasahují u požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Podle ČTK dostali oheň dnes odpoledne pod kontrolu. Zásah ale potrvá nejspíš až do zítřka. Na místě zasahovali desítky hasičů. Obyvatelům nedaleké Březnice doporučili nevětrat. Chemická laboratoř zároveň kontrolovala množství škodlivin v ovzduší. Příčina požáru zatím není jasná. Podle hasičů mohl kvůli vysokým teplotám dojít i k samovolnému vznícení. Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že Spojené státy mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou a že se jí zřejmě udrží. Vyjádřil se tak na své sociální síti, kde dál napsal, že Irán s americkou blokádou nemůže nic udělat. Teherán před několika dny uvedl, že se shodl s Ománem na trase plavby v Hormuzském průlivu. Není to ostatně poprvé, co se tvrzení o aktuální situaci na Blízkém východě výrazně liší vyjádření Trumpa a Iránu. Velmi těžký úkol čeká ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Bešiktaše, za který hraje křídelník Václav Černý, se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud by se jim to povedlo, zajistili by si podzimní start v pohárech. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes v noci teploty místy v údolích můžou klesnout až na 5 stupňů Celsia, většinou se udrží kolem 11 až 7. Bude jasno a jasno bude také během zítřejšího dne, čeká nás další slunečný den s teplotami ve čtvrtek kolem 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolona je stále na dálnici D1 před Brnem. Ve směru od Prahy do ní vjedete už na 186. kilometru. Vymotáte se z ní až za Brnem na 203. kilometru. 15 minut vás potom zdrží kolona na dálnici D2 a to při příjezdu do Brna na posledních 10 kilometrech. 10 minut potom naberete při průjezdu D1 směrem na Prahu. No a necháte taky asi 15 minut v koloně na Pražském okruhu ve směru k D1 od D5 až po nějaký 16. kilometr. Aktuálně je to na 16 minut. Tak šťastnou cestu. Teď ještě stále ale živě z kempu Jana a Vojta.
3: Radio Kempy, Frekvence 1.
0: Skoro znělo, že za chvilku to bude mrtvě.
4: No tak se to bude, teď ještě stále to začala smát, tak říkám, jo, ještě živě. Dobře.
1: Jo, pořád ještě živě, za malou chvíli opět začneme hrát hudbu z hudební kuchyně Frekvence 1.
4: No, do celého světa.
1: Do celého světa, z Vranovské pláže. No a potom do celého světa živě koncert Xindla X.
0: Ano, po 19. hodině, ale vy co tu nejste, tak jenom byste věděli, co se teď odehrává, odehrávat bude. Bude se zapalovat oheň a ač je teda venku nějakých pěkných 27 stupňů, tak tak se bude opékat bušt.
6: Ano.
0: Několik buštů.
1: Ano, dá se říct, že všichni, co chtějí být opeč bušti dneska, už stojí ve frontě u jednoho z našich partnerů.
0: Já miluji výraz opeč bušt.
1: No, ale pozor, já jsem teďko viděl, myslím, že už jsme o tom i mluvili, oni jsou velmi aktivní. Kuba Ryba z Rybiček 48.
0: Máš pravdu, jo, jo.
1: Má projekt opeč bušti.
0: Jo, jo, jo.
1: A jezdí vlastně takový tour, kde zpívají, samozřejmě ve svém pojetí, jak to Rybičky 48 umí, takový ty klasický přiohňový písně.
0: No, jo. Stánku na Levnou. Na Levnou. Nebo Lidé o ní, to je jediná, kterou umím.
1: Takhle, důležité.
0: To jsem chodila mami, promiň, 6 let ze UŠ.
1: No. Ne, já si teď totiž myslím, že když Kuba Ryba z jeho opeč bušti někam přijedou, tak je jistý, že po nich nezbyde na kameni kápne.
0: Tak přátelé, po 19. hodině Xindly X a tady se děje to, že se nám to tady začíná trošku kupit na tom pódiu a proběhne zvuková zkouška.
1: Kterou samozřejmě do éteru neuslyšíte, tuhle radost vám neuděláme, ale možná se na chvilku odmlčíme, to proto, aby Xindly X měl ten správný zvuk.
0: Takzvaně drive. Ne?
1: To jsi řekla hezky.
7: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zlepšil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, na trně všechna patří jiný. Kdo jsem proměnil s nimi ve snu města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schoř.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Anve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Tady je Marek Ztracený. Přeju vám všem hezký léto na Frekvenci 1.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota. Víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Adele, promiňte. 18.40.
1: A stejně tady to všichni znají z paměti.
0: Jo, to je pravda. Ale pozor, my tady totiž na Frekvenci 1 právě teď na naší stage v rámci Radiokempu přivítali a vítáme Xidla X, který je naším hostem, naším hřebem večera. A jsme rádi, že je tu s námi.
1: Hřebe, vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, jsem Adele, co vás dostala na povel.
0: Jo, jo. Dobrý,
1: Ondro, já mám na tebe na začátek takovou velmi jednoduchou otázku. My, když jsme se spolu viděli naposledy, tak to bylo v období, kdy jsme vyprávěli, jak se na Tenerife slaví Vánoce. Mm-hmm. To už je poměrně dlouho. A teď přichází ta nejjednodušší otázka, co je od té doby nového?
2: Člověče, no a bylo to, který rok to bylo, prosím tě?
1: Ale myslím, že to bylo tak nějaký 2-3 roky zpátky, co jsme se viděli.
2: Ježiš, až takhle dlouho. Hmm. Prosím tě, no tak toho je novýho spoustu, já to tak jako zestručtím, ale máme po té době jednu novou desku a za dveřma další novou desku, aha, protože příští rok slavím 20 let na scéně, aha, jsem si tím 20 letům, je to smutný, je to tak?
0: Ne to.
2: Je to krásný, je to veselý. Tak jsem si těm 20 letům chtěl nadělit novou desku, takže už ji máme z větší části natočenou, nebo jako všechny písničky už jsou roztočený, některý úplně dotočený, některý zbývají dotočit nějaký nástroje, někdy na jaře by to mělo vyjít. Pak si k těm 20 letům chceme nadělit i nějaký patřičně velký koncert, něco ve stylu 20 let, 20 hitů, 20 hostů a tak, ale zatím...
0: Nějaká pěkná letna.
2: Zatím, jako něco trošku menšího, nějakých 5000 lidí třeba. Jako, ale zatím nechce být příliš konkrétní a skoro všechno už jsem to tady propálil.
0: Ne, tak jako jasný je, že se prostě něco chystá, že by fanoušci měli být trošku ve střehu a sledovat třeba tvoje sociální sítě.
2: Protože... Ano, protože už už příští týden to vyhlásíme, o co půjde.
0: Aha.
2: A
0: exkluzivní polinformace.
2: My totiž jako příští týden na to budeme trénovat na mém narozeninovém koncertě v Rýgdových sadech, aha, kde mimochodem zbývá posledních 50 lístků. Pokud někdo poslouchá, tak máte taky poslední exkluzivní šanci. Ještě
0: to 50, to
2: ještě
0: není mnoho.
2: To ještě chytí. Takže tam budeme trénovat a tam asi ohlásíme, o co přesně půjde, kromě té nový desky tam příští rok.
1: Líbí se mi tvůj smysl pro humor. Chtěl jsem vám říct, pokud někdo poslouchá.
2: Ne, já tak jako jsem vtipný, mimochodem, ani o tom nevím, ale jsem vtipný, ani to netuším.
1: Ale mně se líbí, že vlastně tady na Vranově se vždycky dozvídáme takovýhle exkluzivní informace. Loni tady byli kluci s No Name.
2: A člověk, víš, to má dojem, jako je v kempu, víš co, je to jenom tady mezi náma v kempu.
0: Jo,
2: jako...
0: A ono to jde přitom ven.
1: No, ale loni tady byli kluci s No Name, který tady oznámili, že letos slaví 30 let, letos si tady ty, že příští rok oslavíš 20 let, tak schválně koho pozvem za rok, kdo oslaví za 10 let.
2: Za těch půl roku sněhlo těch 30 víc.
0: Jenom okomentuju pro ty, co to nevidí. Ty jsi strašně opálený, ty jsi podle mě byl někde u moře.
2: Já jsem byl u moře, ale já se takhle opaluju teda, i když nejsem u moře, mě to jde rychle, mě stačí být jako na sluníčku půl hodiny a už, jak vidíš...
1: A opálený hodinky.
2: Nebo nejen a je vody v jednom člověku jako najednou tady. No.
0: To jo.
2: Ale teď jsme teda nebyli u moře, jsme byli v Rakousku, kde jsme si říkali, utečem před tím horkem jako někam do hor a zjistili jsme, že to tam po prvním dnu jsem byl tak neuvěřitelně spálený, že i já, který mám tady tenhle, jako tady tenhle fakt tmavý základ, jsem se hledal něco, čím bych se namazal.
1: Mm-hmm. Ale
2: a tím nemyslím jako alkohol.
0: Ne, jsi v kempu tady ten samol.
1: Ale
0: Nubian jede, že?
1: Nubian je naše letní téma. Ale když už jsme v tom kempu, tak kdy jsi byl třeba naposledy v kempu na dovolení?
2: No, tak to... Ale každý rok s váma tady na Frekvenci v kempu.
0: To je pravda.
1: Dobře.
0: Ty každý rok dostáváš stejnou otázku.
1: Ne, ale tak jako dobře, to je třeba jako, že přijedeš, večer možná třeba nějaký to pivko, busta opečeš a jdeš spát, jo. Ale mě by třeba zajímalo, kdyby si přišel domů a řekl, já jsem to letos vymyslel, pojedeme na 14 dní pod stan do kempu.
2: Já myslím, že děti by byly určitě hrozně nadšený, nebo aspoň Ališka možná ne, Miky by byl určitě nadšený, ten jako chodí starovat, ten někam i byli za školou, tak jako byl nadšený z toho, že tam spali ve stanech, méně nadšený z toho, že se tam museli během toho učit.
0: Aha.
2: A to jsme, tuším, tak 2-3 roky zpátky jsme ho vzali, že jako k bratrancovi, co má rybník, jako, takže ho tam vemem na ryby a pod stan. A chytli jsme to úplně tu nejhorší buřinu za poslední dobu. A on z toho byl totálně nadšený, že jo.
0: Jako, my jsme
2: spali tak 2 minuty s ženou dohromady, jako a to jenom, tak už nikdy víc. A on jako, super to bylo, musíme příště znova.
0: Jasně.
1: A příště tornádo.
0: A kdy jsi měl naposledy lunch meet?
2: No, tak to fakt nevím.
0: Myslím si. Tak my
1: to bylo
0: se
1: ještě před těma 20
2: lety. Předtím, než jsem si počítal kalorie.
0: Jo, to je vlastně pravda, to jsme tady taky probrali. Každopádně těšíme se na tvůj koncert 19. 20. 60 minut. Nevím, jestli to je moc nebo málo.
2: Já si 60 minut je tak akorát a samozřejmě ono je to zrádný, jak teď tady hrajeme v tom akustickém provedení, tak tam to není třeba na metronom nebo nesedí za náma bubeník, co by nám udával rytmus. Takže ten 60-minutový program, doufám, že se nestane, že nevodem za 40 minut, pak nebude co dělat, nebo naopak může jako trvat jako 80 minut.
1: Jo, jo. To některý umělci mají takový trik, když nepoužívají automatického bubeníka nebo metronom, takže ke konci písně zpomalujou.
2: No, já občas zpomaluju, občas, co ke konci, já v průběhu celé písně neustále měním tempo. Jako. To není know-how, to je jako to není záměr. To prostě závisí na lidech, no, jak rychle tleská, jak tančej, tak jako hrajím jim do rytmu jejich pohybu.
1: Takže to je vzkaz publiku, které už se tady schází, prosím vás.
2: Jestli s někam spěcháte, hýbejte se rychle, budem to hrát.
0: Ano, přesně tak, takhle udáváme rytmus. Xindl X na frekvenci 1 v rámci Radiokempu, jsme moc rádi, že si tady opět už po, musím říct, opravdu po několikátý, že jo?
2: Opět už, řekněme si to přesně, po několikátý.
0: Po několikátý, přesně. Teď ten údaj máme nejradši. No a těšíme se na koncert, užívej léto a budeme se těšit třeba zase příští rok.
2: Tak jo.
1: Těšilo nás a jsme rádi, že jsi tu s námi.
2: Já jsem taky rád, že jsem tu s vámi.
0: Léto v rytmu frekvence 1.

0: Tolerance jedna.
1: Když do školy, tak neporazitelně.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Právě vysíláme živě z kempingu Vranovská pláž.

0: blíží se 19. hodina na frekvenci 1. Radio Camp jde do svého, já to mám ráda to slovo, vyvrcholení. Dobře, vrcholu.
1: Ale tak jako použijeme to slovo. Je to normálně češtinské slovo, které se běžně používá i ve slovníku spisovné češtiny. Takže vlastně teď nás čeká to vyvrcholení dnešního Radio Campu. To znamená něco, na co se všichni vždycky těší, vždycky jako trvá, než si člověk k tomu dokodrcá.
0: No jasně, trvá to prostě několik hodin.
1: A pak to uteče raz, dva.
0: A je to tady, tak si to pojďme ale užívat, protože blíží se 19. hodina. Tento radiokemp tady na Vranovské pláži je za vyvrcholen koncertem.
1: Ano, Ondra Ládek alias Xindl X před malou chvílí s námi v éteru hovořil a teď vám bude zpívat. Vy, co jste tady, schválně, jestli vás uslyší celá republika, jste tady?
0: Já nikoho neslyším, já nevím.
1: No tak ještě jednou.
0: Já myslím, že André je připraveno. My si chceme rozloučit, chceme samozřejmě poděkovat za vaši přízeň,
1: ano,
0: protože někteří přijeli vyloženě jenom, aby si užili radiokemp a budeme se těšit příští týden.
1: Ano, příští týden v Podbořanech na Rakovnicku nebo na Žatecku, prostě tam někde.
0: Žatecku.
1: No, se na vás budeme těšit společně s Petrem Bende, to jenom, abyste viděli, co vás čeká za týden. Teď ale pojďme na Xindla X a vy, co tady s námi zůstanete, tak potom ještě after party.
0: Tak, Tome, Tomáš Fíla, na pódiu, připraven, už si tam všechno přichystal. Lidi jedou podle jeho dirigování. Já myslím, že tohle bude antré par excellence.
2: Dámy a pánové, první velký aplaus. Jana Kýšková, Vojta Eflem, frekvence 1! Dámy a pánové, a teď, tuto chvíli, jedinečný, okouzlující, stále krásný, čistě oholen, lehce navoněn, opět nebezpečně krásný, Xindl X je tady společně s námi a vy ho vítáte!
3: Ahoj kamarádi, zdravím Vranovskou přehradu, jak se dneska máte? Jak se máte vy na frekvenci 1? Vás neslyším, vy křičíte doma, ale to se taky počítá.

že ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na placích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

θα πέρασει το σάμα. Děkujeme za krásný přivítání ještě jednou, ahoj. Zdravíme tady všechny v kempu ve Vranově nad Dyjí. Já jsem Ksendl X, se mnou je tady Mejla. Přišli jsme si s váma zahrát pár písniček, když je to tady v kempu, tak je to v takových táborákovějších úpravách. Já myslím, že to bude o to napínavější. My záměrně jsme na dnešek moc necvičili, ať je to takový spontánní. Právě jsem před chvilkou Mailovi udělal instrukci, když uslyšíš, že nikdo zrovna nehraje a já zpívám a kapela, tak máš hrát ty. Tak uvidíme, jak se Maila tyto instrukce bude držet třeba v následující písničce. Pojďme na ní. Raz, dva a raz, dva, tři. A...

Děkujem moc, kamarádi, děkujem. Já jsem pořád u vytržení, kolik vás tady dneska je, že to je opravdu asi nejvíc lidí, co bylo na takovýhle akci na Přehradě. Vy, posluchači Frekvence 1, to bohužel nevidíte, ale tady normálně asi tak 2,5 milionu lidí. Táhne se to tady odsaď až úplně, až někteří musí být až ve vodě a všichni jsou v plavkách. No, škoda, že tady nejste s námi. No a protože jsme tady u vody, tak bychom si měli dát na vodě. Takže, děcka, kdo má sebou pádlo tady? Nikdo, nevadí, nevadí. Já naštěstí svoje pádlo mám, i když na to musím hrát, tím moc pádlovat nemůžu, takže vy můžete si představit, že máte nějaký pádla a můžeme si takhle odpíhnout do břehu, od břehu a dát si společně tady u vody na vodě. 2, 1, 2, 3.

Ďakujem moc, kamarádi, za krásny veslaský výkon. Jo, říká se, že nejdražší ticho je ticho v rádiu, ale to ještě nikdo neskoušel ladit v rádiu. Tak já to teďka vyzkouším. To bude teprve nejdražší, no ne ticho, nejdražší kravál. Ano, a když vám ta ladička ukazuje, že ta kytara je naladěná, zjišťujete, že to bylo ve vás. No nic nevadí, anebo jsi rozladěnej ty, veď? Ve vás tady jako ve mně, ne ve vás, jo? Vy zpíváte krásně, ale děcka potichu. Já mám totiž v obou uších sluchátka, takže jedině, jak vás můžu slyšet vaše krásné hlasy, že se do toho pořádně opřete a mě to bude brát tady ten můj zpěvový mikrofon, tak vás potom uslyším, jak krásně zpíváte. Takže doufám, že si spolu zaspíváme v následující písni, která je úplně nová, takže ji asi nebudete znát. No nevadí. Ne, hele, schválně, jo. Na frekvenci jedna jí hrajou, tak uvidíme, jak tady rádio funguje a jak vás to hezky naučili. Takže děcka, a kdo nespívá, tak aspoň bude takhle mávat do rytmu, jo? Což v rádiu bude taky krásně slyšet, ale já když tak jim o tom povím. Takže děcka, pojďme nejdřív se zkusit. Já říkám děcka, ale jako myslím všechny tady lidi, nejenom děcka. Vy dospělí děcka, co jste dospělí děcka jako já, pojďme mávat, ať si v rádiu neuděláte ostudu. Tam po vás řeknou, oni tam byli a nemávali, jo? A vy ostatní, kdo nemáváte, tak musíte zpívat. Hold 1, 2, 3. Ah.

bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko, jsem schopnej vraždy, chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolím trochu víc, podali tví skuteční city, pak se zas vrátím do reality, já i ty, chci tě vzít na dovolenou, no, no, no, no, chci tě vzít na dovolenou. Vypni si mobil, odjedem do bezčasí, kde zima nestudí. A možný je cokoliv, sní se dobit.

Děkujeme moc kamarádi, díky, díky. Pre tu písničku jsem napsal pro svou dceru, když poprvé někam odjela ze školou, někam do ciziny. Dneska je zrovna shodou okolností, dobře, ne ze školou, s tanečním kroužkem, někde jenom v severních Čechách a furt je to úplně ten stejný pocit, jako v té písničce. Ale já každopádně děkuju vám všem, že tady dneska jste, že jste se mnou přišli oslavit 14. výročí, co máme s manželkou svatby. Slavíme to dneska takhle trošku nedálku, já s váma, ona doma s druhým dítětem, ale taky dobrý, taky dobrý. Ale pořád to není tak špatný, abychom si říkali, že jsme v blbým věku, že jo, o to ne. Ale zaspívat si to můžeme, takže kamarádi, pojďte zpívat s náma. Vím, že tohle byste mohli umět. Ty umíš a ostatní se nějak chytnete. Ujel mi vlak, i poslední metro, ještě jsem nebyl jen. Dětská, to takhle nejde. Musíte zpívat tak nahlas, jako vás to tady předtím před chvilkou kolega učil, když to mělo působit, že mě tady spontánně vítáte. No, to bylo fejkovaný, že jo, kamarádi, tak se to prostě dělá, ale tady to fejkovaní nebude. Takže dětská, pořádně, z plných plis, křičte se mnou. Ujel mi vlak, i poslední metro, než jsem se z půlce vyloupil, a já jsem vyný to ani, než jsem se z půlce

0: Kamarádi, krásně zpíváte a já mám z toho velkou radost, protože jinak bychom ohledně další písně byli trošku v háji, protože ta následující píseň je to totiž duet a dneska to bude duet mě s váma. Takže vždycky, když zaspívám "Štěť víš, co chci", tak vy zakřičíte. Cože zakřičíte? Já vím, že víš, ale co zakřičíte? Já vím. To jsem vás dokonale zmátl. Zakřičíte "Já vím", pojďme.
1: Já vím.
0: Děcka, ale potřebuji, abyste to zakřičeli nahlas. A když víte, tak proč to nekřičíte na hlas? Pojďte to zakřičet na hlas! Výborně, tak jo. Já vám bohužel během toho hraní nemůžu takhle ukazovat ten mikrofon, protože na něj potřebuji zpívat a hrát u toho na kytaru, ale věřím, že třeba někdo... Ne, dobře, někdo z moderátorů tady není, že by dal nějaký, protože my ten třetí mikrofon nemáme, tak musíte o to víc na hlas a představte si, že vám to ukazuju. A pojďme na to. Láska v housce.

kamarádi, skvělý pravecký výkon. Když takhle krásně zpíváte, já vím, já tam nestíhal dávat ten mikrofon, takže v rádiu to možná nebylo slyšet, ale fakt krásně zpívali. Když takhle krásně zpíváte, já mám z toho úplně druhý Vánoce. A když už máme ty Vánoce, ostatně i to počasí máme dneska takové docela vánoční, že jo, tady na přehradě, kdybychom k tomu dali mínusové znaménko, tak by to bylo úplně jak na severním pólu. Takže pojďme si zaspívat nějakou pěknou vánoční koledu. Jste pro? Dobře, úplně nadšené, jo, to nebylo. Tak dobře, tak nějakou ošklivou vánoční koledu. Co třeba Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal? Výborně, děcka, je to v podstatě stejný princip, jako teďka refrén zpíváte vy. Já zpívám ty sloky, prostě jaký si to uděláte, takový to budete mít, ale o tom zpívá jiná kapela, to tady dělat nebudem. Pojďme na ten Štědrý večer. Takže děcka a já jsem naladěn na co vy, Štědrý, Štědrý, Štědrý, Štědrý. Dobrý, můžeme na to. Tak děcka.

toho tančíš? Ano, my u toho normálně tančíme, ale já s tou kytarou teda asi fakt tančit nemůžu. Tak dneska bude tančit jenom Mejla a vy můžete tančit s ním, ano? Tak pojďme na to.

bom bom. Veselé Vánoce, kamarádi! Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Jsme fakt moc rádi, že tady takhle dneska jste. Tato show je speciální i tím, my, byť je to takový skromnější, jenom ve dvou kytarách, my jsme si pro vás dneska připravili opravdu speciální světelnou show. Zhruba tak, já teda nevím, jestli to bude vidět v tomto místě republiky, ale je to výhoda i pro vás, co posloucháte Frekvenci 1, jo? Že tu světelnou show uvidíte i u vás, stačí se podívat z okna nebo vzít si to rádio ven a zhruba tak okolo půl by mělo vzniknout totální zatmění slunce. Tak to jsme zařídili dnes speciálně pro vás a speciálně pro tuto tematickou píseň, kde jde také o takové, až mě z toho spadnou mikrofonu, kde jde o takové citové zatmění slunce. Utáhni mě, prosím tě, dole. Ne, ten šroub dole, víš, tam jako... Ano, to jsme ještě ne úplně dole, úplně dole. Jenom abyste viděli, vy v rádiu, mě se tady ulomila noha od mikrofonního stojanu a maila mi to teďka spravil. No, takhle vyprávěné, to není prostě ono, jako to se musí vidět, že? Ale teď k tomu totálnímu zatmění slunce, o takovém totálním citovém zatmění vypráví následující píseň, která se i tematicky jmenuje Černý stíny, který přitom zatmění slunce ani ty stíny neuvidíme, ale zaspívat si o nich můžeme.

Děkujem, kamarádi, děkujem. Zpívali jste skvěle. Doufám, že to bylo slyšet. Potřebuji, abyste tleskali ještě chvilku. Já se zatím přeladím kytaru. Děkuji, takhle spontánně to nemuselo být. Děkujeme. A následující píseň je o tom,

Dík, dík. Tak dík. Děkujeme moc, kamarádi. Byli jste fakt skvělý publikum. Říkám, škoda, že vy na frekvenci to jenom slyšíte a nevidíte. Příště to musíte zažít sám. Tady tuhle společnou hudební chemii, co si předáváme tam a zpátky. A o té chemii si na závěr zaspíváme. A kamarádi, jak se dneska tady máme?

svoje tělo, aby vydrželo. Dokud mám v sobě pár éček, tak se neskazím a vydržím pár zim. Říkám ti, spánek je pro nule, chce to po nocích Morgany, po ráno Red Bulli. Nebudem bulit, že nám život ulít, a když máme splín, můžeme se zhulit. A když máme splín, můžeme se zhulit. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je. Nejsi to ty, je to jen chemie.

nemocí, taky přemoc ten pocit, že nemám život ve svý moci. Hlavně se neptat na důvod tý bolesti, žít si dál svoje soukromí neřesti, připoutat se k pelesti a přemoc osud pomocí lsti.

0: Neil Matoušek na kytaru, za zvukem Jarda Matucha. Já jsem Syn DX a vy jste boží, děkujeme! Díky.
1: Přátelé, tak nevím, pokračujeme dál, nebo to dneska uzavřeme, jdeme každý do stanu. Chcete ještě? Nezlobte se na mě, to je málo. Chcete ještě pokračovat? Všimli jste si, že ten mikrofon mám pořád zvednutý? To znamená, vy musíte pořád zvát. Chcete ještě pokračovat? To je neuvěřitelný, jaký vy máte na Moravě plíce. Tak do třetice. Chcete Xingla X?
0: A neříkáte to kamarádi tak ze slušnosti, že ne? Tak jo, ale jak to znáte, musíte si to odspívat s náma, jo? Milo, dej mi nějakou tóninku, prosím tě. A je to tóninka té písničky, co budem hrát? Tak jo, děcka. Poznali jste všichni? Jasně. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám nejtě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl, kapsel, lubrikační gel, tak mi jenám až peru tě a teď jenom vy. Jsem anděl.

0: další radiokem Xindlix živě pro vás a my se vracíme zpátky do studia.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, zažíváme zatmění slunce. Čojka si posvítila na e-shopy a Hraslín opouští Spartu. Nad Českem začalo v 19.18 výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provází jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Maximální zakrytí slunce nastane o necelou hodinu později, zhruba ve 20.11, tedy za 4 minuty. Na západě a jihu Čech v tu dobu měsíc zakryje více než 85% slunečního kotouče. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Právní moci nabylo ve sledovaném období 159 pokut za bezmála 5 milionů, uvedl mluvčí inspekce František Kotrba. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Vyplývá to z informací pražských hasičů a zdravotnické záchranné služby. Také se evakuovalo 5 lidí. Kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl prezident Zelenský na sociální síti po poradě s armádními veliteli. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké i Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Hraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatí, uvedl pražský klub. Produktivní záložník působil na Letné od léta 2021. Kluby přestupovou částku jako tradičně nezveřejnili. Podle spekulací médií by Sparta mohla za Hraslína inkasovat přibližně 6 milionů eur.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty mezi 25 až 30 stupni.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
3: Z opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Brno. Na 14. kilometru došlo k dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky na vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D10 ve směru na Turnov mezi 37. až 45. kilometrem z důvodu prací na vozovce, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
2: Tolik zprávy a také po 20. hodině, nebo ne také, ale zkrátka po 20. hodině s vámi bude Milan Bílek, který se tady tlemí. Milan,
4: také,
2: ahoj.
4: Ale také po 20. hodině, řekl jsi to správně. Po 20., po 21., po 22., vždyť to znáte.
2: Známe. Mimochodem, Milane, včera jsme to typli správně, ten fotbal, že ano, Sparta ano. Dál nepůjde.
4: Ano, já jsem si na tebe včera vzpomněl. Říkal jsem, ten Honza je čaroděj, ty jsi to typnul, včera hrála, samozřejmě Sparta prohrála a my jsme to typovali. Takže mistr Genius tady vedle mě dneska. Ano.
2: Škoda, že mi za to nikdo neplatí.
4: Hezký večer vám přeji, tak to byl samozřejmě výborný radiokemp, dneska velká hvězda Xindlix, my jsme zpátky v našem studiu, právě teď taky v tom lehkém zatmění slunce, které prožívá celé Česko, posíláme Jasona Mráze, Imany a teď i Barry White.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Je tady naše pravidelná rubrika vždy po 20., vždy po 21. Cílíme na velké hity, které milujeme dodnes. Třeba I'm Yours, celosvětový úspěšný hit, písnička hře Jasona Mráze z roku 2008. Všechny nás to dostalo a o čem Jason Mráz bude zpívat? No je to samozřejmě o tom odevzdání se okamžiku lásce a taky velkorysosti. A sám autor tenhle hit popisuje nebo popsal píseň o tom, jak člověk přestane vlastně kontrolovat věci kolem sebe a prý se nechá vést vyšší kreativní silou. Já bych řekl, že to je prostě příjemná píseň. Kdykoliv a do toho dnešního večera přímo ideální. Tak Jason Mráz a zpět do roku 2008.

Somebody Like You, a to byl Brian Adams, tady je frekvence, je to máme lekce po půl deváté. Česko dnes zažilo maximum zatmění slunce, naposledy jsme mohli takovéto větší částečné zatmění z Česka pozorovat ke konci minulého tisíciletí, tedy takové, kde měsíc vlastně zakryje více než 75% slunečního kotouče. No a pokud jste to náhodou minuli, tak si budete muset chvilku počkat, protože další takové nastane až v roce 2075. Tak co nám zbývá z toho dnešního večera a z té noci? Samozřejmě po setmění Perseidy, ten meteorický roj, no a vrchol ten nastane dnes někdy kolem čtvrté nebo třetí hodiny ranní. Tak pokud náhodou budete ponocovat, ať máte štěstí i na to. My už za chvíli Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Be With You, a teď Selhání a jsou tu Činasky.

0: Jenny Navardová, to byla Christina Aguilera s námi po půl deváté. Za chvilku je Robbie Williams Advertising Space od Mirai. Po zatmění slunce rozdáme drahokamy, no a teď je tady Petr Jablonský. Jaký byl v neděli a koho jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, tady David Bačida ze Stradouně od hasičů.
1: Zdravím Stradouně. Teď máte šanci si vybrat někoho, s kým budete hovořit. Tak s kým to bude?
2: No, rádi bychom si popovídali s panem Zemanem, bývalým prezidentem.
3: Ano, dobrý den, já vás srdečně zdravím do Stradouně, dobrý den.
2: No, dobrý den, pane prezidente, bývaj rád, no. Vás slyším.
3: Ano, já se taky rád slyším. No, tak ptejte se, co byste rád věděl, dobrý mužíku.
2: No, pane prezidente, vy jako zkušený politik byste nám mohl poradit. Máme problémy s vysycháním potoka, to je hlavní problém.
3: No tak podívejte se, já jsem vám ten potok nevypil. To za prvé, jo, protože já takový potoky nepiju. To by to muselo mít aspoň několik promile, to předpokládám, že ani u vás ve Stradouně nemáte.
2: No, promile určitě ne, ale jiné hodnoty bychom tam naměřili, ale druhý problém je s vysycháním hrdla takhle při tom teplém počasí.
3: No, tak to je jednoduchý, na to mám speciální recept. Koupíte si slivovici, já otevřete to a vypijete.
2: No, teda, ale to taky pak to hrdlo vysuší.
3: No, tak musíte neustále doplňovat. Doplňujete a doplňujete. A zvláště takhle při létě se to hodí, protože mimochodem, kde jste byl letos na dovolené?
2: No, tam, kde by to hrdlo tak nevyschlo, takže na Třeboňsku, tam je vody dost.
3: Aha, no víte, kde jsem byl já?
2: No vy, viděl jsem to.
3: Já jsem byl na Vysočině a potom víte ještě kde?
2: Ne.
3: V Delíriu. Mějte se.
2: Jo, jo.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
5: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
4: Největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer, lidé často využívají záchranku. V Praze zavře stanice metra a Ludvík může reprezentovat Česko. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich bylo více než milion. Na X-ku to uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Lávka. Záchranáři si dlouhodobě stěžují, že službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se také návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového.
6: Bude to ale výrazné omezení provozu stanice. Na zastávce Opatov totiž dnes denně nastoupí do metra asi 20 000 cestujících a vystoupí zhruba 18 000 lidí. Stavební ruch nad stanicí metra Opatov zasáhne podle novinek CZ i místní obchody. Pod mostem dnes funguje pasáž s obchody a jídelna, které budou muset ustoupit demolici. Dopravní podnik tak bude muset s nájemci předčasně ukončit smlouvy, které přitom mají platit až do let 2034 nebo 36. Hladě Jakub, frekvence 1.
5: V Česku bylo zatmění slunce podle astronomů největší od 11. srpna 99. Úplné zatmění zajíčejí české země až v roce 2135. Další výrazné částečné zatmění nastane za bezmála 50 let v roce 2075. Na Pyrenejském polostrově také vyvrcholilo zatmění slunce. Ukázaly záběry z astronomické observatoře Vieves u Madridu. V pásu od severozápadního pobřeží po jihovýchod Španělska a Baleáry bylo zatmění úplné. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta JF Kennedyho. Bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Za český hokejový nároďák by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubice John Ludvík. 26-letý rodák z Liberce vlastní také české občanství a působí druhou sezonu v extralize a tím splní před koncem roku podmínku Mezinárodní hokejové federace.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
7: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D10 ve směru na Ústí nad Labem u Mladé Boleslavy. Od 40. po 46. kilometr probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Zdržení okolo 5 minut. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha varovalo osobní auto s motorkou. Nehoda je na 112. kilometru a na místě zasahují záchranné složky. V místě jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. A na dálnici D46 Vyškova na Olomouc se za sjezdem na Vyškové východ objíždí odstavený karavan s defektem pneumatiky. Stojí na prvním kilometru a blokuje jeden jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Tolik zprávy po 21. hodině po zatmění slunce. S vámi Milan Bílek na frekvenci 1.
4: Hezký večer vám přeji, obzvláště Klárám, které dneska mají svůj den, svátek, tak všechno nejlepší. Zahrajeme k tomu, dáme si rok set opět a Radeček. No a dál, až od Bisolaky, víte, kdo to zpívá, víte určitě, Kylie Minogue, byl to její obrovský hit a za chviličku připomeneme další slavný letní vál, který trhal rekordy. Tak nechte si to všechno líbit, teď bratři.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Co léto, to letní hit.
1: Byli tady časy, kdy si úplně všichni v létě roku 88 zpívali I Should Be So Lucky. Kultovní popový hit australské zpěvačky Kylie Minogue. Co je zajímavé, tak skladba byla vlastně napsána ve velkém spěchu. Kylie totiž dorazila do Londýna a slavní producenti Stock Aitken a Waterman na ní úplně zapomněli. A tehdy skládali hity jak na běžícím páse. Každopádně chytli se, text a hudbu složili narychlo, zatímco zpěvačka čekala před studiem a byla a pak nahrát song. No a celé to vlastně Kylie naspívala, nahrála za necelou hodinu. Geniální věci se rodí vždycky velmi jednoduše. I Should Be So Lucky a tady je Kylie Minogue.

Gloria, zpíval to Umberto Tozzi, ale proslavila taky Laura Branigan. Máme lekce před půl desátou, zítra máme 13. srpna, věříte na 13. tak ať vám přinese jenom štěstí a někdo má 13. taky narozeniny, možná vy, tak to nám napište, ozvěte se. A mezi slavnými tady vidíme Chala Prokopa, případně skvělou slovenskou herečku Táňu Pauhofovou. Tak všechno nejlepší k těm zítřejším narozeninám, na které vám bude svítit hodně slunce a být skvělé počasí. Honza Homolka to přiklepne ve zprávách o 22. Teď Fate of Ophelia, Taylor Swift.

Walking in Memphis, a to byla Share na frekvenci H1. Tak jaké jsou ty nejhlasitější stížnosti v tomto týdnu? Já si myslím, že na počasí, ne, že by bylo špatné, to ne, ale na to sucho, které tady máme, a vypadá to, že dál pojedeme v zavedeném scénáři, protože podle předpovědí by nemělo spadnout ani kapka až do soboty. V neděli už by přes Česko měla začít přecházet sice studená fronta, na které by mohlo zapršet a srážky by se mohly objevovat i na začátku příštího týdne, ale moc jich nebude, protože půjde hlavně o přehánky a bouřky, které budou spíš lokálního charakteru, proto se tedy může stát, že na některých místech sice víc zaprší, ale někde taky nemusí pršet vůbec. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne s tím letošním suchem. V našem playlistu Klid, pohoda, taky reggae, velký hit Madony a jediný, co chci, tak to už nám teď zpívá taky Jelen. Tak hezký večer.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zatmění slunce bude za 50 let. Čojka si posvítila na e-shopy a Haraslín opouští Spartu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nad Českou republikou začalo po 19. hodině výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázel jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Maximální zakrytí slunce nastalo o necelou hodinu později. Částečné zatmění slunce dosáhlo okolo 20 hodin a 11 minut maxima. Na východě republiky slunce zapadlo. Další podobné zatmění slunce bude u nás v roce 2070. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Právní moci nabylo ve sledovaném období 159 pokut za bezmála 5 milionů, uvedl v tiskové zprávě mluvčí František Chotrba. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Evakuovalo se 5 lidí. Kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti po poradě s armádními veliteli. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestupuje do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih, uvedl pražský klub na svém webu. Produktivní záložník působil na Letné 5 let. Kluby přestupovou částku tradičně nezveřejnili. Podle spekulací médií by Sparta mohla za Haraslína inkasovat přibližně 6 milionů eur.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty mezi 25 až 30 stupni. Užijte si to a příjemný poslech. Frekvence 1.
2: Hezký večer po 22. hodině, tak ten dnešní astronomický mejdán, jestli máte chuť, může klidně pokračovat, protože noc by měla být plná Perseidů, ať na ně máte štěstí. A mejdán trochu jiný právě dnes odstartoval na pražské Letné. Tam se po několikáté vrátila letní Letná Hoče 1. Víc už za malou chvíli. Teď Polísko Losa nebo Tereza Kendlová.
0: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

Every Breath You Take, to byly Police po 22. v ten nejlepší možný okamžik. Myslím, že se dostavili. Tak kdybyste chtěli vyrazit za kulturou, tak pražské Letenské sady se znovu proměnily v dějiště festivalu Letní Letná. To je báječná akce. Právě teď tam začal, nebo dnes tam začal ten největší český festival nového cirkusu a divadla a je to už 23. ročník, který vlastně nabízí taky soubory z Francie, Německa, případně Austrálie, to znamená pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka i zahraničí. Tak dnes odstartováno, vysledujte program, to, na co byste rádi, a užijte si to, protože zážitky z jednotlivých představení mohou být skvělé. Tak si to užijte ještě jednou s námi. Kaoma, Shineto Connor, anebo Elton John a Dua Lipa, teď Cold Heart. Příjemný večer.

Lambada, to byla Kao, má velký letní prázdninový hit. Já vám budu držet palce na zítřejší ráno, aby vám to taky padlo, vypadá to nadějně. Máme tady pro vás vyskládaných 22 000 korun, tolik můžete mít, když rovnete poslední slovo herečky Petry Hřebíčkové. Vy jste dneska typovali všechno možné, inspirace, plavky, případně klobouk, ale to je špatně. Takže co si tato herečka přivezla ze své nedávné dovolené z Dánska, na to se vás ptáme, no a zítra po ránu zkuste to odhalit. Za chviličku Timothy, Amy McDonald a Kateřina Marie Tichá tady poslední dobou u nás ráda vzpomíná na byt 66. Mažu 100.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please just don't.
1: Van Montra, já to byl Timothy a jeho jediný, ale zásadní hit z konce 80. let. Tak za chvíličku Anna K, tak Imagine Dragons, Demons, no a Velké hlavy potvrzují svoji kvalitu.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Tak včera večer poprvýkrát reštaurácia, sviečky a zrazu pri stole vedľa prsteň, on kľačí, ona trošku v šoku, ale nakoniec teda povedala áno. Ale povedzte mi, už ste to niekedy videli naživo?
4: Ale takhle, ja osobne to vnímam ako osobní nátlak.
3: Že ty nemáš šancu povedať nie.
4: No přesně, jako dokážeš si představit, že ta ženská před těma lidma v té restauraci, když je jasný, že zaplatíš účet, ti řekne jako, ne, to si se snad zblázní.
5: Jsem vás, na Eiffelovce je tohle k vidění každých 20 minut.
4: No, jako fakt, jo.
5: No, u toho plotu tam.
4: No tak na Janu. Jani, jak bys reagovala, kdyby něco takového potkalo tebe?
6: No tak, jako, normálně bych říkala, že neblázní.
5: Starý.
6: Starý bude naštvaný.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidé často využívají záchranku. V Praze se zavře stanice metra a Ludvík může reprezentovat Česko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich byl více než milion. Na X-ku to uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Záchranáři si dlouhodobě stěžují na to, že službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. V budoucnu by tudy měla vést tramvajová trať propojící Opatov se Spořilovem. Stavět by se mohlo začít v roce 2029.
2: Bude to ale výrazné omezení provozu stanice. Na zastávce Opatov totiž dnes denně nastoupí do metra asi 20 tisíc cestujících a vystoupí zhruba 18 tisíc lidí. Stavební ruch nad stanicí metra Opatov zasáhne podle novinek.cz i místní obchody. Pod mostem dnes funguje pasáž s obchody a jídelnami, které budou muset ustoupit demolici. Dopravní podnik tak bude muset s nájemci předčasně ukončit smlouvy, které přitom mají platit až do let 2034 nebo 36. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Požár lesa likvidují hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Nášení si vyžádali také vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách a večer dohasovali lokální ohniska. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedy vyhlásila mezinárodní pátrání. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubice John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní také české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl nový realizační tým uvažovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji po 23. hodině, tak ať máte štěstí na ty Perseidy, který by měla být celá dnešní noc. Hezkou viditelnost vám přeji, no a douší M People Westlife, anebo Mekia Marta, co bolí, to přebolí.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Set for the Hero, to byli M People na frekvenci 1. Tak pokud máte nějaké stížnosti na sjízdnost silnic v hlavním městě, tedy v Praze, tak od zítřka lépe minimálně na Kbelské, protože zítra odpoledne nás čeká slavnostní ukončení rekonstrukce téhle důležité ulice spojka tří dálnic, takže od zítřejšího odpoledne už lépe a rychleji, věřme tomu. Za chvilku Kamufláž, John Osborne, taky Krištof, tak nějak málo tančím.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Na frekvenci 1 je naděje od skupiny Oceán. Těším se na vás také zítra. Dáme si další srpnový večer s datem 13. A samozřejmě dobrou noc až do rána. Za chvilku Pink a nebo Loops Capaldi, Sama New Love.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Další zatmění slunce bude za 50 let. Čojka si posvítila na e-shopy a Haraslín opouští Spartu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nad Českou republikou začalo po 19. hodině výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázel jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Maximální zakrytí slunce nastalo o necelou hodinu později. Částečné zatmění slunce dosáhlo okolo 20 hodin a 11 minut maxima. Na východě republiky slunce zapadlo. Další podobné zatmění slunce bude u nás v roce 2075. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Právní moci nabylo ve sledovaném období 159 pokut za bezmála 5 milionů, uvedl v tiskové zprávě mluvčí František Chotrba. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Evakuovalo se 5 lidí. Kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti po poradě s armádními veliteli. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestupuje do saudsko-arabského týmu Al-Fatih, uvedl pražský klub na svém webu. Produktivní záložník působil na Letné 5 let. Kluby přestupovou částku tradičně nezveřejnili. Podle spekulací médií by Sparta mohla za Haraslína inkasovat přibližně 6 milionů eur.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty mezi 25 až 30 stupni. Užijte si to a příjemný poslech. Frekvence 1.

0: muziky.
1: Frekvence 1.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
1: půl. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
2: Hi, nice to meet you too. Hi, maybe we could go. Let's get up off our feet.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidé často využívají záchranku. V Praze se zavře stanice metra a Ludvík může reprezentovat Česko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich bylo více než milion. Na X-ku to uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Záchranáři si dlouhodobě stěžují na to, že službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. V budoucnu by tudy měla vést tramvajová trať propojící Opatov se Spořilovem. Stavět by se mohlo začít v roce 2029.
2: Bude to ale výrazné omezení provozu stanice. Na zastávce Opatov totiž dnes denně nastoupí do metra asi 20 tisíc cestujících a vystoupí zhruba 18 tisíc lidí. Stavební ruch nad stanicí metra Opatov zasáhne podle novinek CZ i místní obchody. Pod mostem dnes funguje pasáž s obchody a jídelnami, které budou muset ustoupit demolici. Dopravní podnik tak bude muset s nájemci předčasně ukončit smlouvy, které přitom mají platit až do let 2034 nebo 36. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Požár lesa likvidují hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Nášení si vyžádali také vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách a večer dohasovali lokální ohniska. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasinovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedy vyhlásila mezinárodní pátrání. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubice John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní také české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl nový realizační tým uvažovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence